tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnal a pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Liberecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě, já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný muster, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která, je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to Vchynští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale to... Kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové záhody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje, a vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak. Ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele Josef Kinský obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak, jako, pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mám takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománií, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: nejraději.
1: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
3: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
4: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinské zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu. Jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
3: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
4: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost. To je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
5: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
4: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
5: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
4: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždy

0: místností je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
1: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
2: Aha.
1: Tak se dobře dívejte.
2: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
1: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
2: Fakt?
1: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednu přečtete, tak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není díky tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hosti. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a v duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?

buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někde nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: To je z toho
4: my jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, ale trochu zežloutli. Trochu si na zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
6: Ne, hezké, dobré, růžičky. Hezké dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jakoby podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
5: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se schychá na podzim.
6: No, já to já.

0: Kde jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: To ježiš, tak to je tak národní ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal, ten most nějak, jako viděl, že tam prodává?
1: Říkal, no, já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne. Kolem, úžasně je, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít. No. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě, prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Co mladí vybírají z těch starých?
1: Ne, já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl liter piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzadu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, pač já si s tím nevím rady, víte?
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit až sem na jeviště.
3: Ne, já bych sem nechodil na jeviště a my jsme se tamhle vzadu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit a vy jste tadyhle na jeviště a vy jste mě neutek potom, víte, pač já si nevím rady ty číslička, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. 6 stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale
2: no,
4: počkejte, to děkuji, že se vám do toho... Já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady bajvočko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že 6 různých čísel, ale 3x stejně.
3: No stejně 3x no, různých, to, ale bude, samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohlo rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co?
2: Podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch 6 čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel 6?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi 5 z nich, až to 6. ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmaťa, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefí.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch 6 čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportu, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám provozoval. Říká, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport jede. Hlavně teda proti proti hopnutí trousel, sportuju.
2: Zná proti tlousnutí.
3: Proti aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct, tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: mě poslední, ano.
3: Vám můžu říct, Vencera, tohle to. To je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tloustnutí.
4: To proti tloustnutí, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: No, jo, teď říkáte vodní, tak já nevím, tadyhle od tadyhle, nebo tadyhle...
2: Ne, počkejte, vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: Jo, vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě, a nemusíte tady... Jestli... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý pátek, teď už i každé úterý, a já vždycky pravidelně počítám, když mi vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme.
0: S
1: jako,
0: úspěchem,
1: jo, všichni, vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali, za totáče vyhráli 27 tisíc korun,
0: no to
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašný prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s brachou,
0: pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No,
0: pro závist.
1: To ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku. Tak.
0: Máte ji ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko, tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je tu Humoriáda s Alešem Cibulkou, nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dávám Bčko.
5: Zdravíme, dobře, Davide.
3: Děkujeme za to. Kdo další?
6: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
3: Dobře, hlas pro něj.
6: Díky.
3: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon, střídáme tedy.
7: Kdo tam je? Dobré odpoledne.
3: I vám.
7: Zemník vás, pánové, oba zdraví.
5: Děkujem.
7: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
5: To zjistíme.
3: Zase, děkuju, už jste byl dneska převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
8: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
3: No, já to můžu říct, on tak vypadal pod těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hold. Děkujeme moc, mějte se hezky.
8: Super.
5: Mějte se hezky.
3: Tak pokračujeme se sportkou.
9: Opravdu máte mě, řekněte,
10: já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34, kanoistika, nebo najdeme jiný.
9: Kanonistika?
10: Kanoistika.
9: To bude loď asi nějaká, že?
10: No, no, to je taková loď, kano je.
9: No, samozřejmě, nějaký ty válečný to budou, že jo, ty určitě takový ty
10: vědětní. Proč válečný?
9: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
10: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
9: Jo, počkejte, tenhle stále, tenhle úplně nevěděl, to jste mě připomněl teďkon. Jak takhle popitý, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to si na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle, takhle si na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
10: Pan Anton.
9: Ve vodě takhle se dalo.
10: Snad Ponton, ne?
9: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo do vody.
10: To ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
9: Na lodičce proti tlousnutí? Kdo vám tohle to zase povídá, prosím
10: vás. To tady víme každý.
9: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový, to je trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
10: No.
9: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce, denně.
10: No tak vidíte.
9: Já vám neschodil ani 10 deka.
10: Prosím vás, jak je to možné?
9: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, skocenej, to kapalo.
10: Počkejte, kdo jako, kdo?
9: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
10: Ale prosím vás, věče to přece musíte sám ve slova.
9: Ale to do vy furt sám, povídám, může každý dělat jak chce.
10: Ale ne? Samozřejmě, ať si to každý dělá jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
9: Plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
10: Plaval jste?
9: Ježišmarja, závodně.
10: Vy jste plaval závodně. No vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
9: Ve vodě to bylo většinou.
10: Ale no tak, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
9: Jo, styl jste, myslím, jo, styl. Tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten... kruhovej styl to byl, jsem měl nejraději.
10: Kruhovej styl.
9: Kruhovej, ano.
10: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
9: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
10: Ne, bohužel všechno neznám. To
9: je, jak, tak To jak bych mu to teď konc... Kruhovej, to je přece, si pomeňte člověče, jak máte. To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
10: To přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například Karaula znáte?
9: Koho?
10: No já se vás ptám, jestli Kraula znáte.
9: Kraula?
10: No ano, Kraula.
9: Kraula vám dejte, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu. To je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám. A pak s tím jsme se chodívali potápět s Gdoulou.
10: Potápět.
9: S Gdoulou.
10: Potápění, tady taky, ukažte mi to. To má číslo 42, ano, to já vím, ano.
9: Tady. Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazím. V tomhle
10: no vidíte to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
9: Co říkáte?
10: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
9: Ne, v Labín to bylo víc.
10: Ale samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
9: Jen tak, bez ničeho, to prostě, co vás nemá, bez ničeho, by si bych si v životě nedovolil přece. No, tak jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl s sebou plavky, prosím vás.
10: Ale
9: tak to... Když náhodou, že jo, nebyly plavky, pač člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl s sebou aspoň kapesník.
10: Kapesník místo plave?
9: Ne, místo plave, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
10: A jo, takže bez skafandru.
3: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
11: No, ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
3: Ty tam můžeš taky rád jezdit. Ne?
11: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk
3: teď si jedeš dívat.
11: Teď přes sebe hodíme ten kapesník. Jo. No.
3: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
11: Nebylo to jako takový, jako tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takového. Jo, a tam byla taková pláž na jihu na
3: Salinas. Takže dnes už by se zbál.
11: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
3: Jo.
11: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak.
3: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi vybírá Aleš Cibulka.
2: Tak já zase znám, co? Nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž a už musím opatrně. Ale víš, co je zajímavé? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně. A potom, jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínáme na to. A jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se Superstar, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka ano. Na tenhle ten zábavný pořad.
1: Někdejší. No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci. No a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje ano. A žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá Superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme Superstar, ne Supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: Ono, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrejžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar, Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspívala, předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam si zpíval v koupelně?
2: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to
2: věkem.
1: Omezený věkem? Já nevím. Ze spoda ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku a přišla. Já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil.
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit. přihlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho tam někdo
1: bylo
2: 38. Tomu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, a on to vyhrál nějaký 30. nebo 35.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horvá, vůbec jako
1: mohl by si pak v tobogánu zpívat sám. I.
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano, půjdu
2: domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martinák a Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu. Medicine man.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci, bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte, ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
2: Zdravím vás.
3: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
4: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka pana Cibulku.
2: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duší 100% zdravím do Chodova, no jasně.
4: A chtěl bych Ačko.
1: Ačko, pokračovat, dobrá.
2: Děkujeme a zdravíme na zápas.
1: Děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
5: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
1: To byla podpásovka.
2: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím vás, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humory. Já vás zdravím.
1: Roku, rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
6: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávím. Jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byli to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
7: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci. Já říkám, kam na recepci? Na německou. Němci dávají recepci. Já říkám, mě nikdo nezval. Mě taky ne.
6: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebíčkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela. Přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl, jsi nádherná, gazelo. Napil se, ty králo, vždyť je to teplé. Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s nima si museli být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
7: Ano, vím, 60.
6: No a kolik jste jel vy?
7: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
6: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
7: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
2: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně. všechno bylo vošklivý. Kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, říkala, prosím tě, státní svátek, ty lidi jsou doma u rády a teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se řekla, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říká, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl staříček, ale legenda neskutečná. Krásný. Ale šla z něj hrůza, teda opravdu, jo.
1: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
2: Na to se budeš taky ptát. Ne, Frantu
1: nechám
2: neznám.
1: Tam prostor. A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešova Chodova.
3: Zdravím do Chodova.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. Mm-hmm. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste krátkej. S rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: Například. No samozřejmě, nakoupali ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantově a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou

0: ta Češi mi tam šopli nějakého holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerko, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám, neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo. No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám, radši zaťukej. Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká, možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeněl, říká, ježmar, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám, Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým, říkám, tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly dvě postele, na každý spala jedna důchodkyně. Říkám, Frantíku, spíš uprostřed, dobrou, šel jsem. Jenomže, to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám, jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro Boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu tam taková dáma. Dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká, nebudím. Říká, milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát. Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám, pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla, a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda.
2: Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzimě daleko, rozumíš tomu?
2: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
2: Ano,
3: připomínám na tebe. Děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
2: Ty máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
2: Ať se daří.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

dress, ja, dress. Mám vanuplnou fialek, mám vanuplnou fialek, mám vanuplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hradská ulice pod městskými lázněmi ve Zlíně je po rekonstrukci ode dneška znovu průjezdná. Ve Vsetíně dnes otevřou naučnou stezku připomínající vynálezce Josefa Sousedíka. Horští záchranáři vyjížděli o prázdninách k více než 16 úrazů. Dnes nás čeká velká oblačnost, teploty až 26 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Řidiči ve Zlíně ode dneška znovu projedou Hradskou ulicí a opravenou křižovatkou pod městskými lázněmi. Město během rekonstrukce změnilo její uspořádání a ve směru od Kudlova vznikl nový odbočovací pruh. Součástí úprav jsou také nová parkovací místa a chodníky. Změny mají zlepšit i bezpečnost pěších, pokračuje zlínský radní pro dopravu Václav Kovář z Hnutí ANO.
3: Vznikl zde nový přechod pro chodce, který je zároveň vyvýšený a tak zpomalí ta vozidla, která do ulice Hradská najíždí, kdy nově z ulice Hradská vznikla i zóna s maximální povolenou rychlostí 30 km/h.
2: Ve Vsetíně dnes otevřou naučnou stezku o vynálezci Josefu Sousedíkovi. Vede přímo ulicemi města a má 7 zastavení. U každého si lidé můžou načíst kód do mobilu, plnit kvízy a sbírat body. Zájemci se dozví víc o vlivu vynálezce v oboru elektrických strojů na rozvoj Vsetína, říká předseda spolku Josef Sousedík Genius Valašska Dalibor Maruna.
4: Dozvědí se to, že v době, kdy byl starostou od roku 1927 do roku 1928, tak se to město dramaticky a jednou provždy proměnilo. Bylo zde postaveno spoustu institucí, budova gymnázia, Sokolovna, záložna, budova pošty.
2: Záchranáři v Českých horách v létě vyjížděli k víc než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahů evidovali v Orlických horách, nejvíc v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl 2. srpnový týden, říká člen horské služby Jeseníky Tomáš Fabián.
5: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor, souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů.
2: Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich 2 synů, Williama a Harryho. Po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny, Earl Spencer, plánuje letos v září vydat knihu o jejím životě.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte v regionu velkou oblačnost se srážkami a bouřkami, odpoledne postupně slunečno. Nejvyšší teploty budou 23 až 26 stupňů a aktuálně naměříme 20 až 11. Vítr bude slabý, v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Prázdniny končí, nový týden začíná. Tak to máme v kalendáři u data 31. srpna. Vítám vás, milí posluchači, do stále ještě letního pondělí. Svátek oslaví Pavlíny a já bych rád popřál i své manželce Editce, protože dnešek je jejím dnem, datem narozeninovým. Tak všechno nejlepší, zbytek si řekneme doma a za chvíli už dám prostor zajímavé historii, když otevřu naše pravidelné toulky minulostí v kalendáriu. Teď máme 5 hodin a bezmála 5 minut. Všechny probuzené zdraví od mikrofonu Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Začínáme nový týden, příjemné vstávání do pondělí 31. srpna vám, milí posluchači, přeju za Český rozhlas Zlín. Nahlédneme do kalendária, dnešek je spojený například s Jiřím Hudcem. Tento hudební skladatel, dirigent a režisér se narodil roku 1923. Psal skladby pro velké smyčcové a dechové orchestry, teď je to 30 let, co odešel do muzikantského nebe. Roku 1924 přišel na svět Antonín Kratochvíl, literární historik, kritik, prozaik a editor. Od roku 52 žil v Německu. V Mnichově založil edici krásné literatury a byl generálním tajemníkem PEN klubu pro exilové autory a německy mluvící spisovatele nebo v německy mluvících zemích. Spolupracoval také s mnichovskou stanicí Svobodná Evropa. V roce 1929 cestou z vojenských manévrů u Kroměříže navštívil Brno, v tom roce už podruhé, prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Po příjezdu odjel z místního nádraží na výstaviště, kde si prohlédl pivovarsko-sladovnickou a obchodní výstavu. V roce 1978, poslední srpnový den, zemřel při tragické autonehodě Vašek Mlýnek. Patřil k výrazným vypravěčským osobnostem, vystupoval například v pořadu zpěváka Jošky Severina, spolupracoval s Brolnem nebo také s cymbálovou muzikou Slávka Volavého. A jeho jméno se pojí i s hodonínským festivalem lidového humoru nazvaným Ošmukáč Vaška Mlýnka. 31. srpna 1993 zemřela v Kroměříži grafička Božena Dadáková Sedmíková. Byla návrhářkou hraček a vánočních ozdob, autorkou obrázků s námětem valašských písní a podkladu k animovanému filmu Balada o Uherském králi.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: V 81. roce to Phil Collins vyzkoušel poprvé jako solista mimo domovskou skupinu Genesis a hned zaznamenal velký úspěch. Písnička, kterou původně proslavila dívčí skupina Supremes, byla i v jeho verzi jedničkou britské hitparády. Jdeme 45 let zpět.

0: 5 hodin 19 minut, úvod nového týdne pohledem meteorologů. Právě o tom budou příští věty.
1: Počasí.
0: Krátkou předpověď, jako obvykle, otevřu náhledem na ranní region. 17 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem a ve Zlíně. 19 hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy už 21 stupňů. V Hošťálkové a ve Štítné nad Bláří je to prozatím 12, ve Vizovicích 14 stupňů, Bojkovice uvádějí 16. Luhačovice, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm jsou místa s 15 stupni, Strání, Vsetín a Valašská Senice mají na teploměrech 13 stupňů, z Velkých Karlovic údaj 11 stupňů Celsia. Dnes očekáváme od západu velkou oblačnost se srážkami, lokálně i bouřky, které postupně pak přejdou od západu přes většinu území kraje. Během odpoledne začnou srážky ubývat a mělo by nastat většinou polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 26 stupňů. Zpočátku povane slabý, postupně pak mírný, jihozápadní až jižní vítr. Rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu, odpoledne se změní na západní, v bouřkách může přechodně zesílit. Rozpilové podmínky teď ráno máme mírně nepříznivé, jinak dál by měly být ale dobré nebo až velmi dobré, s biozátěží mírnou na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Jestli pak víte, co je to syndaktylie? Jestli ne, už za chvíli se to od nás dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Borelióza. Podle Státního zdravotního ústavu počty nakažených toto léto překonaly loňský rekord a stále rostou. Jakým onemocněním vlastně je lymská borelióza? Jak se před ní chránit, jak rozpoznat příznaky, jak je léčit? V poradně pro zdraví přivítám lékařku infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Radku Jančovou. Naslyšenou se těším 2. září. Vaše Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Aktuální informace z vašeho bezprostředního okolí. Detailní pohled na nejdůležitější témata. Názory odborníků. Zajímaví hosté se vztahem k regionu. Užitečné rady. Tipy na výlety a kulturní akce. Písničky, které nestárnou. Pohodová nálada. Všechno máme. A o všechno se s vámi rádi podělíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Úhledný balíček vám vždy s úsměvem z této pestré nabídky udělá každý všední den mezi 14. a 16. hodinou Pavel Vacek.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Nové vybavení přibude na dopravním hřišti v areálu sportovního centra Radostova v Luhačovicích. Děti si tam díky semaforům a signalizaci na železničním přejezdu vyzkouší další situace, se kterými se lidé setkávají v běžném provozu. Ještě dnes můžou lidé na webových stránkách Městského divadla Zlín hlasovat v anketě Aplaus a vybrat tak nejoblíbenější herečku, herce a inscenaci i uplynulé sezony. Ohlasy se uchází například Nora, Hrátky s čertem nebo Kryl a další. Výsledky divadlo vyhlásí v sobotu 5. září při slavnostním zahájení 81. sezony. O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos, plánovaných 310 miliard korun. Nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice, obává se hlavně výrazného zadlužování země. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 tisíc korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. Dnes čekejte v regionu velkou oblačnost se srážkami a bouřkami, odpoledne postupně slunečno. Nejvyšší teploty budou 23 až 26 stupňů a aktuálně naměříme 19 až 11. Vítr bude slabý, v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Otevírací doba už po 5. hodině ráno, největší nápor u výčepu při výměně směn. Horníci dodnes vzpomínají na havířskou hospodu u bývalého dolu Staříč na Frýdecko-Místecku. Po letech z ní zbyl už jenom nápis nad okny, podrobnosti přidáme za chvíli. Teď je 17:30 a 3 minuty. Dobré pondělní ráno.

0: půl šesté, k tomu 9 minut, je pondělní čas. Do 31. srpna vás, milí posluchači, vítá Český rozhlas Zlín. Na chvíli, jak bylo řečeno, opustíme nejbližší region. Na Karvinsku, Ostravsku a Frýdecko-Místecku už zmizela většina oblíbených hornických hospod, udolů a šachet. Patřili kdysi ke každodennímu životu havířů. Když se doly zavřely, zanikly i výčepy, které si na nedostatek zákazníků v minulosti stěžovat rozhodně nemohly.
1: Teď jsme u dolu Michal v Ostravě, v jedné z mála skutečných hornických hospod, které ještě fungují. Hlavně proto, že důl Michal žije dál jako památka.
2: Pivo dobré, mám někdy problémy dojít domů, tak to musíme zahustit.
1: Úplně jinak to ale vypadá třeba u bývalého dolu Staříč u Frýdku Místku. Jsem teď před bývalou šachtou, je tady vidět vlastně už jenom nápis pivnice, zaprášená okna, špinavé záclony a vystavená je pořád původní otvírací doba. Od 5:45 ráno do 9:00, pak byla pauza, potom chvíli odpoledne a potom zase večer do 22 hodin s dlouhými pauzami, když byli havíři na směně pod zemí. Byly to skutečně časy, dozvídám se od dvojice bývalých horníků tady ze Staříče.
2: Ježiš, nejmladší vždycky šel první na výjezd, že? Pro partiu a já jsem brával třeba 50-60 piv.
1: A tam ta otvírací doba byla taková dost zajímavá, od 5 nebo
3: ano,
1: tak.
3: Ano, ano, podle toho, podle směn.
4: Střídání směn. No.
2: To i po venku, všude to stalo.
3: A horníci vlastně prošli branou ve 2:45 a tomu se říkalo svědr té hospodě, že? Tak šli na pivo, dvě deset jel autobus, že? A už někteří ho měli, že?
1: Stihli to, jo?
3: No, tak jo. Protože byli žízniví, že? Polkli těch 5 piv na žízeň a to 6 šlo na chuť, že?
1: Těžba na Staříči skončila v březnu roku 2017. Zmizela i hospoda a později i betonová těžní věž. Celý důl bude zlikvidovaný a zřejmě i s budovou hospody do roku 2030. Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu bude 6:15, přidám několik vět k současnému vývoji oblačnosti a teplotní křivce. Zjistíme, jak se projeví nejbližší hodiny podle meteorologů.
1: Počasí.
0: Krátkou předpověď uvedu ranními údaji, které mi posílají měřící stanice. 17 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem a ve Zlíně. 19 hlásí Kateřinice Ojčná, už 21 stupňů pak Maruška Hostýnské Vrchy. V Hošťálkové a ve Štítne nad Bláří je to prozatím 12 stupňů, ve Vizovicích a v Horní Bečvě 14, Vojkovice uvádějí 16, Luhačovice, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm 15 stupňů. Ve Strání, ve Vsetíně a ve Valašské Senici je to 13, ve Velkých Karlovicích pouhých 11 stupňů. Dnes očekáváme od západu velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky, které potom postupně přejdou od západu přes většinu území kraje. Během odpoledne začnou srážky ubývat a nastane většinou polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Zpočátku povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až jižní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Odpoledne se změní na západní a v bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky máme ráno mírně nepříznivé, jinak dál by měly být dobré nebo až velmi dobré. S biozátěží mírnou na stupni prvním.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysílá Český rozhlas Zlín pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude fotoreportér Jan Šibík a tady je malá ochutnávka.
1: Teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát známý český fotoreportér Jan Šibík.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ulice Za Rámí v centru Zlína bude po rekonstrukci nově obousměrná. Uherské Hradiště za 90 milionů korun opraví sídliště Štěpnice. Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Dnes nás čeká velká oblačnost. Nejvyšší teploty až 26 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Rekonstrukce ulice Za Rámí v centru Zlína končí. Dělníci dodělávají poslední práce a podle radnice by se měla ulice otevřít nejpozději tento pátek. Největší změnou bude její zobousměrnění. Řidiči do Za Rámí nově vědou také z ulice Dlouhé, a to při příjezdu od podjezdu. Jak bude v provoz v místě fungovat, popisuje zlínský radní pro dopravu Václav Kovář z Hnutí ANO.
3: Co se týče větí z ulice Za Rámí na ulici Dlouhou, tak tam zůstává stejný princip, jako byl doposud, to znamená, je možné pouze odbočení doprava ve směru ke kostelu.
2: Výjezd ze Za Rámí na Dlouhou ulici nebudou řídit semafory. Do budoucna město počítá také s tím, že by přes Za Rámí mohla vést nová linka městské hromadné dopravy. Sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti čeká modernizace za 90 milionů korun. Polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Při opravě cest, parkovacích stání, chodníků i veřejných prostranství mají dělníci klást důraz na lepší hospodaření s dešťovou vodou. Ta se díky vodopropustným povrchům vsákne přímo v místě a neodteče.
4: Poblíž mateřské školy přibude vodní prvek se 6 tryskami. Nová místa pro odpočinek a setkávání obyvatel vzniknou také mezi bytovými domy. Výrazně se promění i zeleň, kdy bude vysazeno přes 30 nových stromů a spousta keřů. Práce začnou v polovině září, skončit by měly v létě příštího roku. Michal Sladký, Český rozhlas.
2: Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Podle České rady dětí a mládeže zaplatí rodiče v průměru až o 300 korun za pololetí více. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit v Česku. Rodiče, kteří na kroužky nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast. K urnám přišlo nejvíc voličů od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to z veřejných dat volební komise. Islanďané v hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství v 27.
5: K volebním urnám se při referendu dostavilo 82,6% islandských oprávněných voličů. Počet hlasů se podle volební komise může ještě změnit. V případě hlasů označených za neplatné, totiž může úřad na základě odvolání verdikt přehodnotit. Vysokou účast v referendu vyzdvihla také premiérka Kristin Frostadottirová, podle které voliči ukázali, že dokážou převzít zodpovědnost za svou zemi. Větší účast než při tomto referendu mělo v dějinách Islandu jen jedno, ještě před vznikem samostatného státu. K hlasování o ústavě nově vznikající republiky tehdy dorazilo 98% všech Islanďanů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte v regionu velkou oblačnost se srážkami a bouřkami. Odpoledne postupně slunečno. Nejvyšší teploty budou 23 až 26 stupňů a aktuálně naměříme 19 až 11 stupňů. Vítr bude slabý, v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Školáci mají poslední den volna, zítra jim začne obvyklá procedura v lavicích, no my ostatní se při pondělí snažíme o pohodový start v novém týdnu. Zdravím vás, milí posluchači, u probouzení do 31. srpna, takže nám vrcholí i další letní měsíc. Na tento stav budu už za chvíli reagovat taky v pravidelném kalendáriu. Než se dostaneme k zajímavým historickým faktům, ještě nabídnu kousek historie hudební, když nám na rozjezd zahrají Rangers. Teď je 6 hodin 5 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Začínáme nový týden, příjemné vstávání do pondělí 31. srpna vám, milí posluchači, přeje Český rozhlas Zlín. Nahlédneme do kalendáře a dnešek je spojený například s Jiřím Hudcem. Tento hudební skladatel, dirigent a režisér se narodil roku 1923. Psal skladby pro velké smyčcové a dechové orchestry, teď je to 30 let, co odešel do muzikantského nebe. Roku 1924 přišel na svět Antonín Kratochvíl, literární historik, kritik, prozaik a editor. Od roku 52 žil v Německu. V Mnichově založil edici krásné literatury a byl generálním tajemníkem pen klubu pro exilové autory v německy mluvících zemích. Spolupracoval také s mnichovskou stanicí Svobodná Evropa. V roce 1929 cestou z vojenských manévrů u Kroměříže navštívil Brno, v tom roce už podruhé, prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Po příjezdu odjel z místního nádraží na výstaviště, kde si prohlédl pivovarsko-sladovnickou a obchodní výstavu. V roce 1978, poslední srpnový den, zemřel při tragické autonehodě Vašek Mlýnek. Patřil k výrazným vypravěčským osobnostem, vystupoval například v pořadu zpěváka Jošky Severina, spolupracoval s Brolnem nebo také cymbálovou muzikou Slávka Volavého. A jeho jméno se pojí i s hodonínským festivalem lidového humoru nazvaným Ošmukáč Vaška Mlýnka. 31. srpna 1993 zemřela v Kroměříži grafička Božena Dadáková Sedmíková. Byla návrhářkou hraček a vánočních ozdob, autorkou obrázků s námětem valašských písní a podkladu k animovanému filmu Balada o Uherském králi. Po kalendáři už se vracíme do aktuálního regionu. Ve Vsetíně se totiž včera začalo fungovat nové autobusové nádraží. Staré a nevyhovující stanoviště nahradila moderní nástupiště v těsném sousedství vlakového terminálu. Více v reportáži už za chvíli, podrobnosti zjišťovala reportérka Gabriela Hickl.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Bee Gees v pozdějších dobách, tím toť myslím konec osmdesátek. My si připomeneme písničku, ve které bráchové Gibovi zpívají Opět vítězíš, a co mi přijde zajímavé, stali se první skupinou, která v Británii dosáhla na první místo hitparád ve třech po sobě jdoucích dekádách, takže v 60., 70. i v 80. letech.

0: Za minutu čtvrt na sedm bavíme se o pondělí 31. srpnu. Dobré ráno přející Český rozhlas Zlín. Ve Vsetíně funguje nové autobusové nádraží. Cestující díky jeho propojení s železniční stanicí mohou pohodlně a rychle přestoupit z vlaku na autobus. S otevřením nádraží se včera zároveň změnily jízdní řády, které město dlouho připravovalo.
1: Já jsem se dívala na ten prospekt, teď jsem si to trošku prošla, tak asi se zorientuju.
2: Vůbec se mě to nelíbí, protože ty změny jsou na houby.
3: Tak vypadá to dobře, otázka,
4: no,
3: jak to bude.
4: Jsou zmatky v jízdních řádech, no. Že si lidi stěžují, že to nenavazuje na sebe. Řidiči nadávají taky, že se máme obrátit na městský úřad, no. Že se to vyřeší, tak nevím.
5: Říkají místní lidé, kteří čekají na odjezdy autobusů v první den spuštění provozu nového nádraží. Radnice na nových jízdních řádech pracovala od loňského roku. Které linky se mění nejvíc, vysvětluje vedoucí odboru správy majetku investic a strategického rozvoje Dalibor Sedláček.
6: Velká změna nastává u jízdních řádů městské hromadné dopravy. Jsou vedené nové linky a nová autobusová stání. Největší změna je mezi Jasenicemi a Trávníky, která byla nově obnovena, a další velkou změnou je nová autobusová linka, která vede přes Sichrov.
5: My jsme teď s lidoveckým místostarostou Vsetína Jiřím Růžičkou na jednom z perónů. Přestože stojíme na perónu vlakového nádraží, tak se díváme tady na druhou stranu na ceduly, kdy nám jedou autobusy.
7: Nový koncept vlakového nádraží a autobusového nádraží jsme postavili na tom, že je minimální vzdálenost přestupu mezi vlakem a autobusem. Říká se tomu přestupní vzdálenost hrana-hrana, tedy hrana nástupiště vlakového s hranou nástupiště autobusového, a tady toto nástupiště je sdílené jak pro vlaky z jedné strany, tak autobusy z druhé strany.
5: Jak je to konkrétně rozdělené? My teď stojíme v místě, kde je příměstská doprava. Když bychom se ale dostali na druhou stranu, tak je tam MHD.
7: V rámci snahy o minimalizaci přestupních časů a vzdáleností jsme se snažili, tak jak nás pustila dispozice území, abychom přiblížili zastávky jak příměstské dopravy, tak městské hromadné dopravy, tak také vlaku co nejblíže k sobě.
8: Jo, takže to je jednička, a tady právě je jakože ta informace, že ti lidi to, jak uvidí tady na té elektronické informační tabuli, tak si to budou moct přečíst na těch klasických vylepených jízdních řádech, tak budou mít souhrnný přehled na těch třech velkých informačních tabulích.
5: Místní si tak budou muset zvyknout, že se na rozdíl od klasického nádraží musí více dívat nahoru, hledat označníky, nástupišť a taky digitální tabule. Na jedné z nich teď hledají svůj spoj cestující Markéta a Zdeněk.
9: Prostě je velká změna, no, pro nás.
10: Pro ty seniory to bude těžší, ale oni se časem na to zvyknou.
5: V prvních dnech by měli na nádraží lidem pomáhat asistenti. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
11: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín bude tentokrát věnována ptactvu. Je vhodné ptáky přikrmovat celoročně? A co bychom měli dělat, pokud najdeme zraněného opeřence? I na to se budu ptát ornitologa Jiřího Svěčky z Biskupic na Zlínsku. Své dotazy si připravte na 31. srpna. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Za 7:30. Je tu správný čas na podrobnější analýzu počasí, proto volám do Brna, kde už je připravený a informacemi jistě vybavený meteorolog Mojmír Martan. Zdravím vás, přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: A než se pustíme dál, řekněte nám prosím, jak hodnotíte současný stav, jak vypadá pondělní ráno ve Zlínském kraji.
2: Pozvolna nám přibývá oblačnosti. Aktuálně máme polojasno až oblačno bez srážek. Teploměry ukazují hodnoty od 12 do 19 stupňů. Nejčastější jsou ale spíš kolem 15 nebo 16 stupňů.
1: Podívejme se na celý průběh pondělí, jak to bude s oblačností a nejvyššími teplotami.
2: Oblačnosti bude ještě přibývat, očekáváme převážně velkou oblačnost, postupně také se srážkami a lokálně se mohou objevit i bouřky. Srážky přejdou od západu přes většinu území kraje, v průběhu odpoledne začnou ubývat a potom očekáváme také ubývání oblačností na polojasno. Večer začne zase od jihu oblačnost přibývat. 24 až 27 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Foukat bude zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní nebo jižní vítr. Ten se odpoledne změní na západní. V bouřkách může přechodně zesilovat. Večer pak čekáme zeslabení větru.
1: Máme příznivou biozátěž?
2: Máme jedničku, mírnou zátěž.
1: A hned se posuneme dál. Jakou předpověď pro nás máte na zítřek, tedy první den v novém měsíci? Jak bude probíhat úterý?
2: Tak noc na úterý bude zpočátku se zvětšenou oblačností s malou možností slabého deště, ale v průběhu noci polojasno až jasno. Zítřejší den bude ráno více slunečný, přes den polojasno až oblačno, večer opět na mnoha místech spíše skoro jasno. Ranní teploty 14 až 11, odpolední 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku trochu chladněji kolem 21. Foukat bude slabý, přes den přechodně mírný vítr západních směrů.
1: Už víme, jak bude probíhat úvod září. Podívejme se ještě i na další dny, aspoň stručně si naznačme úterý, středu.
2: Tak budou to dny spíše oblačné. Oblačnost může být přechodně zmenšená. Přeháňky se budou vyskytovat výjimečně. Ranní teploty většinou 13 až 9 stupňů, odpolední 22 až 26.
1: Ještě kousek číselné historie, na závěr prosím, Mojmíre, prozraďte, jaké rekordní teploty překvapily Zlínský kraj 31. srpna a kdy to bylo?
2: Nejtepleji bylo v roce 1942 na stanici Napajedla, tam tehdy naměřili 34 stupně. Nejnižší teplotu 1,8 stupně, tu mám ze dvou míst, jednak z roku 1948 ze Vsetína a potom v roce 1959 byla tato hodnota naměřena na stanici Huslenky Kychová.
1: Vše o počasí nám řekl meteorolog Mojmír Martan. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme dobrý start v novém týdnu a zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Za 5:30, 6:30 před zprávami si poslechneme ještě Hanu Zagorovou a MiG-21. Co tě znám, tak má...

0: Český rozhlas Zlín.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Zlínská hromadná doprava začne od zítřka jezdit podle nových jízdních řádů. Největší změnou je zavedení linky 15, která pojede mezi Lesní čtvrtí a Mlacovou. 31, která na Mlacovou jezdila doposud, bude zkrácena z Jaroslavic na Točnu Antonínova. Na trase na Lesní čtvrť mezi Slovenskou a Lazy navíc cestující využijí novou zastávku pod vodojemem. Akvapark v Uherském Hradišti je ode dneška celý týden zavřený. Důvodem je pravidelná odstávka, při které pracovníci provedou údržbu na bazénech, tobogánech a na všech technologiích ve strojovně. Akvapark se znovu otevře 7. září. Stále více měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy. V Česku jich je zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. Vláda dnes projedná návrh státní kulturní politiky na rok 2026 až 2030. Dokument obsahuje třeba plány investic, legislativních změn a rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace, instituce nebo odbory. Vadí jim, že strategie vznikla vyloučením veřejnosti a připravila ho mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy si za dokumentem stojí. Dnes čekejte v regionu od západu velkou oblačnost, místy se srážkami a bouřkami, odpoledne postupně slunečno. Nejvyšší teploty budou 23 až 26 stupňů a aktuálně naměříme 20 až 12 stupňů. Vítr bude slabý, v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ještě pozdravy za volant, klidnou jízdu a bezpečný dojezd k cíli přejeme všem řidičům, kteří se vydali na svou pravidelnou trasu. Většinou do práce, předpokládám. A dalším posluchačům u snídaně dobrou chuť, hezké letní ráno. Teď je 6:30, připomínám ještě pondělí, datum 31. srpna.

0: Za 5 minut 6:45 dnes je 31. srpna. Příjemné pondělní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Se začátkem školního roku se od 1. září změní jízdní řády městské hromadné dopravy ve Zlíně. Každoroční změna z letních spojů zpátky k běžnému režimu sebou letos nese větší změny. Těm se budeme věnovat společně s reportérkou Michailou Kočendovou po 7:45. Dopolední chovatelská poradna bude pak věnována ptactvu. Dozvíme se, jak mu můžeme pomáhat i čemu bychom se v přírodě měli vyvarovat. Hostem Anny Randárové bude ornitolog Jiří Svěčka z Biskupic na Zlínsku. Pokud vás už teď napadá nějaká otázka, která by v dnešní poradně měla zaznít, tak nám ji napište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Na odpovědi se můžete těšit po 11. hodině. Za chvíli si řekneme taky o počasí, otevřu krátkou pondělní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 6:45. O posledním prázdninovém datu nabízím taky informace meteorologické, to znamená, že se na pondělí znovu podíváme přes vývoj teplot a oblačnosti.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě ranní stav Zlínského kraje ve dvou číslech. Momentálně se teploty pohybují mezi 12 a 20 stupni. Dnes očekáváme od západu převážně velkou oblačnost, postupně se srážkami a lokálně i bouřky. Srážky přejdou přes většinu území kraje, během odpoledne potom začnou ubývat a nastane postupně většinou polojasno. Večer pak má oblačnost od jihu zase přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, zpočátku povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až jižní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu, odpoledne se změní na západní a ve zmiňovaných bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky, ty jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak dál by měly být dobré nebo až velmi dobré, biozátěž jenom mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Na začátku září se děti nevrátí jenom do školních lavic, ale začnou taky znovu chodit na fotbal, do skauta anebo na keramiku. Pro rodiče ale teď nemáme úplně dobrou zprávu, volnočasové kroužky totiž letos podraží. Detaily k tomu přidáme za pár minut.

0: skaut, sportovní kroužky, keramika, ale taky robotika nebo programování her. To jsou některé ze zájmových kroužků, o které bývá mezi dětmi největší zájem. Za volnočasové aktivity ale můžou jejich rodiče letos zaplatit o několik stovek korun za pololetí navíc. Záleží samozřejmě na lokalitě, typu organizace nebo náročnosti toho kroužku.
1: Syn hraje florbal a k tomu chodí na kurz horolezectví. Dcera v 8. třídě chodí na basket, bude chodit ještě na kurz na přípravu na přijímačky. Za obě děti dohromady to vyjde zhruba na nějakých 20 tisíc korun na to pololetí.
2: Popisuje Petra z Brandýsa nad Labem. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí až o 300 korun za pololetí víc než loni. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Asi o 10% víc než loni zaplatí rodiče, kteří přihlásili své děti do Domu dětí a mládeže v Praze. Kroužek tam na pololetí vyjde v průměru asi na 2000 korun. Popisuje za Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Daniel Rojek.
3: Rostou celkově náklady na provoz a na materiál, takže ta změna se více projeví právě u těch kroužků, kde je dražší ten materiál, například keramika, kde je potřeba hlína, glazury, anebo potom kroužky, jako jsou mladý kuchař nebo mladý cukrář, kde děti pracují se surovinami.
2: Kromě takovýchto tradičních kroužků mají děti v poslední době velký zájem taky o moderní technické kroužky, jako je robotika, programování, vývoj počítačových her, drony, 3D tisk nebo DJing. Klasikou mezi zájmovými aktivitami je skaut, kam hlásí rodiče své děti i roky dopředu, potvrzuje mluvčí skautu Barbora Trojak.
4: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
2: Rodiče, kteří si kroužky nemůžou z finančních důvodů dovolit, můžou využít projekt České rady dětí a mládeže nazvaný Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
5: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
2: Projekt Darujeme kroužky dětem je určený pro rodiče dětí od 3 do 18 let a je potřeba podat žádost, a to už brzy, doplňuje Šejtka.
5: Nová výzva startuje ve středu 16. září. A on vlastně při té žádosti nám naskenuje nebo vyfotí a vloží potvrzení o tom, že pobírá tu danou dávku. A my mu na základě tohoto ověření přidělíme takové 3 vouchery po 500 korunách, takže celkem 1500 korun. A rodič v našem systému potom zvolí, kterému organizátorovi my ty peníze máme poslat.
2: Rodiče ve finanční nouzi můžou využít třeba taky programy zdravotních pojišťoven, příspěvky měst nebo různých nadací a variantou můžou být taky některé benefitní programy jejich zaměstnavatelů. Tereza Chlubná, Český rozhlas.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Vsetín má nové autobusové nádraží, je přímo propojené s vlakovým terminálem. Hradská ulice pod městskými lázněmi ve Zlíně je po rekonstrukci znovu průjezdná. Za zájmové kroužky pro děti letos jejich rodiče zaplatí víc. Dnes bude oblačno, nejvyšší teploty až 27 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmáková. Ve Vsetíně od včerejška funguje nové autobusové nádraží. Stojí hned vedle vlakového terminálu. Cestující tak můžou pohodlně přestupovat z vlaku na autobus. S otevřením se zároveň změnily jízdní řády a uspořádání městské dopravy. Nový systém MHD radnice připravovala od loňska.
4: Nejvíce se mění linky MHD, popisuje vedoucí odboru majetku Dalibor Sedláček.
5: Největší změna je pro občany v rámci linky mezi Jasenicemi a Trávníky, která byla nově obnovena, a další velkou změnou je nová autobusová linka, která vede přes Sichrov.
4: Podle lidoveckého místostarosty Jiřího Růžičky jsou některá stanoviště pro vlaky a autobusy společné.
6: Říká se tomu přestupní vzdálenost hrana, tedy hrana nástupiště vlakového s hranou nástupiště autobusového, a tady toto nástupiště je sdílené.
4: V prvních dnech lidem na nádraží pomáhají asistenti. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Řidiči ve Zlíně ode dneška znovu projedou Hradskou ulicí a opravenou křižovatkou pod městskými lázněmi. Město během rekonstrukce změnilo její uspořádání a ve směru od Kudlova vznikl nový odbočovací pruh. Součástí úprav jsou také nová parkovací místa a chodníky. Změny mají zlepšit i bezpečnost pěších, pokračuje zlínský radní pro dopravu Václav Kovář z Hnutí ANO.
7: Vznikl zde nový přechod pro chodce, který je zároveň vyvýšený a tak zpomalí ta vozidla, která do ulice Hradská najíždí, kdy nově z ulice Hradská vznikla i zóna s maximální povolenou rychlostí 30 km v hodině.
2: Za rekonstrukci křižovatky město zaplatilo přes 7 milionů korun. Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data z hruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Tradičně velký zájem je o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu, popisuje mluvčí skauta Barbora Trojak.
8: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
2: Rodiče, kteří na zaplacení kroužku pro své děti nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O peníze bude možné žádat od 16. září. Další možnosti jsou programy zdravotních pojišťoven nebo příspěvky měst nebo různých nadací.
9: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka remizovali v šestém kole první fotbalové ligy na hřišti favorizované Plzně 1-1. Slovácko si tak připsalo druhý bod v sezóně a v tabulce je 14.
9: Počasí.
2: Dnes čekejte v regionu od západu velkou oblačnost, místy se srážkami a bouřkami. Odpoledne postupně slunečno. Nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů a aktuálně naměříme 20 až 12 stupňů. Vítr bude slabý, v bouřkách může přechodně zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor na zvíře na vozovce u věžek na Kroměřížsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Nový týden, poslední prázdninové volno juniorů a závěr měsíce. Tak to vidíme v kalendáři u data 31. srpna. Vítám vás, milí posluchači, do pondělí. Přeju hezké letní ráno. Ještě doplním svátek Pavlíny a hned zvu k dalšímu soutěžení v Moravském nářečí. Za chvíli se dostaneme obvyklé slovní hádance, za jejíž správné vyřešení tentokrát vydavatelství Kazda věnuje výherci knihu s názvem Dívka v bouři. Na zadní straně obálky čtu kniha, která vám vrátí jistotu a vaší dceři klid. Karel Zich nám ještě zaspívá svou hudební parádu. Teď je 7 hodin a 5 minut.
11: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 7 minut, každý všední den ráno hádáme v naší soutěži význam nářečních slov. Kam se tentokrát vydáme, prozradím za malou chvíli, teď jenom připomínám, že cenu věnuje vydavatelství Kazda, knihu s názvem Dívka v bouři. Pokud máte zájem, ozvat se můžete na tomto telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Je tu soutěž, jak se u nás mluví. Paní Ivana z Hluku na Uherskohradišťsku si přichystala nářeční slovo, které zná od babičky. No my si ho poslechneme hned, jak zvednu telefon. Kdo se nám ozve? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, Antonín od Brodu.
0: Pane Antoníne, zdravím, dobré ránko ještě jednou. Končí srpen, byl to pro vás vesměs příjemný letní měsíc, jak to hodnotíte?
2: No tak v průměru. Mohlo víc popršat, v každém případě zahrádečky.
0: No to je pravda, že toho deště bylo poskrovnu a hic, když to řeknu lidově, velký. Takže takto srpen vaším pohledem, no a teď už soutěžní otázka. Jste připravený určitě, takže pouštím.
2: Ano.
3: Když se u nás v Hluku řekne ochčinoha, co si myslíte, že to je, nebo kdo to je?
0: Takové slovo. Ochčinoha. Co to je, nebo kdo to je?
2: No, to je taková většinu, jsme říkali, šla před nama ta vyšší dívka dohatá, tak bych řekl, no, ona je taková ochčinoha. Nešikovná, ale je ochčinoha, no.
0: No, máte takový originální a zvláštní pochod myšlenek, dobře, pane Antoníne, ono je to ale trošku jinak, takže nápovědy, jo, dávám.
2: Ano.
0: Takže vybírejte z následujících možností, ochčinoha je buď to malý pes, nebo velmi silný déšť, a nebo je to mluvka, nedůvěryhodný člověk. Z těchto možností vybírejte.
2: Malý... Tam je to
0: C. Ještě jednou, malý pes, velmi silný déšť, anebo mluvka, nedůvěryhodný člověk je ochčinoha. Takže víří... A vy říkáte teda, že je to?
2: A já dám za A.
0: Malý pes nakonec vítězí?
2: Ano.
0: Chcete Ačko? Dobře, dáme Ačko. Ano. Správný význam slova ochčinoha se dozvíme od paní Ivany.
3: To říkávala moje babička, říkávala to i na muže, i na ženy, ten je takový ochčinoha a myslela tím, že je to taková osoba, která je trošku jednodušší, hodně mluví, ale možná by úplně tolik mluvit neměla, protože je trošku k smíchu.
0: Takže když to řeknu zase lidově, huba je rychlejší než mozek, jo? Pane Antoníne, vy jste měl zůstat u toho Cčka.
2: No tak už se stalo.
0: Už je to, no, nevadí. Máte někoho takového v okolí, kterého posloucháte, jak se říká, jedním uchem tam a druhým hned ven? Takového ochčinoha?
2: No já když poslouchám, tak jenom poslouchám.
0: Ano.
2: Plním rozkazy.
0: Že máte dar naslouchat? No, přeju, abyste potkávali jenom příjemné a důvěryhodné lidi, kteří a hezký den.
2: To se vystává.
0: Pane Antoníne, zase někdy se ozvěte a mějte se hezky.
2: Jistě, já se
0: ovnu. Tak jo, nashledanou.
2: Díky vám a přeju posluchačům krásný den.
0: Děkuju i za ně.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Léto 94, to byly první hudební žně pro Švýcara Reného Baumana, kterého známe spíš pod jménem DJ Bobo. Anonymní tanečnice zpívají... On se většinou stará o repované vsuvky a taky předvádí taneční kreace. Všude v Evropě se jeho písnička líbila, dál například na Islandu a v Izraeli, to jenom vybírám. Opačnou stranu země koule jeho muzika nezajímala vůbec. Music is what I'm living for.

0: čtvrt na osm, úvod nového týdne pohledem meteorologů, právě o tom budou příští věty.
1: Počasí.
0: Krátkou předpověď jako vždycky otevřu náhledem na ranní region. Teď se pohybujeme ve Zlínském kraji mezi 12 a 21 stupni. Očekáváme od západu převážně velkou oblačnost, postupně se srážkami a lokálně i bouřky. Srážky přejdou od západu přes většinu území kraje, během odpoledne začnou ubývat a mělo by nastat postupně většinou polojasno. Večer se bude oblačnost zase objevovat, od jihu přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, zpočátku povane slabý, postupně mírný jihozápadní až jižní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Odpoledne se změní na západní a v bouřkách může přechodně zesílit. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak dál by ale podle předpokladů měly být dobré nebo i velmi dobré. Z biozátěží žádný problém, jednička, zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Na začátku školního roku se od 1. září změní jízdní řády městské hromadné dopravy ve Zlíně. Každoroční změna z letních spojů zpátky k běžnému režimu sebou letos nese větší změny. Popíšeme si je za chvíli, a to s reportérkou Michálou Kočendovou.
2: Rekonstrukce Baťova mrakodrapu ve Zlíně, střední zdravotnická škola anebo Bysta Tomáše Bati v krajské nemocnici. Věděli byste, kdo spojuje tato zlínská místa? Architekt Ivan Bergman, se kterým si budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín povídat už 1. září. Na setkání s ním i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dalším probuzeným posluchačům Českého rozhlasu Zlín jenom připomenu pondělí 31. srpen a hned navážeme. Od začátku školního roku, tedy od úterý 1. září, začnou platit nové jízdní řády v městské hromadné dopravě ve Zlíně. Důvodem je návrat od letního režimu k běžnému provozu. Jaké konkrétní změny na cestující ve Zlíně čekají, nám teď řekne reportérka Michaela Kočendová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Největší změnou je zavedení trasy trolejbusu číslo 15 na Mladcovou. Lokalitu doposud obsluhovala linka číslo 31, která nyní bude zkrácena a skončí na Točně Antonínova. Linka 15 pojede z lesní čtvrti a z části tak nahradí trolejbusovou linku číslo 13. Na této trase vznikne nové zastávky s názvem Pod Vodojemem ve Slovenské ulici. Zastaví na ní spoje 15, 13 a 3. Dodává mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
2: Tím důvodem zřízení nové zastávky s názvem Pod Vodojemem je přání cestujících. Jejím zřízením totiž zkracujeme docházkové vzdálenosti právě cestujících v této lokalitě.
0: Mají cestující počítat i s dalšími změnami?
1: Ano, dojde k úpravě odjezdu linek 51 a 52 v Malenovicích, tak, aby navazovaly na konec vyučování místních základních škol. Spoje obsluhují trasu mezi Zlínem a Malenovicemi a Chlumem. Poslední změnou je pak úprava odjezdu nočních spojů ze zastávky Otrokovice Štěrkoviště. Linka N vyjede ze zastávky o 3 minuty dříve, tedy ve 3.36 a 4.06 ráno. Důvodem je zamezení opakovanému zpoždění.
0: A jak bude vypadat situace ve Štípě, kde pracují dělníci?
1: Ve zlínské části Štípa je cesta stále rozkopaná a stavba silnice i chodníků potrvá do 30. září. Do té doby zůstanou zastávky Štípa škola a Štípa u potoka bez obsluhy. Objízdná trasa vede okolo zoologické zahrady a nejbližší zastávka u základní školy bude Štípa Mariánské náměstí. Nové jízdní řády budou vyvěšené na všech zastávkách městské hromadné dopravy. Seznámit se s nimi můžou lidé i na webových stránkách dopravní společnosti Zlín Otrokovice.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová o změnách v jízdních řádech městské hromadné dopravy. Ve Zlíně a Otrokovicích se pojí k začátku nového školního roku. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Už jenom doplnění přesného času 6 minut do půl osmé.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Ve Vsetíně dnes otevřou naučnou stezku o vynálezci Josefu Sousedíkovi. Vede přímo ulicemi města a má 7 zastavení. U každého si lidé můžou načíst kód do mobilu, plnit kvízy a sbírat body. Zájemci se dozví více o vlivu vynálezce v oboru elektrických strojů na rozvoj Vsetína. Nové vybavení přibude na dopravním hřišti v areálu sportovního centra Radostova v Luhačovicích. Děti si tam díky semaforům a signalizaci na železničním přejezdu vyzkouší další situace, se kterými se lidé setkávají v běžném provozu. Na modernizaci přispěje Zlínský kraj téměř 600 000 korun. O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dříve řekla, že deficit bude vyšší než letošních plánovaných 310 miliard korun. Nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice. Obává se hlavně výrazného zadlužování země. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 000 korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. Dnes v regionu čekejte od západu velkou oblačnost, místy se srážkami a bouřkami, odpoledne postupně slunečno. Nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů a aktuálně naměříme 21 až 12 stupňů. Vítr bude slabý, v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračovat budeme kulturou, už za chvíli se podíváme do seznamu zajímavých akcí, které se v regionu chystají. Teď je 7:30, 2,5 minuty. V kalendáři 31. srpen, přejeme si pohodové pondělní ráno u písničky Petry Černocké.

světem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Za 5 minut 7:45, tady je Český rozhlas Zlín. Pokračujeme, jak bylo slíbeno, kulturními pozvánkami. Kukuřičné bludiště je skvělou zábavou pro děti i dospělé, kterou si během posledního prázdninového dne můžete užít v Holešově. Kukuřičné bludiště najdete konkrétně na výjezdu z Holešova ve směru na Zlín, případně můžete přijet autobusem a vystoupit na zastávce Holešov Větřák. Otevřeno je od 9 do 20 hodin. Poslední prázdninový den vám může zpestřit taky turistická hra s názvem Poznáváme Valašsko, která představí oblíbené i méně známé turistické cíle v regionu. Brožuru, která obsahuje hrací plánek, získáte ve kterémkoliv turistickém informačním centru na Valašsku. Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti je nově k vidění Pletky s anděly, výstava. Pletený, háčkovaný a divadelní svět andělů místní výtvarnice Evy Blahové mimo jiné doplňují verše Jana Skácela a Bohuslava Reinka. Vedle vizuální a literární hostiny si návštěvníci můžou například vyšít anděla, zahrát si andělské karty, zkusit kostýmy nebo napsat andělům své přání. Výstava je ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti k vidění do 18. října. Dnes je otevřeno od 9 do 17 hodin s půlhodinovou polední pauzou. Relaxační zóna v Kroměříži nabízí spoustu volnočasové zábavy pro děti i dospělé a dnes taky hudební vystoupení. Představí se Kimča Skřepská, zpěvačka a pianistka. Začátek je na Velkém náměstí v Kroměříži v 18 hodin.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Máme přesně 7:45, přidám několik vět k současnému vývoji oblačnosti a teplotní křivce. Zjistíme, jak se projeví nejbližší hodiny podle meteorologů.
1: Počasí.
0: Krátkou předpověď uvedu ranními údaji, které mi zase posílají měřící stanice. 17 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě a v Holešově, 18 v Bystřici pod Hostýnem. Kateřinice Ojčná hlásí 19 a Maruška Hostýnské vrchy už 21 stupňů. V Hošťálkové a ve Strání, včetně Vsetína, je to stupňů 13, Zlín a Vizovice, tady ještě přidáme Horní Bečvu, tak na těchto místech je 15 stupňů. Bojkovice, Luhačovice, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, tady vidím 16 stupňů Celsia a ještě nám schází Štítná nad Bláří s Velkými Karlovicemi. Tady je to hodnota 12 stupňů Celsia. Dnes očekáváme od západu převážně velkou oblačnost, postupně se srážkami a lokálně i bouřky. Srážky přejdou od západu přes většinu území kraje, během odpoledne začnou ubývat a postupně by mělo nastat polojasno. Večer pak bude oblačnosti od jihu zase naopak přibývat. Nejvyšší teploty pro dnešek 24 až 27 stupňů, zpočátku povane slabý, postupně mírný jihozápadní až jižní vítr s rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Odpoledne se změní na západní a v bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky teď ráno máme místy mírně nepříznivé, jinak dál by se měly upravit na dobré nebo velmi dobré. Biozátěž je pro dnešek pouze mírná, jedničková.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Na dlouhou dobu to vypadalo, že s tenisovým US Open se rozloučí v prvním kole. Karolína Plíšková ale nakonec předvedla divákům v New Yorku nebývalý obrat, během kterého získala 9 gemů v řadě a nakonec se mohla radovat z postupu. Více nabídneme za chvíli v pravidelném sportovním příspěvku.
2: Že je seniorský věk jen časem pro odpočinek? Pravý opak dokazují hosté pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Tentokrát k mikrofonu usedne Miloslav Regner, bývalý ředitel Barumček Rally Zlín. S touto legendární soutěží žije přes půl století a jeho vášeň pro auta rozhodně neslábne. Co ho stále drží v kondici a jaké má další plány? Dozvíte se v premiéře rozhovoru v pondělí 31. srpna v 15 hodin a 20 minut.

0: Ke obratu 6-2 v rozhodující sadě. Někdejší světová jednička přitom v utkání prohrávala už 2-6 a 2-5. Teď podrobnosti.
1: Karolína Plíšková tak stále ještě v tomhle zápase může pomýšlet na potenciální postup a obrat prohrává stále s Vandewinklovou 2-6, 2-5, ale teď 40-15 vedení pro českou tenistku.
2: Tak jako říkáš, že věřila, asi bych lhala, ale jako vždycky tam nějaká naděje a já vím, že tady v těch koncovkách a v těch obratech jsem vždycky byla docela dobrá, ale nutno říct, že bylo to už dost takový ztracený jednou nohou.
3: Vyprávěla po velkolepém obratu v New Yorku Karolína Plíšková. V souboji s Belgičankou Vandewinklovou dokonce i odvrátila matchball. I když byla krok od vyřazení, tak neměla dojem, že by jí soupeřka nějak výrazněji přehrávala.
2: Zároveň měla jsem pocit, že jsem měla fakt ve strašně gemech jako gambly a vlastně šance, že nebylo to takový, že by vás někdo úplně přijel. A měla jsem pocit, když se mi to trošku sejde nebo zahraju trošičku líp, takže bych mohla prostě to nějak třeba ještě trošku zdramatizovat, hlavně ten druhý set.
3: Nakonec se to české tenistce podařilo a postoupila do druhého kola. Z tribuny v zápase podporovala řada lidí v čele s manželem Michalem Hrdličkou.
2: Ten je vždycky hodně slyšet, trošku jsem ho tam i brzdila, ale on prostě se nenechá moc ubrzdit, takže ten vždycky fandí. Jo, někdy já jakoby jsem tak nějak ráda, jako když mám i svůj klid, jako fakt záleží tak nějak na momentě, no, fakt ty momenty se střídají a těch takových těch situací, kdy jako být ticha a kdy je to fakt těžký někdy jako trefit, co ten hráč vlastně chce zrovna slyšet.
3: Říkala po postupu do druhého kola závěrečného Grand Slamu sezóny spokojená Karolína Plíšková. Dál jde i Jiří Lehečka, naopak trojce Krejčíková, Macháč, Kopřiva končí. Z New Yorku David Prouza, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ulice Za rámy v centru Zlína bude po rekonstrukci nově obousměrná. Uherské Hradiště za 90 milionů korun opraví sídliště Štěpnice. Fotbalisté Slovácka remizovali s Plzní 1-1. Dnes bude oblačno na teploměru až 27 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Rekonstrukce ulice Za rámy v centru Zlína končí. Dělníci dodělávají poslední práce a podle radnice by se měla ulice otevřít nejpozději tento pátek. Největší změnou bude její zobousměrnění. Řidiči do Za rámy nově vjedou také z Dlouhé ulice, a to při příjezdu od podjezdu. Jak bude provoz v místě fungovat, popisuje zlínský radní pro dopravu Václav Kovář z hnutí ANO.
4: Co se týče větí z ulice Za rámy na ulici Dlouhou, tak tam zůstává stejný princip, jako byl doposud, to znamená, je možné pouze odbočení doprava ve směru ke kostelu.
2: Do budoucna město počítá také s tím, že by se přes Za rámy mohla vést nová linka městské hromadné dopravy. Sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti čeká modernizace za 90 milionů korun. Polovinu nákladu pokryje evropská dotace. Při opravě cest, parkovacích stání, chodníků i veřejných prostranství mají dělníci klást důraz na lepší hospodaření s dešťovou vodou. Ta se díky vodopropustným povrchům sákne přímo v místě a neodteče pryč.
5: Poblíž mateřské školy přibude vodní prvek se 6 tryskami. Nová místa pro odpočinek a setkávání obyvatel vzniknou také mezi bytovými domy. Výrazně se promění i zeleň, kdy bude vysazeno přes 30 nových stromů a spousta keřů. Práce začnou v polovině září, skončit by měly v létě příštího roku. Michal Sladký, Český rozhlas.
2: Ukrajinská vláda chce změnit pravidla pro práci při leteckém poplachu a zákazu vycházení. Oznámil to premiér Serhij Korecký. Reaguje tak na změnu taktiky Ruska při útocích na Ukrajinu.
6: Rusko už nevede masivní útoky na ukrajinské cíle v nočních hodinách. Místo toho vytrvale ostřeluje města, průmyslová a obchodní zařízení a kritickou infrastrukturu v průběhu celého dne. Například jenom v Kyjevě od páteční půlnoci oznámili sirény balistický nebo dronový útok 20krát. Dlouhodobé výstrahy před nebezpečím útoku ovlivňují nejen bezpečnost lidí, ale také chod úřadů a podniků, logistiky, dopravy a vzdělávacích institucí. Z dlouhodobého hlediska to ohrožuje ekonomickou aktivitu ve městech. Hlavně v Kyjevě. Nové postupy pro konkrétní typy hrozeb chce mít ukrajinská vláda hotové tento týden. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka remizovali v šestém kole první fotbalové ligy na hřišti favorizované Plzně 1-1. Slovácko si tak připsalo druhý bod v sezóně a v tabulce je 14.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte v regionu od západu velkou oblačnost, místy se srážkami a bouřkami, odpoledne postupně slunečno. Nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů Celsia a aktuálně naměříme 21 až 12 stupňů. Vítr bude slabý, v bouřkách může přechodně zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový den vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dnes je 31. srpna, ve Vsetíně včera začalo fungovat nové autobusové nádraží. Staré a nevyhovující stanoviště nahradila moderní nástupiště v těsném sousedství vlakového terminálu. Více informací přinese Gabriela Hickl ve své reportáži už za chvíli. A pak nás bude zajímat Jindřich Štrajt, který vystavoval své fotografie po celém světě. Jak se rodák ze Vsetína k umění dostal, se dozvíme v cyklu Rodáci známí neznámí před 8:30. Dobré pondělní ráno a pohodu na startu nového týdne dál přeje Petr Uhřík. Teď je 8 hodin 5 minut.
8: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 7,5 minuty a pondělní ráno s Českým rozhlasem Zlín. Ve Vsetíně funguje nové autobusové nádraží, jak jsme si řekli před chvílí. Cestující díky jeho propojení s železniční stanicí můžou pohodlně a rychle přestoupit z vlaku na autobus. S otevřením nádraží se včera zároveň změnily jízdní řády, které město dlouho připravovalo.
1: Já jsem se dívala na ten prospekt, teď jsem si to trošku prošla, tak asi se zorientuju.
2: Vůbec se mě to nelíbí, protože ty změny jsou na houby.
3: Tak vypadá to dobře, otázka,
4: no, ale vím,
3: to bude.
4: Že jsou zmatky v jízdních řádech. No. Že si lidi stěžují, že to nenavazuje na sebe. Řidiči nadávají taky, že se máme obrátit na městský úřad, no, že se to vyřeší, tak nevím.
5: Říkají místní lidé, kteří čekají na odjezdy autobusů v první den spuštění provozu nového nádraží. Radnice na nových jízdních řádech pracovala od loňského roku. Které linky se mění nejvíc, vysvětluje vedoucí odboru správy majetku investic a strategického rozvoje Dalibor Sedláček.
6: Velká změna nastává u jízdních řádů městské hromadné dopravy. Jsou vedené nové linky a nová autobusová stání. Největší změna je mezi Jasenicemi a Trávníky, která byla nově obnovena, a další velkou změnou je nová autobusová linka, která vede přes Sichrov.
5: My jsme teď s lidoveckým místostarostou Vsetína Jiřím Růžičkou na jednom z perónů. Přestože stojíme na perónu vlakového nádraží, tak se díváme tady na druhou stranu na ceduli, kdy nám jedou autobusy.
7: Nový koncept vlakového nádraží a autobusového nádraží jsme postavili na tom, že je minimální vzdálenost přestupu mezi vlakem a autobusem. Říká se tomu přestupní vzdálenost hrana-hrana, tedy hrana nástupiště vlakového s hranou nástupiště autobusového, a tady toto nástupiště je sdílené jak pro vlaky z jedné strany, tak autobusy z druhé strany.
5: Jak je to konkrétně rozdělené? My teď stojíme v místě, kde je příměstská doprava. Když bychom se ale dostali na druhou stranu, tak je tam MHD.
7: V rámci snahy o minimalizaci přestupních časů a vzdáleností jsme se snažili, tak jak nás pustila dispozice území, abychom přiblížili zastávky jak příměstské dopravy, tak městské hromadné dopravy, tak také vlaku co nejblíže k sobě.
8: Jo, takže to je jednička a tady právě je jakože ta informace, že ti lidi to, jak uvidí tady na té elektronické informační tabuli, tak si to budou moct přečíst na těch klasických vylepených jízdních řádech, tak budou mít souhrnný přehled na těch třech velkých informačních tabulích.
5: Místní si tak budou muset zvyknout, že se na rozdíl od klasického nádraží musí více dívat nahoru, hledat označníky, nástupišť a taky digitální tabule. Na jedné z nich teď hledají svůj spoj cestující Markéta a Zdeněk.
9: Prostě je velká změna, no, pro nás.
10: Pro ty seniory to bude těžší, ale oni se časem na to zvyknou.
5: V prvních dnech by měli na nádraží lidem pomáhat asistenti. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
11: Český rozhlas

0: počasí.
1: Je tu správný čas na podrobnější analýzu počasí, proto volám do Brna, kde už je připravený a informacemi jistě vybavený meteorolog Mojmír Martan. Zdravím vás, přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Podívejme se na celý průběh pondělí, jak to bude s oblačností a nejvyššími teplotami.
2: Oblačnosti bude ještě přibývat, očekáváme převážně velkou oblačnost, postupně také se srážkami a lokálně se mohou objevit i bouřky. Srážky přejdou od západu přes většinu území kraje, v průběhu odpoledne začnou ubývat a potom očekáváme také ubývání oblačností na polojasno. Večer začne zase od jihu oblačnost přibývat. 24 až 27 stupňů budou nejvyšší odpolední teplo. Foukat bude zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní nebo jižní vítr, ten se odpoledne změní na západní, v bouřkách může přechodně zesilovat, večer pak čekáme zeslabení větru.
1: Máme příznivou biozátěž?
2: Máme jedničku, mírnou zátěž.
1: A hned se posuneme dál, jakou předpověď pro nás máte na zítřek, tedy první den v novém měsíci, jak bude probíhat úterý?
2: Tak noc na úterý bude zpočátku se zvětšenou oblačností s malou možností slabého deště, ale v průběhu noci polojasno až jasno. Zítřejší den bude ráno více slunečný, přes den polojasno až oblačno, večer opět na mnoha místech spíše skoro jasno. Ranní teploty 14 až 11, odpolední 22 až 25 stupňů, na Vsetínsku trochu chladněji kolem 21. Foukat bude slabý, přes den přechodně mírný vítr západních směrů.
1: Už víme, jak bude probíhat úvod září. Podívejme se ještě i na další dny, aspoň stručně si naznačme úterý, středu.
2: Tak budou to dny spíše oblačné. Oblačnost může být přechodně zmenšená. Přeháňky se budou vyskytovat výjimečně. Ranní teploty většinou 13 až 9 stupňů, odpolední 22 až 26.
1: Ještě kousek číselné historie. Na závěr prosím, Mojmíre, prozraďte, jaké rekordní teploty překvapily Zlínský kraj 31. srpna a kdy to bylo?
2: Nejtepleji bylo v roce 1942 na stanici Napajedla, tam tehdy naměřili 34 stupně. Nejnižší teplotu 1,8 stupně, tu mám ze dvou míst, jednak z roku 1948 ze Vsetína a potom v roce 1959 byla tato hodnota naměřena na stanici Huslenky Kychová.
1: Vše o počasí nám řekl meteorolog Mojmír Martan. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme dobrý start v novém týdnu a zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín bude tentokrát věnována ptactvu. Je vhodné ptáky přikrmovat celoročně? A co bychom měli dělat, pokud najdeme zraněného opeřence? I na to se budu ptát ornitologa Jiřího Svěčky z Biskupic na Zlínsku. Své dotazy si připravte na 31. srpna. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Za necelých 9 minut bude 8:30, teď nás podle příslibu čeká zajímavá osobnost. Fotograf Jindřich Štrajt ze Sovince dokumentuje život českých vesnic, vyhledává ale také různá sociální témata. Kromě fotografie je vsetínský rodák také pedagogem. O svém životě si před časem povídal s naší redaktorkou Petrou Kopáskovou.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Otec bydlel v Krhové a maminka v Praze. A my jsme krátce po tom narození chvilku bydleli v Krhové, ale potom v zápěti rodiče odešli do Stříteže nad Bečvou, protože otec tam učil. No a tam jsme bydleli do mých 10 let. Když mi bylo 10 let, tak otec měl politické problémy, takže jsme museli jít buď do továrny nebo do pohraničí. A otec zvolil to pohraničí. No a tak potom jsem vystudoval gymnázium, no a pedagogickou fakultu v Olomouci. Jsem šel učit. Učil jsem v Sovinci, to byla taková malá jednotřídní škola, kde jsem byl vlastně ředitelem školy a tam jsem pokračoval ve fotografování a začal jsem se věnovat vlastně tomu tématu vesnice. Až do doby, než mě přerušili, tak potom jsem jako nesměl učit.
3: Proč jste nemohl učit?
2: Já jsem byl odsouzen za hanobení republika prezidenta a byl jsem chvilku ve vězení a tak jsem pracoval na státním statku až do sametové revoluce. A potom jsem začal učit na filmové akademii v Praze, na vysoké škole v Bratislavě a na Slezské univerzitě v Opavě. No a tam učím dodnes.
3: No a jak jste se dostal k fotografii, kdy jste poprvé chytil fotoaparát do ruky?
2: To bylo dost pozdě. Já jsem začal fotografovat až na vysoké škole. I když otec jako sám fotografoval jako amatér, ale nikdy mě k tomu nevedl.
3: No a co byla ta inspirace? Potkal jste někoho?
2: Můj profesor, který mě učil hraní na housle, tak měl zálibu v tom, že kupoval a prodával fotoaparáty. A tak mi nabídli jeden fotoaparát a já jsem přišel domů a říkal jsem tatínkovi, že teda má možnost koupit fotoaparát, že bude stát 400. Otec řekl památnou větu, dostaneš 400, ale musíš mi slibit, že 10 let nebudeš kouřit. Mě to urazilo, protože já se nikdy v životě nekouřil. Intenzivně se začal fotografovat. Potom, když jsem začal učit, tak bylo takové vakuum trošku, protože jsem měl jiné starosti, takže to fotografování bylo takové jako spíše sezónnější, ale objevil jsem si to téma vesnice a tom jsem vlastně pokračoval pořád.
3: Pamatujete si úplně první fotku, kterou jste vyfotila, jestli byla dobrá vůbec?
2: První zmáčknutí, teda takové koncepční, bylo to, že jsem měl ten nový fotoaparát a udělal jsem záběr na strom nějaký. Ale je zachovaná jedna fotografie, asi mi bylo tak asi 8 let. My jsme chodili s rodinou, s rodiči na takové procházky. A otec vždycky bral sebou fotoaparát a já jsem teď prohlížel ty negativy jeho a zjistil jsem, že na té jedné fotografii nejsem já, ale celá ta skupina, která tam šla, to znamená, že jsem asi já vyfotografoval.
3: Tak to byla možná první fotka.
2: Ano.
3: Vy jste se narodil ve Zlínském kraji, vracíte se někdy do Zlínského kraje a fotografujete nějaké vesnice tady?
2: Do Zlínského kraje se hodně často vracím, zvláště do Vsetína, protože tam jsem udělal takový velký cyklus fotografií o jedné škole Integra, ta škola. Je to promíchané zdravé děti s tělesným postiženými. Tak tam jsem udělal jako velký cyklus a už několik let jsem prezidentem fotografické soutěže na Vsetíně.
0: To byl fotograf a rodák ze Vsetína Jindřich Štrajt, který 5. září oslaví 80 let.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Zlínská hromadná doprava začne od zítřka jezdit podle nových jízdních řádů. Největší změnou je zavedení linky 15, která pojede mezi Lesní čtvrtí a Mladcovou. 31, která na Mladcovou jezdila doposud, bude zkrácena z Jaroslavic na Točnu Antonínova. Na trase na Lesní čtvrť mezi Slovenskou a Lazy navíc cestující využijí novou zastávku pod vodojemem. Před kulturním domem v Hrachovci u Valašského Meziříčí stojí nová zvonička. Hrachovec ji dostal jako dárek 650. výročí první písemné zmínky o obci. Doplňuje tamní odpočinkový prostor. Města v Česku čím dál častěji omezují ranní provoz aut v okolí základních škol. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy a zapojuje se do nich stále více obcí. V Česku jich je zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Od září přibudou třeba další v Ostravě nebo v hlavním městě. Spojené státy a Írán na sebe v noci znovu zaútočili. Po týdnech klidu Washington nejdřív zasáhl ostrov v Hormuzském průlivu. Teherán pak v odvetě mířil na americké vojenské základny ve Spojených arabských emirátech a Jordánsku. Dnes čekejte v regionu od západu oblačnost. Místy se srážkami a bouřkami. Odpoledne se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů a aktuálně naměříme 21 až 13. Vítr bude slabý, v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Porouchaná dodávka stojí na dálnici 49 na 8. kilometru u Zahnašovic ve směru na Holešov. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Poslední, tedy 31. den v měsíci srpnu, je spojený se jménem Pavlína. Častěji se užívá ve zkrácené formě Pavla a má i stejný původní základ v latině. Pavlína je v doslovném významu drobná, malá, skromná. Jméno se hodí pro jemnou ženu, která ovšem disponuje prostorem pro velké činy. Oslavenkyně vidím v české statistice necelých 36 tisíc a už posílám hudební gratulaci písničku Standy Hloška s Petrem Kotvaldem.

0: Nepravidelně a nárazově nás v muzice zajímá taky slovo poprvé. Zajdeme do roku 78, kdy si v premiéře užila velké slávy taky zpěvačka Kate Bush, v té době jí bylo přesně 20. Na 4 týdny dosáhla vrcholu v britském singlovém žebříčku, čímž se stala první domácí ženou, která se vyšplhala na číslo 1 s úplně vlastní písničkou. Současně dosáhla vrcholu prodejů v Austrálii, Irsku, Itálii, Novém Zélandu a Portugalsku. A co je taky neúplně běžné, Katie naspívala v jediném záběru. Hudební kritici označili obrazový doprovod jako milník v historii hudebních videí před érou MTV. Je to na dnešní dobu skutečně hodně zvláštní snímek. Odehrává se venku v zamlžených větrných vřesovištích v travnaté oblasti Salisbury Plain, skotské borovice v pozadí, zatažený den a k tomu krásně kontrastní splývavé červené šaty na zpěvačce předvádějící taneční kreace. Debutový singl, o kterém celou dobu mluvím, byl certifikovaný jako zlato britským fonografickým průmyslem, což znamená prodeje přes 500 000. Kate Bush mám rád. Je to dost jiná zpěvačka, než bývá v oblasti hitparád běžné. Ten rozdíl hned uslyšíte.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Teď je 9:15. O posledním prázdninovém datu nabízím taky informace meteorologické, to znamená, že se na pondělí znovu podíváme přes vývoj teplot a oblačnosti.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě ranní stav Zlínského kraje ve dvou číslech. Momentálně se teploty pohybují mezi 15 a 21 stupni. Dnes očekáváme od západu převážně velkou oblačnost, postupně se srážkami a lokálně i bouřky. Srážky přejdou od západu přes většinu území kraje. Během odpoledne začnou ubývat a mělo by nastat postupně většinou polojasno. Ale večer se bude zase obloha zatahovat, takže oblačnosti od jihu přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, zpočátku povane slabý, postupně mírný, jihozápadní až jižní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Odpoledne se změní na západní a v těch zmiňovaných případných bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky máme stále ještě místy mírně nepříznivé, jinak dál už by měly být dobré nebo velmi dobré. Biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Pondělní ráno pomalu končí, proto naznačím, kam se v našem vysílání vydáme dál. V dnešním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Zlín vás čeká další zvířecí příběh z rubriky Tlapky z kraje. Tentokrát se blíže seznámíme s kočkou Malvínou ze zvířecího útulku Vsetín, která si dlouho hledala cestu a důvěru k lidem a dnes už se těší na svého nového společníka. Její příběh uslyšíte 10 minut po 10. hodině, pravidelné srdcovky už za chvíli. Taky u jejich sledování přeje hezký letní den a pohodu na startu nového týdne Petr Uhřík. 9 hodin bude za 9 minut, ještě do zpráv stihneme Javory, Abu a Mariku Gombitovou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vsetíně se dnes slavnostně otevře nové autobusové nádraží. Lidé mají dnes poslední možnost hlasovat o nejoblíbenějších hercích a inscenaci Městského divadla Zlín za uplynulou sezonu. Pálenka z jablek by mohla být letos v Česku poměrně vzácná. Kvůli mrazům a suchu se urodilo méně ovoce. Dnes bude oblačno na teploměru až 27 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Vsetín dnes slavnostně otevře nové autobusové nádraží. To funguje od včerejška mezi železniční stanicí a parkovacím domem. Nabízí 7 stanovišť pro příměstské spoje a odstavná stání pro autobusy. Program pro veřejnost začne v 5 hodin odpoledne. Lidé si při něm prohlédnou parní vlak nebo historický autobus Škoda RTO, říká mluvčí města Jana Rašková.
2: Oběma historickými vozy se bude moci veřejnost také svést, parním vlakem na Hovězí a zpět autobusem v rámci komentované jízdy po trase nově otevřené naučné stezky Josefa Sousedíka. Parní vlak odjede v 18.10, autobus o 5 minut později.
0: Ještě dnes můžou lidé na webových stránkách Městského divadla Zlín hlasovat v anketě Aplaus a vybrat tak nejoblíbenější herečku, herce a inscenaci uplynulé sezony. Ohlasy se uchází například Nora, Hrátky s čertem nebo Kryl a další. Výsledky divadlo vyhlásí v sobotu 5. září při slavnostním zahájení 81. sezony. V Česku se urodilo kvůli jarním mrazům a letnímu suchu méně ovoce, bude z něj tak méně pálenky. Pěstitelská palírna v Jílovém u Prahy jede na polovinu. Unie destilatérů mluví o podprůměrném roku.
3: Vypalujeme třešně, meruňky, švestky.
4: Vedoucí palírny Radlík Kamil Kutina. Srovnání s tím loňském.
3: To nebude ani polovina, protože na jaře toho hodně zmrzlo. A co pak nezmrzlo, tak ještě popadalo suchem.
4: Ovocné lihovary obecně kupují letos pro svoji potřebu i ovoce, které nedorostlo do konzumní velikosti a pěstitelé je neudají na pulty obchodů. Potvrzuje mluvčí unie destilatérů Jakub Gottwald.
5: Se udála neúplně tradiční věc, kdy ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti.
4: Nejhorší sklizeň hlásí ovocnáři u broskví, pouze 33% pětiletého průměru. Z Radlíku Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slovácka remizovali v 6. kole první fotbalové ligy na hřišti favorizované Plzně 1-1. Slovácko si tak připsalo druhý bod v sezóně a v tabulce je 14.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno, místy se srážkami a bouřkami, odpoledne postupně slunečno. Nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů a aktuálně naměříme 21 až 15 stupňů. Vítr bude slabý, v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračují srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. V Brně, ba i ve Zlíně, přeju vše nej Pavlíně. Z Valašska či z Podluží nic mi za to nedluží. U Bečvy i u Die každý jí rád připije. Ze Lhoty nebo Tupes jmeniny má právě dnes. Tak to zvládnem slavit hravě všude u nás na Moravě. Pro tety i pro strýčky mám tu krásné písničky. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 31. srpna roku 2026, máme léto. No a v kalendáři jsem se dočetl, že dnes mají svátek děvčata, ženy, dívky křestního jména Pavlíny. Takže všem Pavlínkám všecko nejlepší k jejich svátku. A už tady mám první přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, tady je skromně, že důchodkyně, pane Junáku, prosím vás, já bych potřebovala zahrát písničku do postoupek u Kroměříže pro kuchařky a kuchaře, kteří pro nás důchodce vaří, smaží, pečou a vozí nám to až domů. Mají i školky, prostě všechno, vaří úplně perfektně. Já je všechny zdravím a nějakou pěknou písničku, pane Junák, prosím vás. Oni dělají tak výbornou kulajdu, všechno, to je úplně donesou na to až do domečku. My jenom otevřeme, poděkujeme, zítra zase se těšíme na druhý jídlo. Tak bychom jim chtěli, mi duchoci, poslat nějakou pěknou písničku. Děkujeme, pane Junák. Jsou to postoupky u Kroměříže, je tam hodně kuchařek a kuchařů. A Kaošku zdravíme a posíláme krásnou písničku od pana Junáka. Naschledanou a děkujem, duchoci Kroměříž.
0: No tak, moje milá, promiňte, že to tak oslovím vás, důchodkyně, ale škoda, že jste mi neřekla své křestní jméno. To mě mrzí. To víte, člověk rád si popovídá s lidmi, ale když jsou takhle v anonymitě. No, opakovala jste asi 4x, 5x, abych poslal krásnou písničku. No, necháváte to na mě, škoda, že jste nevybrala písničku. No tak doufám, že se vám trefím do vašeho vkusu, takže už posílám písničku.

0: Tak nám to letos zase nějak rychle uteklo. Ano, ano, prázdniny dnes skončí. Člověk sice už dávno nemusí 1. září do školy, ale přesto má poslední prázdninový den pořád takovou zvláštní atmosféru. Ještě je léto, ještě bývají teplé večery, ale už je znát, že dny se krátí a podzim pomalu přešlapuje za dveřmi. Někdo se těšil na spolužáky, někdo by klidně prázdniny ještě o měsíc protáhl. Zvláštní je, že tehdy nám připadaly 2 měsíce skoro nekonečné. Dneska člověk mrkne a je po nich. Já když bych zavzpomínal na svůj první den, kdy mě maminka vedla do školy, no, už si to moc nepamatuju, to víte. Bylo mi 6 let, dnes je mi 75, nebo co nevidět mi bude, to je let a let. Já jsem tenkrát začínal jsem chodit svoji základní školu do Žádovy, což je taková krásná malebná vesnička, kousíček od Kyjova. A tak si vzpomínám, že samozřejmě šel jsem s několika svými kamarády, kde jsme spolu jako bydleli a taky jsme spolu zlobili a hráli jsme si, fotbal jsme hráli, na vojáky jsme si hráli a podobně. A tak když mě maminka přivedla do školy, tak jsem se tak koukal a samozřejmě jsem si musel začít zvykat na ten školní pořádek. Protože přece jen člověk je trošku rozevlátý z té svobody a z té volnosti, protože i když jsem chodil do školky, tak přece jenom školka je něco jiného než škola. A takže jsem si musel zvyknout prostě na ten pořádek, že tedy když zazvoní, musím si sednout do lavice, když paní učitelka řekne nachystejte si nějaké ty věci, tak si je musím nachystat. No a taky si je musím nachystat doma do své aktovky, abych na ně nezapomněl, až to přijdu do té školy a tak dál. Já jsem hrozně dbal na to, abych měl vždycky dobrou svačinu. Maminka mi chystala dobré svačiny. Opravdu, je to trošku takové veselější, ale já, když si vzpomenu na svoji první třídu, tak si vzpomínám na svačinu. No a potom už ve druhé třídě, to už jsem byl, jak se říká, ostřílený mazák, tak tam už to bylo trošku jiné. A taky už jsem zlobil víc, taky byly občas nějaké ty poznámečky do sešitku, maminko, tatínku, dohlédněte a podobně, 3 tečky a tak dál a tak dál. Takže já, když si vzpomenu na svoje začátky ve škole, vzpomínám na ně rád, ale nějaké detaily prostě nemám. U nás, my teď bydlíme v Antonínské ulici a bydlíme přímo před školou. A musím říci, že zatím i dneska je tam klid. Na té ulici je tak velký klid, jen tam nějací řemeslníci občas něco, nebo někdo pokřikne na hafánka, nebo něco podobného, ale jinak je tam klid. Ovšem zítra, 1. září, to začne. A to vám řeknu až zítra. Teď už si pustíme písničku.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka a zapálená svíčka mi prozradili, že zas nejde o víc.

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen a špičku dovnitř otočila ven a vzniklo

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Od slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

karton na burek a taký porcelán. Som modrý maximum gamma, tapety parmazán.

Písnička dozněla a já tady mám pro vás přáníčko z mailové adresy, které zní takto. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku Paní v černém své ženě Evě. Nemáme dnes žádné výročí, jen bych jí chtěl udělat radost a říct jí, že si vážím všeho, co spolu máme. A že i po těch letech je pořád ta, se kterou se nejraději vracím domů. Zdraví Petr z Hodonína. Milý Petře, no tak to je hezké vyznání, samozřejmě, že vám narád splní vaše přání. Vybral jste si písničku Paní v černém a jen připomínám, zpívá Karel Kahovec a hraje skupina Flamengo.

A protože máme pondělí, tak mám samozřejmě pro vás připravenou první indicii, tedy pondělní, do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, pondělní indicie tedy zní: Vyšné vlkodlaky bych tu nehledal, ale další schody bychom určitě našli. Opakuji pondělní indicii. Vyšné vlkodlaky bych tu nehledal, ale další schody bychom určitě našli. Tak to byla pondělní indicie. Nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční, páteční a pak už nám to všem bude jasné.

A mám tady další přáníčko z mailové adresy srdcovky@rozhlas.cz. Zdravíme do srdcovek a prosíme o jednu hezkou písničku pro naši maminku a babičku Jarušku z Lulče. Chtěli bychom jí poděkovat za všechno, co pro naši rodinu dělá, za její péči, trpělivost a hlavně za to, že u ní je nám vždycky dobře. Přejeme jí pevné zdraví a co nejvíc společných chvil s námi všemi. Posílá celá rodina Kyslerová. Tož, moji milí Kyslerovi, rád zahrají pro vaši maminku i babičku, tedy paní Jarušku. Ale nevybrali jste jí písničku? No jo. No ale tak doufám, že se vám ten můj výběr bude líbit a paní Jarušku potěší. Tady je.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Vyšné vlkodlaky bych tu nehledal, ale další schody bychom určitě našli. Tak to byla pondělní indicie, nebojte se, ještě jich bude pár, tak potom v pátek nám to všem, tak jak se říká, docvakne a bude nám vše jasné. Ještě mám takovou připomínku, moji milí, pokud chcete, abych vám zahrál písničku na přání, abych vám splnil vaše přání, já to dělám velmi, velmi rád, ale samozřejmě mě to musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem, pokud se vám nechce psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Akvapark v Uherském Hradišti čeká týdenní odstávka. Dětské dopravní hřiště v Luhačovicích doplní nové semafory a světelná signalizace na železničním přejezdu. Povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo přes 790 lidí. Dnes bude oblačno na teploměru až 27 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré dopoledne. Akvapark v Uherském Hradišti je ode dneška celý týden zavřený. Důvodem je pravidelná odstávka, při které pracovníci provedou údržbu na bazénech, tobogánech a na všech technologiích ve strojovně, upřesňuje ředitel akvaparku Jiří Dvorďák.
2: V této odstávce budeme měnit jeden celkem strategický rozvaděč měření a regulace, který ovládá v podstatě veškerý otopný systém tady v akvaparku. A tento rozvaděč, který je v podstatě v nepřetržitém provozu od doby spuštění akvaparku, tak začal vykazovat nějaké vady a my využíváme tuto odstávku k tomu, aby jsme ho vyměnili, přepojili.
1: Akvapark se znovu otevře v pondělí 7. září. Nové vybavení přibude na dopravním hřišti v areálu sportovního centra Radostova v Luhačovicích na Zlínsku. Děti si tam díky semaforům a signalizací na železničním přejezdu vyzkouší další situace, se kterými se lidé setkávají v běžném provozu. Na modernizaci přispěje Zlínský kraj téměř 600 tisíc korun, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: Dopravní hřiště v areálu Radostova slouží především dětem a mládeži k praktické dopravní výchově, využívat ho ale může také široká veřejnost. Zlínský kraj modernizaci dopravních hřišť podporuje a za posledních 8 let přispěl na vznik nebo obnovu celkem 10 z nich.
1: Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo minimálně 794 lidí. Pohřešovaných jsou další tisíce. Nejhorší je situace podél řeky Trišulí. Její přívalová vlna smetla tisíce domů, mosty a několik hydroelektráren.
4: To původní koryto, které bylo široké 80, možná 100 metrů, tak má teďka půl kilometru. Utrhlo, doslova servalo všechny břehy okolo. Silnici, školu. Místní lidé mi teď ukazovali bývalou kancelář provinční vlády. Doslova říkali, it was, to bylo. Teď tu není vůbec nic, nezůstaly ani základy, ani kamenné obrubníky. Ta vrstva toho bahna, která tady je, tak na některých místech má 2 metry. Přes den je tady velké teplo, takže záchranáři už se obávají toho, aby to nebyly místa, odkud se třeba bude šířit horečka dengue nebo malárie. Z nepálského okresu Rasuvat, David Jakš, Český rozhlas. Sport.
1: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně čeká 8finálový zápas. V 19 hodin vyzvou v pavilonu P na výstavišti Švédsko. To má v kádru jednu z největších světových hvězd, Isabel Hákovou, která v zápase s Chorvatskem ve skupině zaznamenala rekordních 52 bodů. Dále o ní pokračuje česká kapitánka Michaela Mlenková.
5: Klíčový bude ubránit Hák a doufám, že bude trochu unavená, protože dala 52 bodů, tak doufám, že si trošku vyplácela síly. Jako my jsme se o tom bavili s holkama a říkali jsme, že nechápem, jak to může zvládat, protože ona hraje v Koneliánu a tam to na ní vlastně taky stojí, takže obrovský klobouček dolů, protože nechápu, jak to její tělo ještě jako může tohleto zvládat, ten tlak velký.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu oblačno, místy přehánky a bouřky, odpoledne postupně polojasno. Nejvyšší teploty naměříme 24 až 27 stupňů a vítr bude slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor si dejte ve Valašské Bystřici na Vsetínsku. Autobus se srazil s bagrem. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná Dobré dopoledne s Annou Randárovou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeji vám krásné dopoledne. Máme 31. srpna, poslední prázdninový den. A i dnes vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. K pondělku patří zvířata, která si zaslouží druhou šanci. Dnes poznáme Malvínu ze zvířecího útulku Vsetín. Z kotičky, která se dříve bála každého neočekávaného zvuku, je dnes mnohem odvážnější společnice. Její příběh uslyšíte už za chvíli. Jsem ráda, že jste s námi. Pohodový poslech dopoledního Českého rozhlasu Zlín vám přeje Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Pondělí dopoledne vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. Dnešní tlapky z kraje patří kočičce Malvíně ze zvířecího útulku Vsetín. Potřebovala několik měsíců na to, aby se v prostředí útulku cítila bezpečně a postupně si zvykla i na lidskou blízkost. Jaká je Malvína dnes a co by potřebovala od svého budoucího majitele, zjišťovala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
1: Bílomourovatá kočka Malvína se po příchodu do útulku velmi bála lidí, zvuků i pohybů. Nyní už ale na lidi reaguje přívětivě a přijde se nechat pohladit. Bude vhodnou kočičkou pro někoho, kdo hledá klidnou a oddanou parťačku k televizi a kdo s ní bude mít dostatek trpělivosti. Malvínka je očkovaná, čipovaná i kastrovaná a je připravena i hned k adopci.
0: Pokud vás příběh kočky Malvíny zaujal, podrobnosti k adopci najdete na webu Českého rozhlasu Zlín, zlin.rozhlas.cz. A pokud právě Malvína není kočičí společnicí, kterou hledáte, tak vám už příští pondělí v Tlapkách z kraje představíme dalšího čekatele na nový domov.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Že je seniorský věk jen časem pro odpočinek? Pravý opak dokazují hosté pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Tentokrát k mikrofonu usedne Miloslav Regner, bývalý ředitel Barumček Rally Zlín. S touto legendární soutěží žije přes půl století a jeho vášeň pro auta rozhodně neslábne. Co ho stále drží v kondici a jaké má další plány? Dozvíte se v premiéře rozhovoru v pondělí 31. srpna v 15 hodin a 20 minut.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: 21 minut po 10. hodině posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. Pokračovat budeme rubrikou Co v učebnicích nebylo, kde se dnes dozvíme, co je to syndaktylie. Vysvětlí nám to Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 000. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Bylo 10:30, máme pondělí 31. srpna a posloucháte Český rozhlas Zlín. Od čtvrtka do neděle se v Luhačovicích budou konat Dny slovenské kultury. V našem vysílání vás na ně pozveme za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: taky nás cítí.
1: Ve čtvrtek začínají v Luhačovicích Dny slovenské kultury. Více nám o nich řekne Marie Jálová, kulturní manažerka Lázní Luhačovice, se kterou jsem teď telefonicky ve spojení. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Na úvod nám prosím Dny slovenské kultury představte. Jakou tradici v Luhačovicích vlastně mají?
2: No, Dny slovenské kultury mají v Luhačovicích už opravdu krásnou tradici. Letos se uskuteční jejich 14. ročník, no a za tu dobu se stal festival pevnou a opravdu oblíbenou součástí kulturního programu našeho lázeňského města. Jeho smyslem je především připomínat a dál rozvíjet velmi blízké československé vztahy, které mají právě v Luhačovicích už dlouhou historii. Už v minulosti se tady setkávaly významné osobnosti z Česka a Slovenska a Luhačovice byly místem důležitých kulturních a společenských setkání. My právě na tuto tradici se snažíme navazovat i dnes. Každý rok chceme našim návštěvníkům představit slovenskou kulturu v její různorodosti. Myslím, že je krásné, že přestože už nejsme jeden stát, ta vzájemná blízkost Čechů a Slováků je pořád velmi silná. A Dny slovenské kultury jsou podle mě příjemnou příležitostí si tuto blízkost připomenout a zároveň si užít několik dní plných slovenské kultury a umění.
1: Co návštěvníkům letošní ročník nabídne? Pojďme si teď představit program jednotlivých dnů.
2: Program letošních dnů slovenské kultury jsme poskládali trochu jako takové putování slovenskou kulturou a zároveň historií Luhačovic. Začínáme ve čtvrtek večerními prohlídkami slunečních lázní, které jsou sami o sobě krásným místem a večer mají úplně jinou atmosféru. No, nás mohou dozvědět něco zajímavého o jejich historii a užít si je zase trochu z jiné perspektivy. Pátek nás čeká komentovaná prohlídka lázní s názvem Po stopách Dušana Jurkoviče. Dušan Jurkovič je s Luhačovicemi neodmyslitelně spojený a jeho architektura dala městu jeho charakteristickou podobu. Prohlídka tak právě krásně propojí české a slovenské kulturní dědictví. No a v páteční večer tradičně patří divadlu. Uvedeme slovenské představení Vyučování Donny Margarity s Olgou Belešovou v hlavní roli. Je to velmi zajímavá a osobitá inscenace, takže věřím, že si ji diváci užijí. No a celý festival zakončíme v neděli na Lázeňské kolonádě. Zahraje nám CAK Orchestr z Bratislavy, takže že to bude taková příjemná pohodová tečka za celými Dny slovenské kultury. Hudba, kolonáda, lázeňská atmosféra, co víc si na závěr přát.
1: Pro zájemce je tedy připravena řada zajímavých akcí. Kde najdou všechny potřebné informace k festivalu?
2: Všechny informace k jednotlivým akcím najdou posluchači na webových stránkách Lázní Luhačovice v kalendáři akcí. A u těch prohlídek a divadelního představení bych určitě doporučovala vstupenky rezervovat předem, a to buď telefonicky nebo e-mailem, v informačním centru na kolonádě, protože tradičně o ně bývá opravdu velký zájem. No a už se budeme na všechny v Luhačovicích moc těšit a věříme, že si Dny slovenské kultury s námi užijí.
1: Na Dny slovenské kultury, které se uskuteční v Luhačovicích, nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozvala kulturní manažerka Lázní Luhačovice Marie Jálová. Děkujeme za to a přejeme vám hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
3: Český rozhlas Zlín. There she was.

Dopolední Český rozhlas Zlín je s vámi i 2 minuty před 10:45. Čas od času při vaření použijeme jížku. Ta ale nemusí vzniknout jen z obyčejné mouky a másla. Babské rady nám už za chvíli prozradí, jakou roli může sehrát špaldová mouka, sádlo anebo i cibule.

0: Babské rady.
1: Není jížka jako jížka, to se asi shodneme. Čím ideálně zahustit výsledky vašeho kulinářského snažení? Jížka, zasmažka nebo zápraška je upražená mouka na tuku. Už tady záleží na tom, jaký typ mouky použijete. Zda klasickou nebo špaldovou, případně žitnou. Lahodnou chuť jížky podpoří čerstvé máslo, ideálně typu ghee, které je přepuštěné. Na jížku, jež bude mít silnější aroma a hodí se hlavně do omáček k masu, využijeme nejlépe domácí sádlo. A suchou jížku, tedy tu připravenou na pánvi bez tuku, můžete vyzkoušet při přípravě dietnějších pokrmů. Pražit ji můžeme v troubě nebo na sporáku pozvolna zhruba 10 minut. K zahuštění omáček s výraznou chutí masových, zeleninových i luštěninových se hodí jížka cibulová. Její příprava je snadná, oloupanou a najemno nakrájenou cibulku osmažíme na rozehřátém tuku, zasypeme ji moukou a mícháme, dokud směs nemá výraznou zlatožlutou barvu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín.

V 10 hodin a 53 minut posloucháte Český rozhlas Zlín. Naše vysílání bude po 11. hodině pokračovat chovatelskou poradnou. Ta dnes bude věnována volně žijícímu ptactvu. Mým hostem bude ornitolog Jiří Svěčka z Biskupic na Zlínsku. Své dotazy můžete posílat už teď, a to na e-mail studio.zlín@rozhlas.cz.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nová linka ve Zlíně od zítřka spojí Lesní čtvrť a Mlacovou. Změní se jízdní řády. Místní část Valašského meziříčí Hrachovec u Valašského meziříčí má novou zvoničku. Za zájmové kroužky pro děti zaplatí rodiče v novém roce více. Dnes bude oblačno, na teploměru až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Zlínská hromadná doprava začne od zítřka jezdit podle nových jízdních řádů. Největší změnou je zavedení linky 15, která pojede mezi Lesní čtvrtí a Mlacovou. 31, která na Mlacovou jezdila do posud, bude zkrácena z Jaroslavic na Točnu Antonínova. Na trase na Lesní čtvrť mezi Slovenskou a Lazy navíc cestující využijí novou zastávku pod Vodojemem, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Zdeněk Dvořák.
2: Tím důvodem zřízení nové zastávky s názvem Pod Vodojemem je přání cestujících. Jejím zřízením totiž zkracujeme docházkové vzdálenosti právě cestujících v této lokalitě.
0: Všechny změny v jízdních řádech najdou lidé na webových stránkách dszo.cz. Před kulturním domem v Hrachovci u Valašského meziříčí stojí nová zvonička. Hrachovec ji dostal jako dárek k 650. výročí první písemné zmínky o obci. Doplňuje tamní odpočinkový prostor.
3: Původní projekt rozdělila radnice do dvou etap. První etapě vznikl odpočinkový prostor, ale to se pak město po konzultaci s osadním výborem rozhodlo vybudovat původně plánovanou zvoničku. Ta nabízí mimo jiné kryté posezení a zútulňuje prostor před kulturním domem. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Za zájmové kroužky pro děti zaplatí rodiče v novém školním roce více. Podle České rady dětí a mládeže ceny vzrostou až o 300 korun za pololetí. Pomoc rodinám s nízkými příjmy nabízí třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O jeho podporu bude možné žádat od 16. září. Další příspěvky poskytují taky zdravotní pojišťovny, města nebo nadace. Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisícileti obdělávali půdu a zpracovávali železo a hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby můžou podle odborníků inspirovat i k dnešnímu boji se suchem.
4: Naším hlavním zájmem byly jednak tedy místní doklady zpracování a produkce železné rudy.
5: Říká Attila Vattensever ze Západočeské univerzity a Společnosti pro výzkum střední Asie. Dále zkoumali původní způsoby zavlažování.
4: K tomu ještě jsme se zabývali výzkumy zaniklých polních systémů.
5: Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl ukázat, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes. Doplňuje jeho kolegyně z Geologického ústavu Akademie věd Lenka Lisá.
6: Ta práce s tou vodou, to mě překvapilo, jak vlastně mnohem složitější je, než jsme si původně představovali.
5: Vědce nyní čeká několik měsíců analýzy vzorků a nálezů. Marek Gencl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno, místy přehánky a bouřky, odpoledne postupně polojasno. Nejvyšší teploty naměříme 24 až 27 stupňů a vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Anna Randárová a dobré dopoledne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje po zprávách chovatelskou poradnou. Ta dnes bude věnována ptactvu. Budeme mluvit o tom, jak mu můžeme pomáhat i čemu bychom se v přírodě měli vyvarovat. Mým hostem je dnes ornitolog Jiří Svěčka z Biskupic na Zlínsku, kterého vítám ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Dobré dopoledne.
8: Dobré dopoledne.
7: Na náš rozhovor se můžete těšit už za malou chvíli. Pokud vás ale napadá otázka, která by v dnešní poradně měla zaznít, napište nám ji na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

0: ornitologem Jiřím Svěčkou si dnes chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín budeme povídat o ptactvům a o tom, co od nás aktuálně potřebuje. Pokud chcete přidat dotaz i vy, posluchači, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte přímo do studia, a to na číslo 221 555 210. Pane Svěčko, máme poslední srpnový den. Co se teď v ptačí říši děje?
1: No, v ptačí říši si většina ptáčků chystá na odlet do teplých krajin. Někteří už odlétli, což můžou vidět lidé, dejme tomu, kde hnízdili čápy, kteří zmizeli kukačky, přestali se ozývat, ty už jsou taky pryč. A chystají se další ptáčci, to znamená vlaštovky, jiříčky, které jsou hodně vidět na drátech, že se zlukují a čekají, je velká cesta.
0: Pojďme se teď přesunout k ptačím mláďatům. Může se stát, že lidé najdou na zemi mladého ptáka a automaticky mají pocit, že vypadl z hnízda a potřebuje zachránit. Je to vždycky pravda?
1: Vždycky to pravda není, ne, protože řada druhů, jak jsou kominíčci, rechci, drozdí, kosíci, vyskakují z hnízd dřív než toto, ale rodiče je dokrmují i po zemi, ještě než se naučí vlastně létat.
0: Jak tedy poznáme ptáče, které potřebuje pomoc a které se teprve učí?
1: Tak ptáče je to třeba posoudit, jestli třeba vleče nějak křidélko za sebou, nebo je špatné, zmoklé, prostě se snažit ho někde dát do boku na nějakou římsu, nebo ten prvním momentě.
0: Takže ale v ideálním případě raději spíše vyčkat a neudělat nějaké ukvapené rozhodnutí, protože rodiče toho ptačího mláděte můžou být třeba poblíž, je to tak?
1: Je to tak, ano. Rodiče určitě pozorují anebo čekají, až se ten člověk zdálí, že a mláďatka dokrmují a postarají se o ně.
0: Pokud už bychom to ale vyhodnotili tak, že je potřeba ptačímu mláděti pomoct, můžeme se ho dotknout holou rukou anebo raději ne?
1: No, co se týká ptáčku, můžete, horší je to u savců, že když zachraňují různé ješky nebo zajíčky a takové, tam by se neměl dotýkat rukou.
0: Dává z vašeho pohledu a z vaší zkušenosti smysl, kdybychom se pokusili ptáče vrátit zpátky do hnízda, když třeba máme pocit, že z toho hnízda vypadlo?
1: No, pokud se to dá opravdu zjistit, že to hnízdě, stane se třeba, že nějaká poštolka vyskočí z balkónu nebo spadne nějaký holub. Pokud víme přesně, kde to hnízdečko je, je to možné zkusit.
0: A napadá mě u toho, pokud by spadlo celé hnízdo, má smysl se pokoušet upevnit ho zpátky na původní místo, anebo už by se do něj ptáci nevrátili?
1: No, spíš nechat tak, jak to je, protože ptáci si, pokud to hnízdo spadne, postaví náhradní okamžitě.
0: Mluvili jsme spolu o tom, že lidé jsou někdy možná trochu horliví v té pomoci, místo toho, aby vyčkali. Jsou ještě nějaké chyby, se kterými se setkáváte? Nějaké chyby, které lidé v dobré víře při záchraně ptáků mohou dělat?
1: No, u ptáků taky, nebo u těch drobných savců se snaží zachránit za každou cenu, že, nebo...
0: Takže je to opravdu ta netrpělivost, možná ten nejčastější nešvar, pokud se lidé snaží pomoct. Pokud máme pochybnosti, na koho bychom se mohli v rámci Zlínského kraje obrátit, pokud si nevíme rady, aby nám třeba někdo poradil?
1: Tak v rámci Zlínského kraje je možnost, buď jsou ty záchranné stanice, jak je Buchlovice, je Rajhrad, ten je sice kousek dalej, že potom na Hošťálkové je nějaká paní, která se stará o ty drobné zvířata, ale dobré je použít ty stránky Zvíře v nouzi, kde se dá zavolat a odborníci poradí, co v první chvíli dělat.
0: To nám radí ornitolog Jiří Svěčka. V našem rozhovoru budeme pokračovat i za malou chvíli.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

0: Posloucháte chovatelskou poradnu Českého rozhlasu Zlín a dnes je mým hostem ornitolog Jiří Svěčka z Biskupic na Zlínsku. Dotazy na dnešního hosta můžete posílat na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo zavolat na číslo 221 555 210. Pane Svěčko, řada z nás ptákům chystá na zahradu nebo na dvorek misku s čistou pitnou vodou. Je to pro ptáky skutečná pomoc?
1: V každém případě je to velká pomoc, ale miska by měla být plítká a někde umístěna, aby se k tomu nedostali predátoři, jak jsou kočky nebo takové, aby byli se cítili ptáčci v bezpečí a je potřeba vyměňovat, aby ta voda byla neustále čistá.
0: Ano, pojďme se teďka u toho na chvíli zastavit, jak by tedy to pítko mělo ideálně vypadat. Je třeba potřeba dát dovnitř nějaký kámen nebo větev, aby pták mohl na tomhle místě bezpečně stát?
1: Ano, ano, to je důležité v té misce. Pokud je širší nebo delší, aby ten ptáček měl možnost skočit na ten kámen na píce nebo z větvičky. Jo?
0: A s tím tedy, že miska by měla být spíše plitší a v bezpečném místě, aby ptáci nebyli v ohrožení. Používají ptáčci pítka misky s vodou také ke koupání anebo výhradně k pití?
1: Ne, samozřejmě i ke koupání, což jich je první reakce, když se napije, takže se hodně jich i okoupe, jako v tomto.
0: A můžu potvrdit, že to je opravdu krásné představení, které nám takhle ptáčci předvádějí. Zmínil jste, že je důležité tu vodu pravidelně měnit. Může se stát, že kdybychom vodu v pítku zanedbali, znečistila by se, že by se stala i místem, kde by se mohly přenášet nemoci?
1: Tak určitě nějaké ty bakterie se tam rychle rozmnožují, když je jako teplo. Ještě bych připomněl mimo to i, že jsou různé nádrže na vodu, sudy, kde hodně, že je důležité tam dát nějakou deštičku, která tam plave, aby ten pták, pokud se natáhne, aby měl možnost se někde zachránit, že na to vyskočí.
0: Aby se z toho nestala
1: aby
0: past.
1: Aby se stala vydlžení past, no.
0: Má smysl nabízet vodu celoročně?
1: Může být, ano. I použít to, napíjí se, kdy je potřeba.
0: Od vody se posuneme ke krmení. Dřív jsme bývali zvyklí krmit ptáky především v zimě. Dnes se ale občas mluví i o celoročním přikrmování. Tak jaký je váš názor?
1: No, mělo by se to dělat střídmě a ptáky, jak se říká, když krmíme třeba zimní, tak by se mělo v březnu přestat krmit, aby začali využívat a hledat jistou tu potravu sami použít na ten hmyz.
0: A co konkrétního ptáku můžeme nabídnout?
1: Tak důležité jsou ty lojové semínka, že vlastně slunečnice, k tomu nějaké ty proso a takové tyhle věci. A pokud hodně se používají i lojové koule, jo, které se prodávají, ale bohužel některé v síťkách, které jsou zas past pro ty ptáčky, že se tam může zavadit, tak je lepší to dát do nějakého košíčku drátěného něco, aby se nezavadil ten ptáček za tu nožku.
0: Ano, to jsem ráda, že to zmiňujete, protože ono to možná může působit prakticky, ale ty plastové síťky, ve kterých lojové koule jsou, mohou být velmi nebezpečné. Je něco, co bychom do krmítek ptákům neměli dávat?
1: Tak do krmítek určitě by se neměly dávat nějaké ty potraviny běžné nebo nějaké, jak bych to řekl, upravené doma z kuchyně, aby byly slané. A to je sůl, je totiž obrovský nebezpečná jako pro ty ptáky.
0: V souvislosti s krmením ptáků mě napadá ještě jeden velmi rozšířený zvyk, a to krmení kachen pečivem. Jaký na to máte názor?
1: Tak to je bohužel špatná věc krmit tady tyto věci, tyto labutě a kachny pečivem. Když hážou lidi tvrdé pečivo, které ten pták těžko zhltne, jo, a vůbec to pečivo není pro ně vůbec dobré.
0: Ono možná může...
1: Spíš škodí, ano.
0: Ono může mást, že vodní ptáci se už ze zvyku možná rozběhnou, ale není tedy vhodné a nedělá jim úplně dobře, když je pečivem krmíme. Co tedy můžeme vzít k vodě místo rohlíku, když chceme vodní ptactvo nakrmit?
1: Tak je řada dalších věcí, je ta buď nějakou zeleninu, která se dá nakrájet, hrášek se dá použít, nějaké obilniny, ano, nebo saláty, natrhat hlávkový salátek třeba, nebo nějakou tu opravdu zeleninu spíš, jak to pečivo.
0: Říká ornitolog Jiří Svěčka v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín. Zpět budeme za malou chvíli. Rekonstrukce Baťova mrakodrapu ve Zlíně, střední zdravotnická škola anebo Bysta Tomáše Bati v krajské nemocnici. Věděli byste, kdo spojuje tato zlínská místa? Architekt Ivan Bergman, se kterým si budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín povídat už 1. září. Na setkání s ním i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín dnes patří ptákům žijícím kolem nás. S ornitologem Jiřím Svěčkou jsme probrali nalezená mláďata, vodu i krmení. Teď se dostáváme k situacím, kdy se ptáci rozhodnou, že ideálním místem pro život je náš dům anebo zahrada. Představme si, že si ptáci přímo na našem domě postaví hnízdo. Co s ním smíme a nesmíme dělat?
1: No tak pokud už si to vybere a pasuje, řada lidí z toho má radost, že jim zahnízdilo něco. Řada dalších to má problém, tak pokud se jedná, že si postaví jiříčka třeba hnízdo nebo vlaštovička někde na tom, tak je dobré dát pod to deštičku připevnit kvůli trusu a tom a počkat, až opravdu vyhnízdí, pak může nějak to upravit nebo, jak se říká, aby to neznečišťovalo ten prostředí.
0: Ano, ono, možná řada lidí se může vyděsit právě kvůli tomu, že mají strach z toho trusu, takže ideálně dát tam nějakou tedy desku, aby, což je vlastně řešení, které je funkční a ptáky nějak neomezí a neublíží jim.
1: Ano. Dát pod to hnízdo, prostě připevnit nějakou deštičku nebo nalepit něco, aby to nezničilo a počkat, až ten ptáček vyhnízdí. Potom hnízdí řada kominíčků, jak si říká, rechci, kteří tam potěší to, no. Prostředí.
0: Může se ale stát, že ptáci hnízdí na budově, která prochází rekonstrukcí fasády anebo zateplováním. Co bychom v takovém případě měli ideálně dělat?
1: Tak v takovém případě je už i zákon to praví, že je potřeba, pokud tam hnízdí tady ti rorísi nebo něco takového v tom, tak musí se proto udělat jako opatření, že ty hnízda nelze ničit a musí se to nahlásit na tom stavebním úřadě a tady ty věci probrat.
0: Pokud na balkoně například objevíme hnízdo z vejci, máme tam zkrátka jednoho dne takové překvapení. Co nás čeká a co máme dělat?
1: No, záleží, co se na tom balkoně objeví, že jsou to holubci, jsou to hrdličky, někdy poštolky. Každý by se k tomu měl zachovat trošku jako tom a přizpůsobit to dění k tomu.
0: Ono asi to bude u každého druhu trvat jinak dlouho, ale průměrně dá se říct, jak dlouho vlastně ten proces bude trvat, než ptáci vejce vysedí a potom mláďata to hnízdo opustí?
1: Tak ten proces minimálně ten měsíc, a když jsou to poštolky nebo nějaké ti dravečci, tak je to měsíc a půl, tak je s tím potřeba počítat anebo upravit si ten přístup k tomu balkonu.
0: Od fasád, domů a balkonu se teď přesuňme ke stromům a keřům. Pokud víme, že v nich ptáci hnízdí a chystáme se například prořezávat anebo rovnou i řezat stromy a keře, je potřeba počkat?
1: Určitě v hnízdní dobu se to zaprvé nesmí, že úpravy se dělají v době vegetačního klidu tady na těchto, anebo pokud už je to potřeba udělat, tak je třeba prostě to udělat tím způsobem, aby se neponičily tady ty hnízda.
0: Pokud bychom chtěli jít ptáčkům vstříc a upravit zahradu tak, aby pro ně byla přívětivá a aby se jim v ní líbilo, co všechno pro ně můžeme udělat?
1: Tak pro ptáčky, co se týká ptáčků, je potřeba tam třeba nějaké ty keře nasadit, kterých by mohly jako být zahnízdit, že velký problém je potom s trávou, že je moderní dneska anglický trávníček anebo žádný ten, a oni naopak potřebují spíš nějakou tu květnou louku, kde najdou dostatek hmyzu jako potravy.
0: A co budky? Má smysl je vyvěšovat i třeba na běžně malé zahradě?
1: I na malé zahradě je budka, jak se říká, potřebná, protože dneska těch dutých stromů anebo dutin není dostatek pro ty hnízící ptáčky, které potřebují tu dutinku. Ale zase třeba posoudit, jestli to je vhodné nebo není vhodné vůči třeba kočkám nebo tady těmto a... Ale v každém případě ta budka, aspoň jedna, by se tam hodila.
0: K budce možná ještě i krmítko. Můžeme jenom teďka obecně klidně říct, co by krmítko mělo splňovat pro to, aby bylo zkrátka pro ptáky vhodné.
1: Tak krmítko je zase taky samozřejmě musí být v dostatečné výšce a nepřístupné jak k těm predátorům trošku, jak se říká, umístit na rozumné místo.
0: A možná i v rozumné velikosti, ať se tam mohou vystřídat a nakrmit se veškeré druhy ptáků, co
1: ano, to už záleží ano, na tom, jak kdo to bere.
0: S ornitologem Jiřím Svěčkou z Biskupic na Zlínsku si budeme povídat i po písničce. A připomínáme možnost přidat i posluchačský dotaz, a to buď prostřednictvím e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz, anebo telefonicky, a to na čísle 221 555 210.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: Pondělní chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín je věnována ptactvu. Mým hostem je ornitolog Jiří Svěčka. Dalo by se říct, co z vaší zkušenosti volně žijícím ptákům nejvíce škodí a čemu se třeba můžeme snadno vyvarovat?
1: Tak v rychlosti, co nejvíce škodí samozřejmě to ničení těch životních jejich prostorů, jo, kdy se zbytečně ničí ten prostor, pak jsou to, vzpomenu taky ohňostroje třeba, které jsou hodně moderní, ty jsou pro ptáky hodně nebezpečné, kor v hnízdní době, anebo ještě večer, kdy ti ptáci skutečně neví, kam tady se řešili taky ty čápy v loňském roce, že, kdy měli ten ohňostroj, že na tom. A co mě taky rozčiluje hodně, jsou ty skleněné plochy, jo, čekárny a tady toto, kde jsou prosklené velké, tam se zabije strašně moc ptáčků.
0: A přitom konkrétně u těch skleněných ploch tak není těžké tomu neštěstí zabránit, že? Ono kolikrát může, pokud máme třeba sami na zahradě nebo součástí domu nějakou skleněnou plochu, tak opravdu mohou zafungovat i ty samolepky se siluetami dravců?
1: No, oni si sice na to taky jako zvyknou, teď si dělají různé reflexní, nebo tady takové se lepí kolečka, které opravdu ten pták zaregistruje tady v tom, protože on, když je ta, ale aspoň ty siluety určitě co si udělají, protože tam se odráží, v tom skle se odráží vlastně ta příroda, nebo pokud to stojí naproti nějakých keřů, tak ten pták nerozliší, že je tam, myslí si, že je tam keř a bohužel se to stává osudným.
0: Ráda bych se teď ještě věnovala jedné části vaší práce, a to kroužkování ptáků. Proč se vůbec dělá?
1: Tak kroužkování ptáků už je dlouhá činnost a dělá se vlastně výzkum těch ptáčků. Kroužkováním se zjistí, jak dlouho třeba žije, jo, kam letí, směry. Hodně těch dat se z toho dá získat díky tomu kroužku, který má jako takovou, jak říká kamarád Honza Čada, občanku.
0: Pokud by někoho třeba lákalo si kroužkování vyzkoušet, nebo zkrátka nemá představu, jak to probíhá? Přiblížíte nám to trochu, prosím.
1: Tak ptáči se kroužkují samozřejmě po odchycení. Buď se kroužkují na hnízdech, jo, kdy kroužkujem třeba mladé čapíky, tak se vyjedem plošinu navrch, kroužkuje se mláďata, ale pokud je to u těch dalších ptáčků, tak je chytáme do nárazových sítí jemných, kde se pták vytáhne rychle a dá se do pytlíku, se dojde, dostane ten kroužek a může letět dál.
0: Takže je to vlastně velmi rychlý proces, který ptáčkovi nějak neublíží.
1: Musí být rychlý za prvé, nebo tak, aby se zbytečně ten ptáček nestresoval, nebo aby to bylo takové v klidu.
0: Máte spočítáno, kolik ptáků už jste vy sám okroužkoval?
1: Já to mám spočítané, ano, velice dobře, protože vedu jako evidenci si svoji tuto. A když se tady podívám přesně k tomu dnešku, tak mám 295 300 ptáčků. 213 druhů, které se mi zatím podařilo přes to potěšit, jak se říká v ruce.
0: To je neskutečné číslo.
1: Číslo je to opravdu jako velké, ale tak zase je to tím způsobem. Není to žádný závod nebo ano. Nějakým tom, ale při tom chytání, když je člověk v té přírodě, tak už jenom ta krása to, že si natáhnete někde síť a teď nevíte co a naraz přijdete a máte tam nějakého vzácného senzačního ptáčka nebo vůbec, ale člověk musí mít radost z toho, když je to, pokud je to obyčejná síkorečka, která já dávám totiž kroužky všem, jak se říká, každý ten ptáček, ať je to síkorečka, nebo je to modráček, nebo je to nějaký vzácný, dostanou ode mne ten prstýnek všichni.
0: Říkáte, že rozprostřete síť a nevíte co. Tak stalo se někdy, že jste chytil stejného ptáčka opakovaně?
1: Ano, to se stává taky jako v tomto. A vždycky to potěší, když chytnete už něco, co a po x letech třeba.
0: Jakého nejvzácnějšího ptáčka jste kdy okroužkoval?
1: No, já jsem těch vzácných ptáčků okroužkoval dost, jako v rámci tohoto, když to vezmu těch ptáků, ale myslím si, že je to třeba strnat malinký. To které jsem chytil, dva, a byly zatím v historii chyceno asi 6 ptáčků vůbec v kroužkovací stanici v historii. Pak je to třeba 7 hlásek malý, kterého jsem chytil. Jo. A tady tito ptáci vlastně jsem okroužkoval u nás v Biskupicích a zimují v Indii. Tak bylo tam krásné, že letí na zimoviště do Indie přes Biskupice.
0: S tou vaší občankou a prstínkem.
1: Ano, odletěli.
0: Říká ornitolog Jiří Svěďka v Českém rozhlase Zlín.

0: Hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín dnes byl ornitolog Jiří Svěčka z Biskupic na Zlínsku. Pojďme prosím na závěr shrnout. Pokud najdeme ptáka, který by podle našeho názoru potřeboval pomoc, jak bychom měli ideálně zareagovat?
1: Tak ideálně ta reakce, pokud vidím v tom, tak je zkusit, co nejbližší jsou třeba úřady, kde jsou ty životní prostředí, zeptat se tam, nebo to zvíře v nouzi, informovat se, co s tím udělat, o co se jedná, protože neví ten člověk třeba, co je to za druh a jak by mu mohl pomoci.
0: Děkujeme za vaše rady i za to, že jste s námi dnes byl a ať se vám daří. Nashledanou.
1: Děkuji moc, nashledanou.
0: A pro vás, posluchače, dodám, že záznam dnešní poradny pro vás bude připraven v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ty moje lásko pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla,

0: Dnešní chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín byla věnována ptactvu. Mým hostem byl ornitolog Jiří Svěčka z Biskupic na Zlínsku. A i zítra se můžete těšit na rozhovor. Po 11. hodině přivítáme v našem studiu zlínského architekta Ivana Bergmana. Tak nezapomeňte poslouchat. Dopolední vysílání pomalu končí. Pokračovat budeme aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Loučí se s vámi a naslyšenou zítra dopoledne se těší Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vsetíně dnes slavnostně otevřou nové autobusové nádraží. Uherské Hradiště za 90 milionů korun opraví sídliště Štěpnice. Návrh rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun. Dnes bude v regionu převládat zatažená obloha s možností srážek. Později pak oblačnosti ubyde a na teploměru naměříme až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Vsetín dnes slavnostně otevře nové autobusové nádraží. To nabízí 7 stanovišť pro příměstské spoje a odstavná stání pro autobusy. Program pro veřejnost tu začne v 5 hodin odpoledne. Lidé si při něm prohlédnou parní vlak nebo třeba historický autobus Škoda RTO, říká mluvčí města Jana Rašková.
2: Oběma historickými vozy se bude moci veřejnost také svést, parním vlakem na Hovězí a zpět, autobusem v rámci komentované jízdy po trase nově otevřené naučné stezky Josefa Sousedíka. Parní vlak odjede v 18.10, autobus o 5 minut později.
0: Sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti čeká modernizace za 90 milionů korun. Při opravě cest, parkovacích stání, ale i chodníků či veřejných prostranství mají dělníci klást důraz na lepší hospodaření s dešťovou vodou.
3: Poblíž mateřské školy přibude vodní prvek se 6 tryskami. Nová místa pro odpočinek a setkávání obyvatel vzniknou také mezi bytovými domy. Výrazně se promění i zeleň, kdy bude vysazeno přes 30 nových stromů a spousta keřů. Práce začnou v polovině září, skončit by měly v létě příštího roku. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun, což je skoro o 80 miliard víc než letos, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by tak o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu pak plánuje vyčlenit celkem 195 miliard korun. Česko by tak splnilo závazek NATO vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak ho předloží sněmovně. Barbora Macková ke 2. září končí ve funkci hlavní hygieničky, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, lokálně se mohou objevit přehánky a výjimečně i bouřky. Později v průběhu odpoledne se oblačnost zmenší, k večeru bude většinou polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 264. kilometru ve směru na Brno je pro poruchu odstavený nákladní automobil.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Pěkný den, přátelé. Jako každé pondělí, tak i dnes vás zdraví Jiřina Ostrá. Ano, začala Morava, krásná zem. Začala přímo klobouckou parádou Antonína Koníčka a Josefa Dovka, hrála Lácaranka. No a kdo má svátek? U nás Pavlíny a Bely, na Slovensku Nory. Přeji vše dobré. A jak víme, dneškem končí pomalu, ale jistě prázdniny. Zítra začne nový školní rok. Prázdniny u babičky, projekt Prázdniny u babičky už také skončil. Včera bylo vylosováno poslední dítko, takže dnes už nám žádný ten zpěváček nezaspívá. Leč nebojte, zpěv určitě chybět nebude, neboť už jsou připraveny dechové kapely a cymbálovky, aby vás potěšili. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cymbálová muzika Technik Ostrava.

0: Tak, to byla cimbálová muzika Technik. Ostrava, písničky Vladimíra Hnátka a Zdeňka Baťky. A už tady mám první telefonát, takže už paní Marie Tylová z Milotic. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou, paní Ostra. Já bych prosila o pěknou písničku. Dnesky se dožívá 57 roků moje dcera Olinka Baťková z Milotic. Olinko moja, já ti přeju hodně, hodně zdraví, které tolik potřebuješ. Lásky, štěstí, rodinné pohody, to ti přeje tvoje maminka. Jenom ať tě pana Maria ochraňuje a dá ti zdraví. No tak, děkuju vám moc krát,
0: to byla lásky plná slova, paní Tylová, pro vaši dceru Olinku. Ta
1: ano,
0: určitě
1: ano.
0: Teď...
1: A je to manželka Zdeňka Baťky, zpěváka.
0: No já jsem si to říkala, že to příjmení je velmi známé.
1: Ano.
0: No já si myslím, že Olinka má už skoro na krajičku, že jí třeba také nějaké slzy dojetí skáply, protože to bylo opravdu velmi krásné přání. Naschledanou, paní Tylová.
1: Naschledanou, já moc krát vám děkuju.
0: Nemáte za co, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a teď už dopis, cituji. Dobrý den, tady Bohou z Horního Postřelmova. Já bych chtěl poprosit o jednu pěknou dechovku, protože nám dneska od rána nejde traktor a soused říká, že je to karburátorem, ale já tvrdím, že je to Evropskou unií. Chtěl bych tímto pozdravit manželku, tchyň, a hlavně Pepu od Kravína, který mi pořád dluží 180 korun za seno z roku 2017. Puste nám něco veselýho, třeba Škodu lásky, tak tu tady nemám, ale nevadí, bude veselá písnička. Čtu dál, ať to hraje pořádně, protože tady na návsi už od oběda tancuje Franta s obecním rozhlasem. Tak děkuju, rádio, a kdyby se dovolal někdo z Horního Postřelmova, tak ať přiveze ty řízky, co slíbil. Naschledanou. Tak já říkám taky Bohoušovi naschledanou a také říkám, pojďme, přátelé.

Jasně, tak nám je spolu dobře. Byla to polka Františka Kohoutka, Richarda Plachého v podání Krumsíňanky. No a já doufám, že Franta v tom postřelmově pokračoval v tanci a možná, že se k němu přidal i tedy zmíněný Bohouš. Já vás tam všechny opravdu zdravím a jsem ráda, že si užíváte i písniček. No a mám tady velké poděkování. Jak už jsem říkala, dneškem končí prázdniny a zítra začíná nový školní rok. A já bych tímto prostřednictvím chtěla moc poděkovat všem těm babičkám, dědečkům, tetám, strýcům, prostě všem těm, kteří hlídali, kteří zastoupili o prázdninách rodiče, starali se o děti, vymýšleli jim různé programy. Věřte, přátelé, že to je opravdu velká zodpovědnost. A kdo má vnoučata, tak víte, že ten strach o ta vnoučata je daleko větší než strach o vlastní děti, když byly malé. Tak já ještě jednou moc děkuji všem těm, kteří se podíleli na pěkných prázdninách našich menších i nejmenších. A pro ně také písnička hrát bude Mistřínanka, ale předtím ještě bych řekla, že je to písnička Miloslava Procházky, který má dnes narozeniny. Tento skladatel, textař, trumpetista, pedagog se narodil 31. srpna 1958, tak moc blahopřeji, no ale tuto písničku otextovala Věra Urbánková a já už dávám prostor Mistřínance.

0: Tak to byla mistříňanka, ještě jednou všechno dobré přeji Miloslavovi Procházkovi, skladateli, trumpetistovi, textaři, pedagogovi, ať se mu daří. No a děkovala jsem těm babičkám, dědečkům, strýcům, tetičkám a teď bych tedy chtěla popřát všem dětem, které zítra nastupují do školy, třeba úplně poprvní jdou do školy, no ale také jsou tam samozřejmě ti ostřílení školáci. Každopádně všem přeji, aby ten jejich nový školní rok byl úspěšný, aby si tam našli třeba nové kamarády, aby také hodiny byly veselé, nebyly jenom nějaké těžkopádné. No a určitě i děti mají své sny, tak je v tom podporujme. No a pánům učitelům a učitelkám přeji samozřejmě pevné nervy, je to velmi náročné povolání. No a také si zaslouží všichni písničku, Když jsem byl malučký.
1: Český rozhlas

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No ale teď už opět Morava krásná zem. Já tedy přidám také pozvánku, protože pozor, pozor. Moravská kapela po prázdninách dnes zahajuje sezónu. Takže všichni, kteří jste rádi chodili do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně, kde vám k tanci hrála dechová hudba Moravská kapela na taneční podvečery, tak dnes už můžete od 17 do 21 hodin. Bude tam pro vás hrát oblíbené melodie, no tak přijďte se pobavit po prázdninách. No ale teď už paní Míla ze Svitav. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, já vám děkuji za úvod a já bych chtěla všechny pozdravit a chtěla bych popřát mé vnučce Pavlince, která má svátek, a druhé vnučce Elišce, která má 18 let a jsou to vlastně vnučky Rosendorfovi z Trstěnice u Litomyšle. Nastupují zítra taky do školy, tak jim přeju hodně úspěchu. Už vlastně jsou to děvčata plnoletá, ale Pavlínka byla v prvním pořadu zpívání u babičky. Takže to pro ní je taky taková vzpomínka tady, to přání. Mm-hmm. Takže já vám děkuji a nastupuje tak teda na Masarykovu univerzitu. Tak ať se jí daří, a Elišce na zdravotním studiu Liceum v Pardubicích taktéž. Děkuji
1: tak,
2: vám.
1: Jak slyším, tak jsou obě šikovné holky, Pavlínka i Eliška. No a paní Mílo, co říkáte, jak já jsem říkala, že vlastně babičky a dědečkové mají daleko větší starost s noučaty, daleko více o ně bojí, než o vlastní děti, když byly malé. Já jsem to alespoň takto cítila, že vlastním dětem jsem dovolila spoustu věcí a když jsem hlídávala vnoučata, tak už jsem měla takový jakoby pocit trošičku z nějakého strachu, že by se mohlo něco stát. Nevím, jak to bylo u vás.
2: To bylo to samé.
1: To stejné, že jo?
2: Potvrzuji, to bylo sice to bylo hezčí než ty děti vlastní, jako ty vnoučata jsou takový, prostě už si toho člověk užívá,
1: ano,
2: ale jak říkáte, strach i dneska.
1: No, a holky už jsou velké, že?
2: Ano,
1: tak ještě jednou zdravíme Pavlínku s Eliškou, šikovná to děvčata, vnučky paní Míly ze Svitav. Naschledanou.
2: Děkuji, hezký den.
1: Naschledanou. A teď už paní Maruška Smejkalová z Křižanova. Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den, paní Jiřínko. My vás tady také zdravíme ze slunečného Křižanova. Zdravíme i Ivanku Slabákovou a posíláme jí hodně pozdravů. Já bych chtěla dneska jménem Sboru pro občanské záležitosti popřát čtyřem dámám, srpnovým jubilantkám, které oslavili krásná životní jubilea v měsíci srpnu. Je to paní Marie Hanáková 88 roků, paní Dana Štěrhalová 75 roků, paní Ruženka Štiborová 94 roků a paní Jiřínka Šindelářová 86 roků. Jménem sboru jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, rodinné pohody a ať se můžeme ještě nadále takhle dlouho potkávat.
1: Mm-hmm. Dobře, paní Maruško. No, my už jsme o tom spolu mluvili, že Křižanov i pro mě vlastně znamená úžasné prázdninové vzpomínky. Vždycky, když zavoláte, tak si na to vzpomenu, jak jsem tam u vás trávila prázdniny. Tak doufám, že se tam máte pořád hezky, krajina je to nádherná.
3: Tak. Máme se tady moc hezky, paní Ostrá, a chtěla jsem vám jenom naznačit, že teď bude příští sobotu velká událost, teď v sobotu velká událost, v Křižanově proběhne letecký den, 90 let od založení letiště, takže bude tady velká slavnost, budou tady cizí letci, bude to moc hezké, ano. Když by vám vyšla chvíle,
2: můžete.
1: Tak děkujeme za pozvání. No já si pamatuju, že bylo tam blízko letiště, ano. Že tam nad námi létali, ale myslím, že létali, jak se jmenuje, takový ty...
3: Plašťáky.
1: Ano, přesně to, bezmotorová ano. letadla. Paní Maruško, tak abychom nezapomněli na ty vaše čtyři milé dámy, pro ně bude právě ta písnička. Nashledanou.
3: Děkuji moc krát a nashledanou.
1: Nashledanou. No a včera 30. srpna oslavil krásných 89 let pan Cupal Štěpán, pan Štěpán Cupal z Kobylí na Moravě. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka do dalších let přejí manželka Maruška, sestra Josefka a taky Hanka a Hanička s Kubou a Emičkou. Dnes slaví požehnané 88. narozeniny pan Karel Horák ze Šlapanic. S poděkováním za všechno, co pro své nejbližší během svého prací naplněného života vykonal a s přáním především pevného zdraví do dalších let přicházejí manželka Blažena a synové Petr a Pavel s rodinami. Je čas na písničku, víno nalévajte.

0: Tak to byli Galáni z Přibyslavic, písnička Miroslava Mordycha. A mám tady další milá přání, takže nyní přání pro paní Petru Cyprisovou z Holasic. Milá mami, dnes slavíš krásných 50 let a tak ti chci popřát hlavně hodně zdraví, štěstí a spoustu dalších krásných roků života. Děkuji ti za všechno, co pro mě celý život děláš, za tvoji podporu, pomoc a za to, že tu pro mě vždycky jsi. Přeji ti, aby si svoje narozeniny pořádně užila a aby tě čekalo ještě spoustu krásných zážitků, radostí a hlavně důvodů k úsměvu. Ať se ti splní všechno, co si přeješ. Ať jsi hlavně šťastná. Mám tě moc rád. Všechno nejlepší, mami. Tak to blahopřeje Adam, no a samozřejmě i celá rodina. Další, prosíme o poslání pěkné písničky na Velehrad, kde dnes slaví narozeniny paní magistra Kateřina Salingerová. Pevné zdraví, štěstí, trpělivost a pohodu přejí manžel Adam a děti Tomáš a Klárka. No a připojují se k blahopřání i Dostálkovi z Kněžpole. Písnička je připravená, slovo mají nebo tón udávají kumpanovi muzikanti.
1: Český rozhlas Zlín.

Nádherná písnička, zpívali sourozenci Baťkovi. No a já tady mám další přání, všechno nejlepší k narozeninám milé mamince, babičce a prababičce paní Pavle Vaníčkové k dnešním 75. narozeninám. A ti zdraví slouží ještě dlouhá léta. Máme tě rádi. Anička, Ivetka, Honzíček, Honza a Lenka Bognerovi. Písnička i pro pana Jaromíra Janderu z Jiřic u Miroslavy, který dnes slaví narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. To vše přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. No a písnička i pro pana Miroslava Husáka z Jiřic u Miroslavy, který 30. srpna, tedy včera, oslavil 80. narozeniny. Přejeme hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let, to přeje klub seniorů. No a k přání svému bývalému dlouholetému starostovi se připojují i členové sboru dobrovolných hasičů z Jiřic u Miroslavy a už přichází dobrá kapela.

No a tou dobrou kapelou byla Starobrněnská dvanáctka, která zahrála písničku Františka Manese staršího a Stanislava Ostrezí. A ještě písničku k narozeninám posílám Ludmile Roháčkové z Hulína. Liduško, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, klid a pohodu ti do dalších let přeje Hanka z Hulína. A jsou tady také studiové maily. Takže prosím, zahrajte krásnou písničku za včerejší velkou akci, která se konala v Boršicích u Buchlovic. Bojovali jsme všichni o výhru obce republiky 2023. Moc děkujeme všem akčním, velmi akčním organizátorům, kteří připravili nádherný program. Počasí nám přálo, u srdíčka hřálo, jídla, pití, dosytosti, zlato máme asi v hrsti. Za podpory obce krásně se nám tu žije. Moc děkuji všechny spolky a občané Boršic. No, Boršičanka nám už hrála, teď to bude jiná kapela až za chviličku, ale protože předtím ještě. Dnes má narozeniny kromě Miloše Procházky také slovenská zpěvačka, moderátorka, zpěvačka spojená s Moravankou Daniela Magálová. Narodila se 31. srpna 1966 ve Staré Turé. Dnes slaví kulaté 60. narozeniny. To píše Jarda Wolf. No a pan inženýr Zdeněk Kučera zase píše, dnes slaví svoje narozeniny paní Danka Magálová. Všechno nejlepší do dalších let života jí přeje Zdeněk Kučera z Hřivínova újezdu u Luhačovic. A úplně poslední tady. Dobrý den, paní Ostrá. Prosím o zahrání písničky paní Libě Krškové. Narozeniny měla sice už 29., ale dnes nás pozvala k malé oslavě s námi kamarády. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a radosti z vnoučat a pravnoučat. Maruna, Eliška a Vlaďano. Písnička to také nechybí. Předávají ji vlkošáci.

0: Tak to byla další písnička dnešního oslavence Miloslava Procházky, Čí jsou to koníčky. No a ještě jednou, přátelé, Moravská kapela dnes otevírá po prázdninách svoji sezónu, takže vás srdečně zvou na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou ulici 21 v Brně. Přijďte se pobavit od 17 do 21 hodin. Tak a my se ještě pobavíme při další pěkné písničce, Když je láska taková.
1: Český rozhlas.

No a přátelé, je 12 hodin 56 minut, tak Morava krásná zem končí. Já se s vámi ovšem neloučím na dlouho. Krátce po 18. hodině se tady spolu opět setkáme. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a vidím, že přece jenom ještě bude hrát Boršičanka, protože už hraje orchestrální skladbu Josefa Tumse a je to Kovářská polka.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo.

0: TT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Lidé mají dnes poslední možnost hlasovat o nejoblíbenějších hercích a inscenaci Městského divadla Zlín za uplynulou sezonu. Ve Vsetíně dnes otevřou naučnou stezku připomínající vynálezce Josefa Sousedíka. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí víc. Dnes očekáváme v regionu převládající zataženost možností srážek. Později oblačnosti ubyde a na teploměru naměříme až 29 stupňů. Matěj Naradilek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Ještě dnes mohou lidé na webových stránkách Městského divadla Zlín hlasovat v anketě Aplaus a vybrat tak nejoblíbenější herečku, herce a inscenaci uplynulé sezony. Ohlasy se uchází například Nora, Hrátky s čertem nebo Kryl a další. Výsledky divadlo vyhlásí v sobotu 5. září při slavnostním zahájení 81. sezony. Ve Vsetíně dnes otevřou naučnou stezku o vynálezci Josefu Sousedíkovi. Vede přímo ulicemi města a má 7 zastavení. U každého si lidé mohou načíst kód do mobilu, plnit kvízy a sbírat body. Zájemci se dozví víc o vlivu vynálezce v oboru elektrických strojů a rozvoji Vsetína, říká předseda spolku Josef Sousedík Genius Valašska Dalibor Maruna.
3: Dozvědí se to, že v době, kdy byl starostou od roku 1927 do roku 1928, tak se to město dramaticky a jednou provždy proměnilo. Bylo zde postaveno spoustu institucí, budova gymnázia, Sokolovna, záložna, budova pošty.
1: Zájmové kroužky pro děti letos podraží, a to až o 300 korun za pololetí, uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba 100 poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají peníze, mohou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
4: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport, právě nějaké umělecké vzdělávání nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
1: Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 903 lidí. Po dalších více než 4000 pohřešovaných záchranáři pátrají. Mezi nimi je i skoro 1000 pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvězněly v tunelech hluboko pod povrchem. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduismem. Mystickou vírou.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme v našem kraji zataženo až oblačno, lokálně se mohou objevit přeháňky a výjimečně i bouřky. Později v průběhu odpoledne se bude oblačnost zmenšovat a většinou bude polojasno, k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na křižovatce s ulicí Dlouhé díly je mimo provoz světelná signalizace. A to už bylo ze zpráv vše.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografie, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty fotografie, takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal. Člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr fotografie, na který se zaměřuju a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý. A hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovaly takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali, často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení, oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový hrdiny. Ty,
2: ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no, tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako vlastně jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: To
1: musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, ty dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem, jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě za tím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopis
2: už umřel.
1: Už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, a vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: a dobu. A časopis vás. Bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: Takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To přizpůsobení, to je to správné slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavy může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě zmínit, o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopů, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako...
1: Zadarmo tady.
2: Zadarmo, nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým. A pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly. Teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry. A tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat? Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací,
1: děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
2: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, kterým to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Každý

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ulice Za Rámí v centru Zlína bude po rekonstrukci nově obousměrná. Akvapark v Uherském Hradišti čeká týdenní odstávka. Platy ve veřejném sektoru už by neměly klesnout pod minimální mzdu. Schválila to vláda. Dnes očekáváme v regionu převládající zataženou oblohu s možností

0: srážek. Později odpoledne pak ubude oblačnosti a na teploměru naměříme až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a o mikrofonu je Matěj Neradilek. Rekonstrukce ulice Za Rámí v centru Zlína končí. Dělníci teď dodělávají poslední práce a podle radnice by se měla ulice otevřít nejpozději tento pátek. Největší změnou bude její zobousměrnění. Řidiči do Za Rámí nově vjedou také z Dlouhé ulice, a to při příjezdu od podjezdu. Jak bude provoz v místě fungovat, popisuje zlínský radní pro dopravu Václav Kovář z Hnutí ANO.
1: Co se týče větí z ulice Za Rámí na ulici Dlouhou, tak tam zůstává stejný princip, jako byl doposud, to znamená, je možné pouze odbočení doprava ve směru ke kostelu.
0: Výjezd ze Za Rámí na Dlouhou ulici nebudou řídit semafory. Do budoucna město počítá také s tím, že by přes Za Rámí mohla vést nová linka městské hromadné dopravy. Akvapark v Uherském Hradišti je ode dneška na týden zavřený. Důvodem je pravidelná odstávka, při které pracovníci provedou údržbu na bazénech, tobogánech, na všech technologiích, ale i ve strojovně, upřesňuje ředitel akvaparku Jiří Durďák.
2: V této odstávce budeme měnit jeden celkem strategický rozvaděč měření a regulace, který ovládá v podstatě veškerý otopný systém tady v akvaparku. A tento rozvaděč, který je v podstatě v nepřetržitém provozu od doby spuštění akvaparku, tak začal vykazovat nějaké vady a my využíváme tuto odstávku k tomu, aby jsme ho vyměnili, přepojili.
0: Akvapark se znovu otevře za týden, a to v pondělí 7. září. Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5-9%. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat, vysvětluje Juchelka.
3: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců, a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
0: Ve veřejném sektoru teď pracuje podle údajů Ministerstva práce přes 850 tisíc lidí. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z Hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50-milionové dotace na firmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené.
4: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, lokálně se mohou objevit taky přeháňky a výjimečně je zde i možnost bouřky. Později v průběhu odpoledne se očekává zmenšování oblačnosti a většinou pak bude polojasno, k večeru může být i skoro jasno. Večer očekáváme oblačnost od jihu opět přibývající. Povene mírný vítr západních směrů a nejvyšší teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Silnice mezi Zahnašovicemi a Lechoticemi na Kroměřížsku je z důvodu stavebních prací uzavřena. Na silnici 1/55 mezi 30. a 68. kilometrem dnes v obou směrech provádí sekání trávy a údržbu travních porostů v okolí komunikace. A to byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další zase za hodinu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: U posledního srpnového a zároveň posledního prázdninového dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín vás vítá s otevřenou náručí Pavel Vacek. Snad školáci a studenti, kteří se chystají zítra do školy, příliš nesmutní. Věřím, že si užili krásné prázdniny a těší se dotřít na kamarády. Pro řadu rodičů a možná především prarodičů také končí takový ten příjemný, ale často i náročný čas hlídání dětí a vnoučat. Tak si pojďte všichni možná odpočinout a přijít na jiné myšlenky u písniček, které nestárnou. Dnes je to mimochodem také 16 let, co skončila platnost padesátníků, tehdy nejmenších drobných mincí v oběhu. Od té doby už používáme jako nejmenší platidlo, tedy to oběhové, korunu. My se ale v našem prvním tématu nebudeme bavit o takových drobných mincích. Uherské Hradiště se už brzy pustí do velké investice. Za 90 milionů korun opraví sídliště Štěpnice. Co všechno se tam změní, to vám řekneme už za necelé 4 minutky. Něco dospívá Helena Vondráčková. To tehdy padal déšť, bude zpívat. Věřím, že i u vás je minimálně polojasná obloha, že se na vás občas těmi mráčky usmívá i sluníčko. Vy se usmívejte na pondělí 31. srpna.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Navážu na píseň Heleny Vondráčkové, také vám řeknu, ať jdete s námi s Českým rozhlasem Zlín, a sice do Uherského Hradiště. Sídliště Štěpnice právě v tomto městě čeká modernizace za více než 90 milionů korun. Obměny se po zhruba 50 letech dočkají silnice, chodníky i veřejná prostranství. Co všechno se tam změní, to zjišťoval redaktor Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký, se kterým jsem už teď živě ve spojení. Alespoň tedy doufám. Hezký den, Michale.
1: Hezké odpoledne.
0: Ano, spojení funguje. Tak nám, Michale, rovnou řekni, co bude, řekněme, takovou hlavní částí té modernizace.
1: Komplet novou projde celý veřejný prostor. Sídliště bylo postavené v 70. letech minulého století a přestože se tam dělaly určité lokální opravy, například parkovišť či chodníků, tak spousta věcí je tady prakticky v původním stavu. Já teď stojím na jednom z chodníků, který vede podél velké části sídliště a kde jsem před chvílí potkal i dlouholetou obyvatelku sídliště paní Libuši, která si postěžovala, že nejen na tomto chodníku jsou díry a dalších spousta nerovností. A protože na sídlišti žije spousta starších lidí, tak nejen, že je to nehezké, ale i nebezpečné. Teď by se to teda mělo změnit. Nové budou nejen všechny chodníky a komunikace, ale také například parkovací stání. Všechny ty změny navíc vychází z takzvané adaptační strategie na změnu klimatu města Uherské Hradiště.
0: Co si pod tím konkrétně představit?
1: Veškeré ty úpravy se budou dělat s důrazem na lepší hospodaření s dešťovou vodou. Ta by měla díky polopropustným povrchům vsakovat přímo na místě a nebude tak kanalizací odváděna pryč z území. Díky tomu by se mělo zejména v horkých dnech tvořit příjemnější mikroklima a tím i příjemnější prostředí pro obyvatele sídliště. Součástí projektu je také vysázení více než 30 nových stromů a spousty keřů a záhonů s květinami, což by také mělo pomoci. Díky tomu, že veřejná zakázka součástí projektu Modrozelená infrastruktura, město získalo evropskou dotaci, která pokryje víc než polovinu z 90 milionových nákladů. Ty budou zahrnovat i úpravu veřejných prostranství mezi bytovými domy, kde vzniknou nová místa pro odpočinek a setkávání lidí. Poblíž mateřské školy přibude vodní prvek se 6 tryskami, nová bude i zastávka MHD v blízkosti domova pro seniory nebo kontejnerová stání s podzemními kontejnery a dojde také k vylepšení dětských hřišť. Stavební práce začnou v polovině září, dokončení se předpokládá během příštího léta.
0: Michale, obyvatele Štěpnic hodně zajímá i co bude s nákupním střediskem, které není v dobrém stavu.
1: To součástí aktuální modernizace není. Když jsem se bavil s místními, tak si na stav nákupního střediska a vůbec celého prostranství před ním hodně stěžovali. Paní Věra mi řekla, že je nedůstojné, jak to tam vypadá, i s ohledem na to, že na sídlišti žije přes 5000 lidí, což je pětina obyvatel města. Radnice se tímto problémem zabývá přes 10 let, ale zatím žádné definitivní řešení není na stole. Naposledy nechalo město před několika lety vypracovat studii, která počítala s rekonstrukcí stávající budovy, ve které jsou obchod, pošta, knihovna a další provozy, a také s vybudováním nového polifunkčního domu s podzemními garážemi na místě sousední parkovací plochy. Kdy a jestli vůbec k něčemu z toho dojde, to se ale zatím neví.
0: Sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti čeká modernizace za více než 90 milionů korun. Podrobnosti pro nás měl ve vysílání Českého rozhlasu Zlín živě z místa redaktor Michal Sladký. Děkujeme za ně, samozřejmě budeme dál sledovat. Naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Pořad Pochoutkový rok vysílají regionální stanice Českého rozhlasu už 10 let. A teď v sobotu se konala v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji narozeninová oslava. My vám reportáž z ní nabídneme už za chviličku. Něco dospívá kapela Roxette. Svůj velký hit, It Must Have Been Love. Zůstaňte s námi a mějte hodně lásky.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Možná jste si při písni kapely Roxette také zavzpomínali na ikonický film, který měl světovou premiéru v roce 90, Pretty Woman. My teď budeme také vzpomínat, i když nepůjdeme v čase tak hluboko ve vysílání českého rozhlasu Zlín. Pochoutkovému roku je právě teď 10 let. Oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních stanic Českého rozhlasu se konala v sobotu v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji. Akci si nenechali ujít posluchači z celé republiky. A s mikrofonem nechyběla také naše reportérka Vlaďka Vildová.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojta Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelník, je toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný, výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochodkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně, Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, Vlaďka Vildová, Český rozhlas.
12: Borelióza. Podle Státního zdravotního ústavu počty nakažených toto léto překonaly loňský rekord a stále rostou. Jakým onemocněním vlastně je lymská borelióza? Jak se před ní chránit, jak rozpoznat příznaky, jak je léčit? V poradně pro zdraví přivítám lékařku infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Radku Jančovou. Naslyšenou se těším 2. září. Vaše Markéta Macháčková.
13: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Píseň, kterou už mnozí mají neodmyslitelně spjatou s filmem Pelíšky, dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. A my přejdeme k dalšímu tématu.
1: Počasí.
0: Ano, jsou to informace, které zajímají většinou úplně každého. Prozradí nám něco o povětrnostních podmínkách meteorolog Petr Hruška. Pěkný den.
2: Dobrý den.
0: Pojďme si říct, jak se zatím jeví v našem kraji takhle 6,5 minutky před půl třetí pondělek s datem 31. srpna. Jak se loučíme s tímhle měsícem?
2: Aktuálně máme většinou velkou oblačnost, oblačná až zamračená obloha. Ten pás velké oblačnosti se nachádza hlavně v západnej alebo severozápadnej časti kraja na Kroměřížsku. Sem tam z toho vypadne pár dažďových kvapiek, ale to většina lidí ani nepostrehne. Smerom na juhovýchod kraja, tam ještě je slnečnejšie počasie i polojasno a aj vyššie teploty, hlavně v okolí Bielých Karpát. Tam sa blížíme až k 28 stupňom Celzia, inde je to väčšinou 23 až 26 stupňov a vietor prevažuje mierny západný.
0: A poďme si i něco predpovedieť z toho počasí po tom shrnutí aktuálneho stavu.
2: Ten pás oblačnosti bude postupovať ďalej smerom na východ, takže za ním potom by malo nastávať ešte o niečo viac slnečného svitu, obloha viac taká polojasná. Potom ešte nejaká lokálna prehánka, prípadne i búrka sa nedá úplne vylúčiť, ale skôr je to len taká veľmi malá pravdepodobnosť, takže žiadne zrážky príliš sa vyskytovať nebudú. No a vietor bude pokračovať taký trochu svižnejší západných smerov.
0: A co zítra, školáčci? Zmoknou, případně vyprší se nám už v noci?
2: V noci sa môžu objaviť lokálne prehánky, prípadne slabší dážď, ale zase celkovo tých zrážok bude málo, minimá 16 až 13, v údoliach lokálne okolo 12 stupňov Celzia. No a zajtra školáci by zmoknúť nemali, pretože už cez deň nečakáme žiadne zrážky, malo by byť také polojasné až oblačné počasie, ráno a večer i skoro jasno, maximá 23 až 26 stupňov Celzia a vietor väčšinou slabý, cez deň prechodne môže byť mierny západných smerov.
0: Ještě si pro ten zítřek oznámkujme, když nám začíná ten školní rok, také biozátěž.
2: Je to stupeň číslo 1, takže mierna záťaž.
0: Ano, to popřejeme samozřejmě i všem školákům. To slyšíme vždycky rádi, tuhle úroveň biozátěže. A ještě poprosím o pár slov ke středě.
2: V stredu bude pokračovať také oblačné až polojasné počasie. Skôr len výnimočne sa objavia prehánky. Keby nejaké sa vyskytli, tak by to bolo skôr na severe kraja. Minimá 13 až 9 stupňov, maximá 23 až 27 stupňov Celzia a vietor slabý, premenlivý.
0: A vraťme sa do roku. Zůstaneme u data 31. srpna, kdy ale v tento den bylo nejchladněji a naopak nejtepleji v našem kraji.
2: Najteplejšie v roku 1942 na Pajedla 34 stupňov Celzia a najnižšie hodnoty máme dve Huslenky Kichová 1,8 stupňa Celzia v roku 1959 a rovnakú hodnotu i v Setín v roku 1948.
0: Vše o počasí, co jsme potřebovali vědět, víme, a to díky Petru Hruškovi, kterému děkuji do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se krásně, nejen dnes, ale celý týden, ba celý školní rok, naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den praje, naslyšenou.
0: Vlachovice na Valašsko-Kloboucku patřily k obcím s největší koncentrací sušíren nejenom u nás, ale také na Slovensku. Obnovit tradici sušení ovoce se rozhodlo tamní občanské sdružení Dokopy. Jak náročná byla záchrana starých sušíren? Tak přesně to se dozvíte už za pár minutek v cyklu Kořeny. Tentokrát se Silvií Pospíšilovou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Pojďte teď s Českým rozhlasem Zlín do Vlachovic na Valašsko-Kloboucku. Právě tam před 16 lety vzniklo občanské sdružení Dokopy. Parta nadšenců měla jasnou vizi. Vrátit se k tradici sušení ovoce ve starých sušírnách. Svého času totiž Vlachovice patřily k významným exportérům křížal do celé Evropy. Ve Vlachovicích natáčela kolegyně Sylvie Pospíšilová.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Ještě před 60 lety bylo ve Vlachovicích a Vrběticích minimálně 25 sušíren ovoce. Posledních 8 je dnes rozeseto po tamních vysokých stráních. Díky majitelům a spolku Dokopy se již ve 4 z nich suší. Jaké byly začátky spolku Dokopy? Vzpomíná jedna z jeho členek, Veronika Bláhová Matoušů.
3: Partia kamarádů chtěli dát dokopy zvyky a tradice tady na Vlachovsku.
2: Nejdřív museli odstranit z původního venkovního areálu, který léta chátral, černou skládku. Celý prostor zrekonstruovali a ten se stal místem setkávání se. Následně se pustili do oprav schátralých sušíren.
3: Z těch 8, 6 je ve Vlachovicích a 2 jsou ve Vrběticích. Fungují 4. Jedna ve Vrběticích, kde strýc suší ještě starým způsobem, kdy zamazává ty otvory pro lesy blatem. A ve Vlachovicích fungují 3. Nejstarší je Mičova sušírna, ta je určitě přes 200 roků stará, ale v té se už nesuší. Ta je tady na Stržák v takovém sadu starém.
2: V té nejnovější si lidé mohou nechat usušit ovoce i na zakázku. A jak proces sušení vůbec vypadá?
3: Když chce na frgáli, tak suší jasa, když jsou malé hrušky, tak klidně a i v celku. Náš tatínek vždycky říkal, že ten jadřinec je tam pro chuť. Záleží na tom, jestli na půlky, jablíčka většinou na čtvrtky. Tady tu lesu, to je asi 25 kilo ovoce, takže máme tady 16 lesí. Je hodně ovoce. Jablíčka jsou sušené tak za 2 dny, trnky ty se tak suší až 4 až 5 dní a opravdu se musí přebírat. Les se dá vytáhnout, naskládá se tam ovoce, když je čerstvé, tak se zatopí víc, aby se to ovoce zatáhlo a potom, až už větší vlhkost z toho ovoce vyjde, tak se potom topí tak zhruba na 50 a potom už se chodí, přebírá.
2: Popisuje náročný proces. Seznámit se s kouzlem starých sušíren může každý, kdo se do Vlachovic vydá.
3: Největší akce, kterou Dokopy pořádá, je putování po sušárnách. Ta bývá první týden v září. Akce je velice pěkná, chodí čím dál víc lidí. A na každé sušírně je buď ten majitel, nebo nějaká partia lidí. Muzikanti jezdí a vozama a když třeba vidí a lidi, jich pobereme po cestě. A tady na Dokopy sušírně bývá zázemí, že bývá tady pivo, bývá něco uvařené. Rakova sušírna vzadu, tím bývá vždycky výborné bramboráky, muzika tam hraje, bývá to velice pěkná akce.
2: Dodává Veronika Bláhová Matoušů. Zdá se, že tradice ve Vlachovicích hned tak nezaniknou. Členové Dokopy si totiž vychovávají další generaci, kterou učí respektu k umu našich předků. Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: A letos se putování po sušírnách uskuteční ve Vlachovicích v sobotu 5. září od 10 do 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byla hudba našeho kraje ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, Valašsko-Meziříčská kapela Mňága a Ždorp vás věřím. Teď 6 minutek po půl třetí potěšila. A já rovnou navážu také tím, čím si můžete trošičku zaměstnávat v nejbližších minutách své mozkové závity. Víte, co je to syndaktylie? Jestli ne, tak už za chvíli se to od nás dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zhruba 5 minutek před 3:15 je s vámi stále Český rozhlas Zlín. A v seriálu Co v učebnicích nebylo, pro nás teď bude mít Martin Písařík výklad dalšího pojmu. Řeč bude o syndaktylii.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Fotbalisté Sparty a Slávie se navzájem moc často nechválí, přesto trenér Sparty Brian Priske po prohraném derby mluvil o tom, že v jedné činnosti jsou soupeři možná nejlepší v Evropě. O co jde? To si můžete poslechnout v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín už za chviličku.

0: Český rozhlas Zlín a sport, konkrétně fotbal, to je spojení, které bude fungovat teď 4 minutky po 3:15. Fotbalisté Zlína na první bod v sezóně dál čekají. Slovácko naopak o víkendu díky remíze 1-1 v Plzni získalo do tabulky bod číslo 2. Pravidelné pondělní ohlédnutí za víkendovým děním v první fotbalové lize, ale tentokrát začneme pražským derby. Zatímco po minulém utkání Slávie se Spartou se řešili hlavně výtržnosti slavistických fanoušků, tentokrát byl v hlavní roli fotbal a výhra Slávie.
1: Trenér fotbalové Slávie Praha Jindřich Trpišovský po výhře 3-0 na hřišti Sparty ocenil, jak jeho svěřenci splnili předzápasové pokyny.
2: Ubrání standardky, nenechat si nechat jít za obranu do náběhu, ale zároveň být schopný přecházet do situací, kdy na ně budeme tlačit, a proto obrovská poklona pro hráče, kteří byli na hřišti.
1: Kouč Sparty Brian Priske po utkání zmínil speciálně jednu část hry, díky které Slávia derby s přehledem ovládla.
3: You have to give credit to Slavia.
4: Za tohle musíme Slavii ocenit. V bránění jeden na jednoho ve velké intenzitě nebo v defenzivním bloku jsou nejlepší nejen v Česku, ale možná v celé Evropě. Celý týden jsme na to trénovali. Šance jsme si vytvořili, ale Slavia vyhrála zcela zaslouženě.
1: Slávisté tak dál vedou tabulku a v této sezóně zůstávají neporažení. To už platí jen o třetí Mladé Boleslavi, která před víkendem kvůli nemoci v týmu odložila plánovaný zápas na hřišti Bohemians Praha. Před šestým kolem byl bez prohry taky Jablonec, ten ale padl v Teplicích 0-2. A trenér Luboš Kozel mluvil o tom, jestli jeho svěřencům nesebral síly předchozí dramatický postup do hlavní fáze konferenční ligy, když v předkole Severočeši po penaltách vyřadili slavné Glasgow Rangers.
5: Samozřejmě to těší v tom, že na to máte jeden den, protože v pátek to s tím hlavně ještě nedostanete. My dělali všechno pro to, aby jsme na ten zápas byli připraveni dobře. Tam nebyla nějaká známka, ať už únavy nebo nějaký nekoncentrace, že ten výkon prostě byl srovnatelný s některýma jinýma ligovýma zápasama, který jsme taky hráli po poháru, některý třeba jiný zápas měli víc štěstí v té koncovce, nebo prostě byli jsme důslednější v té defenzivní fázi.
1: Zatímco Jablonec si připsal první prohru, Artis Brno naopak slavil premiérovou výhru. Vítězství 2-1 v Pardubicích bylo pro nováčka historicky první v nejvyšší soutěži. A kouče Romana Nádvorníka těšilo, že jeho svěřenci k němu dospěli i přesto, že úvodní gól vstřelili Pardubice.
6: Malinko nám je pomohlo, že Pardubice se trošičku zatáhly. My jsme teda chvíličku dobejvali, nebylo tak jednoduchý, ale musím hráče pochválit za obrovské nasazení a bylo vidět, že prostě si za tím vítězstvím jdeme víc jak soupeř. Dali jsme 2 góly a jsme za to rádi.
1: Zlínští fotbalisté dál čekají na první body v sezóně, když v Brně i po předchozím vyrovnání v závěru prohráli se Zbrojovkou 2-3. Slovácko naopak na konci duelu v Plzni bod získalo a remizovalo 1-1. Ve zbývajících zápasech 6. kola porazil Baník Ostrava Sigmu Olomouc 1-0 a Liberec zvítězil nad Hradcem Králové 2-0. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Nová linka ve Zlíně od zítřka spojí lesní čtvrť a Mlacovou. Změní se tak jízdní řády. Vsetín má nové autobusové nádraží, které je přímo propojené s vlakovým terminálem. Platy učitelů by měly podle ministra Plagy od ledna vzrůst o zhruba 6%. Dnes bude v regionu převládající zatažená obloha s možností srážek. Později oblačnosti ubude a na teploměru nejvýše naměříme 29 stupňů. Matěj Naradilek ve studiu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zlínská hromadná doprava začne od zítřka jezdit podle nových jízdních řádů. Největší změnou je zavedení linky 15, která pojede mezi lesní čtvrtí a Mlacovou. 31, která na Mlacovou jezdila doposud, bude zkrácena z Jaroslavic na Točnu Antonínova. Na trase na lesní čtvrť mezi Slovenskou a Lazy navíc cestující využijí novou zastávku pod Vodojemem, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Zdeněk Dvořák.
2: A tím důvodem zřízení

0: nové zastávky s názvem Pod vodojemem je přání cestujících. Jejím zřízením totiž zkracujeme docházkové vzdálenosti právě cestujících v této lokalitě.
1: Všechny změny v jízdních řádech najdou lidé na webových stránkách dszo.cz. Ve Vsetíně od včerejška funguje nové autobusové nádraží. Stojí hned vedle vlakového terminálu. Cestující tak mohou pohodlně přestupovat z vlaku na autobus. S otevřením se zároveň změnily jízdní řády a uspořádání městské dopravy. Nový systém MHD radnice připravovala od loňska.
2: Nejvíce se mění linky MHD, popisuje vedoucí odboru majetku Dalibor Sedláček.
3: Největší změna je pro občany v rámci linky mezi Jasenicemi a Trávníky, která byla nově obnovena, a další velkou změnou je nová autobusová linka, která vede přes Sichrov.
2: Podle lidoveckého místostarosty Jiřího Růžičky jsou některá stanoviště pro vlaky a autobusy společné.
4: Říká se tomu přestupní vzdálenost hrana, tedy hrana nástupiště vlakového s hranou nástupiště autobusového, a tady toto nástupiště je sdílené.
2: V prvních dnech lidem na nádraží pomáhají asistenti. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a to přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, která bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard korun. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO tak od 1. ledna porostou platy učitelů i dalších pedagogických pracovníků, řekl to Českému rozhlasu.
5: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
1: Údolím řeky Colorado v americkém národním parku Grand Canyon se o víkendu přehnala blesková povodeň. Záchranáři z oblasti letecky evakuovali 62 lidí. S odkazem na správu národního parku o tom informoval server BBC. Grand Canyon je jedním z nejpopulárnějších národních parků v Severní Americe. Ročně jej navštíví až 5 milionů lidí.
6: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, lokálně se mohou taky objevovat přehánky a výjimečně i bouřky. Později v průběhu odpoledne nás čeká úbytek oblačnosti a většinou bude polojasno, k večeru pak může být i skoro jasno. Večer však bude oblačnost od jihu opět přibývat. Povane mírný vítr západních směrů a nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 26 a 29 stupni Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Uherském Brodě v ulici Brodská osobní automobil srazil koloběžku. A to už bylo ze zpráv vše. Český rozhlas Zlín přeje pohodovou jízdu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dneškem sice končí srpen, zároveň nám ale dnes také začal 36. týden letošního roku. Když to dáme dohromady, vyjde nám pro dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín pravidelný rozhovor naplno s Věrou Hotařovou. Ta přivítala u mikrofonu bývalého šéfa a současného předsedu organizačního výboru Barum Rally Miloslava Regnera. Poslechněte si po čtvrt na čtyři, jak je tento nestor českého motorsportu i v seniorském věku neustále aktivní. Ze všeho nejdřív se ale podíváme na silnice, kde se jezdí pěkně podle pravidel silničního provozu, nebo alespoň by mělo. Dvě důležité ulice v centru Zlína se tento týden vrací do provozu. Hradská pod městskými lázněmi je průjezdná ode dneška, za rámí se má otevřít nejpozději v pátek. Podrobnosti k tomu uslyšíte už za chvíli od naší reportérky. Krásné pondělí s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Pavel Vacek.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Českém rozhlase Zlín vás nejen baví příjemné písničky, ale také se poslechem dobrého odpoledne dozvíte, co se děje v našem kraji a často i velmi důležité informace, které se týkají třeba právě vás. V centru Zlína tento týden například končí dvě dopravní omezení. Ode dneška řidiči znovu projedou Hradskou ulicí pod Městskými lázněmi a nejpozději v pátek se má potom otevřít také ulice Za rámy. Podrobnosti přímo z Hradské ulice má pro nás reportérka Michála Kočendová, kterou zdravím, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. V tuto chvíli tady na ulici Osvoboditelů, ze které se na Hradskou ulici odbočuje, tak tady stále platí kyvadlová doprava a auta do Hradské ulice ještě najet nemůžou. To by se ale mělo změnit po 16. hodině, kdy tady dělníci ten provoz Hradskou ulicí plánují spustit. Chodci už tudy projdou bez větších problémů, musí si však dát pozor na přítomný písek na chodnících. Město během první etapy úprav okolí Městských lázní změnilo především uspořádání křižovatky tak, aby se do ní řidičům lépe najíždělo, říká zlínský radní pro dopravu Václav Kovář z hnutí ANO.
2: Ve směru od Kudlova nám vznikl i nový odbočovací pruh, a to proto, aby jsme nebrzdili plynulost dopravy směrem do centra města a zároveň, aby řidiči měli prostor bezpečně si zastavit, rozhlédnout se do protisměru a pak v klidu odbočit do samotné té ulice.
1: Ten odbočovací pruh, o kterém Václav Kovář mluvil, tak ten už je tady připravený. Auta tedy do té Hradské ulice budou moct najet po té 16. hodině. No a součástí rekonstrukce byly také nová parkovací místa a chodníky přímo na té Hradské ulici. Další úpravy mají zvýšit i bezpečnost chodců, říká Václav Kovář.
2: Vznikl zde nový přechod pro chodce, který je zároveň vyvýšený a tak zpomalí ta vozidla, která do ulice Hradská najíždí, kdy nově z ulice Hradská vznikla i zóna s maximální povolenou rychlostí 30 km v hodině.
1: Za rekonstrukci této první etapy, která zahrnovala jak rekonstrukci křižovatky, tak úpravy v Hradské ulici, město zaplatilo přes 7 milionů korun.
0: Mišo, tohle byla první ze 4 etap proměny okolí Městských lázní. Co bude následovat?
1: Příští rok chce město pokračovat úpravou prostoru přímo před lázněmi. Změny se budou týkat jak okolí budovy s 25-metrovým bazénem, tak i hlavního vstupu do areálu.
2: Samotný předprostor před hlavním vstupem do Městských lázní bude ta terasa vlastně také upravená, budou tam nové stolečky a rozšíří se tak vlastně prostor pro posezení i zákazníků bufetu.
1: Přibývat mají také cykloboxy po straně hlavní budovy. Projekt této etapy se teď dokončuje a práce by měly začít v červnu příštího roku. Město na ně počítá s 25 miliony korun. V dalších etapách má následovat parkovací dům se zhruba 96 místy a nakonec proměna současného parkoviště před lázněmi na zeleň a park.
0: To je tedy Hradská ulice a okolí Městských lázní. Druhou ulicí, která se tento týden otevře, jak už jsme zmínili v úvodu, je Za rámy. Jak to vypadá teď tam?
1: Tam jsem se byla podívat před 14:00 odpoledne a práce už finišovaly. To znamená, že dělníci dořezávali dlažbu a podle Václava Kováře by se ve středu nejpozději v pátek měla ulice otevřít pro plný provoz. Tady bude největší změnou zobousměrnění ulice, kdy se bude dát do ulice nově najet i z ulice Dlouhá, a to pouze ze směru od podjezdu.
2: Co se týče větí z ulice Za rámy na ulici Dlouhou, tak tam zůstává stejný princip, jako byl doposud. To znamená, je možné pouze odbočení doprava ve směru ke kostelu.
1: Radní také doplnil, že výjezd z ulice Za rámy na Dlouhou ulici nedoplní světelná signalizace. Ta podle něj v tomto místě není potřeba. Do budoucna město počítá také s tím, že by přes Za rámy mohla vést nová linka městské hromadné dopravy.
0: Dopravní změny v centru Zlína na ulici Hradská i Za rámy sleduje reportérka Michála Kočendová a aktuality nám přinesla do vysílání. Děkujeme za ně. Hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.
0: A vy, když budete poslouchat dále Český rozhlas Zlín, tak se dozvíte také to, kam se můžete nejen dnes vypravit za zábavou.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou. Penso con sueño para

0: Slavní Gypsy Kings nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dovedli až k pravidelným pozvánkám za kulturou. Kukuřičné bludiště je skvělou zábavou pro děti i dospělé, na tom se jistě shodneme. Tuto zábavu si během posledního prázdninového dne můžete užít v Holešově. Kukuřičné bludiště najdete na výjezdu z Holešova ve směru na Zlín. Případně můžete přijet autobusem a vystoupit na zastávce Holešov Větřák. Otevřeno je až do 20 hodin, tak přejeme hezkou zábavu a hlavně, ať se neztratíte. Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti je nově k vidění výstava Pletky s anděly. Pletení, háčkování a divadelní svět andělů, tak přesně tohle vše umístí výtvarnice Eva Bláhová. Mimo jiné, tuto výstavu doplňují také verše Jana Skácela a Bohuslava Hrinka. Vedle vizuální a literární hostiny si návštěvníci můžou například vyšít anděla, zahrát si andělské karty, zkusit kostýmy, nebo napsat andělům své přání. Do Pletek s anděly se už na samém počátku zapojili třeba seniorky či umělci anebo žáci základní umělecké školy z Veselí nad Moravou. Od té doby se výstava mění a rozrůstá o další spolupráce. Výstava je ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti k vidění do 18. října. Dnes je otevřeno ještě do 17 hodin. Relaxační zóna v Kroměříži nabízí spoustu volnočasové zábavy a aktivit pro děti i dospělé. A dnes taky hudební vystoupení. Představí se Kimča Skřepská, zpěvačka a pianistka. Začátek je na Velkém náměstí v Kroměříži v 18 hodin. A pozveme vás také k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín. Bude stát za to. Život mezi mladými auty. Bez toho se zatím neobejde dnešní host naplno s Věrou Hotařovou, Miloslav Regner ze Zlína. Bývalý šéf a současný předseda organizačního výboru naší nejslavnější automobilové soutěže Barum Rally je i v seniorském věku neuvěřitelně aktivní a přesvědčí nás o tom už za okamžik.
1: Rekonstrukce Baťova mrakodrapu ve Zlíně, střední zdravotnická škola anebo Bysta Tomáše Bati v krajské nemocnici. Věděli byste, kdo spojuje tato zlínská místa? Architekt Ivan Bergman, se kterým si budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín povídat už 1. září. Na setkání s ním i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bar Room Czech Rally Zlín, to je bezesporu nejpopulárnější automobilový závod u nás a jeho nejvýraznější osobností je Miloslav Regner ze Zlína. S Barumkou aktivně žije přes půl století. Začínal v roli pořadatele, pak se stal tajemníkem a nakonec i ředitelem soutěže. No a v současnosti je předsedou organizačního výboru. Tím ovšem výčet jeho aktivit v automobilovém sportu rozhodně nekončí. Netají se tím, že radost mu dělá všechno, co je spojené s motorismem. A co ostatní radosti, které život nabízí, tak i na to se chci ptát v právě začínajícím pořadu Naplno s Věrou Hotařovou, do něhož Miloslav Regner přijal pozvání. Já moc děkuji a vítám vás u nás ve studiu. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Já začnu otázkou, já nevím, jestli vám ji někdy někdo položil, ale mě moc zajímá, kdy jste dostal své první auto nebo autíčko.
1: Tak já jsem vyrůstal v rodině, kde ten motorismus žil. To znamená, otec koncem 50. začátkem 60. let postavil motokáru a začal jezdit po závodech. Já jsem samozřejmě jezdil s ním a kolem toho celého jsem se točil. Spoustu práce po garážích a tak dále, takže...
0: Takže vy jste se narodil doslova do... motorizované rodiny, by se dalo říct, ale já měla na mysli hračku autíčko. Jaké bylo to první autíčko a jestli to byla láska na první pohled?
1: Těch autíček byla celá řada, ale to už bylo někdy v tom předškolním věku, kdy ty první autíčka, pamatuju si v tom půldomku na tom schodku směrem nahoru, jsem měl takovou dráhu, tam na tom jsem si hrál a tím jsem nějak přicházel k nějaké tady této zábavě.
0: Takže to je jasné. Narodil jste se do motorizované rodiny nebo do rodiny, která o autech toho věděla hodně a ten život se kolem aut točil. O životě s Barumkou jste toho napovídal už hodně v různých rozhovorech. Ale když nejste s Barumkou, co vám dělá radost a na co rozhodně nedáte dopustit?
1: Já jsem hodně cestoval. Cestoval jsem, protože jsem dělal toho vedoucího Barum týmu, takže to bylo v těch dobách, kdy nás ten Barum posílal do zahraničí na té štace, kde měl tedy nějaký prodej. No a my jsme tam dělali tu reklamu. Takže bavilo mě hodně to cestování, ale to cestování bylo to klasické, ne dneska jako přijedu na letiště a za dvě hodiny jsem u moře. Jo, takže...
0: To už vám takovou radost teď nedělá, to cestování. Jo?
1: To bych řekl, že ne, tohle mě...
0: No ale tak jinak se určitě dokážete radovat, ano, i z jiných věcí. Tak co vám dělá teď radost v současnosti?
1: V současnosti mě dělá radost to, co třeba dělají vnuci. Je to taky kolem motorismu.
0: No ale když znovu vás zatlačím do té situace, kdy byste měl den, kdy nechcete o autech ani slyšet, co byste dělal? Jsou vůbec takové dny?
1: Já bych řekl, že skoro ne.
0: A věříte, ale, že jsem si to myslela?
1: Ale jsou takové dny, když se něco nedařilo nebo někdo nás do něčeho svým způsobem natlačil, tak se snažím nějakým způsobem odreagovat.
0: A to je čím?
1: Spíš nějakou prací, nějakou věcí, co se týká kolem buď techniky, nebo i běžných věcí, které bych měl udělat doma, co jsem ještě neudělal. Rád si taky něco přečtu, podívám se, co je nového, abych nestratil ten přehled, jak se komu dařilo někde na závodech venku. A když si vzpomenu, kolik těch jezdců, jezdky mě prošlo, jak se říká, pod rukama a patří k těm předním, který v tomto sportu se pohybují, tak mám z toho radost.
0: Takže jasně dáváte najevo těmi odpověďmi na mé otázky, že ten život váš se opravdu točí jenom kolem aut. A abyste se mohl naplno věnovat tomu svému koníčku, tak potřebujete k tomu také nějaké zázemí. Kdo tvoří ten váš nejbližší, nejužší tým, na který se vždycky můžete spolehnout a který vás vždycky podporuje?
1: Určitě celá rodina, bych řekl, to je manželka hlavně, dvě naše děti, to znamená dcera a syn. Dcera to toleruje, některé věci s námi spolupracuje, ale víceméně, když my děláme a jsme na té barumce, nebo jsme prostě někde, to tak ona se nám stará i o domácnost, takže má dvě domácnosti.
0: A to je hodná dcera.
1: A syn, který k tomu zcela tedy propadl a dělá s námi už řadu let, a k tomu i vnuci, kteří se proto zapálili, hlavně ten nejstarší, ten tím úplně žije.
0: A to máte skvělé rodinné zázemí, to se vám potom pracuje. Když víte, že vám nikdo doma nehází, jak se říká, klacky pod nohy, jenom aby vás zastavil, ale pořád vám fandí, protože ví, že to je váš koníček. Hostem Naplno s Věrou Hotařovou je Miloslav Regner ze Zlína, dlouholetý ředitel automobilového závodu Barum Czech Rally Zlín a teď předseda organizačního výboru.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Miloslav Regner, dlouholetý ředitel a dnes předseda organizačního výboru Barum Czech Rally Zlín, nositel ceny města Zlína, je hostem naplno s Věrou Hotařovou. Pane Regnere, vy jste post ředitele Barum Rally opustil teprve před pár lety. Máte teď větší prostor věnovat se i jiným aktivitám, třeba i v rámci motosportu?
1: Začali jsme pracovat hodně s mládeží, protože ten motosport je pro ty starší a tak, jak jeden hraje různé hry, řeknu s balónem, tak my si hrajeme s tím závodním automobilem.
0: A to je asi velký zájem od kluků, nebo i děvčata se hlásí?
1: A hlásí se i děvčata, ono ty děvčata třeba jako i spolujeskyně jsou spolehlivější, jsou pečlivější než ty kluci. A řada těch děvčat jezdí a dosahuje velice dobrých výsledků.
0: Teď mi ještě řekněte, kolik toho času můžete věnovat výchově té budoucí generace buď řidičů nebo i závodníků, jestli se vám skutečně uvolnily ruce?
1: Ono se to takhle úplně nedá říct, jestli je víc času, prostě ten čas se musí najít.
0: Já se vrátím zpátky k Barumce, protože i když jste opustil post ředitele, tak přece jenom jste pořád aktivním členem toho týmu. A když jsem se vás ptala, jak vypadá váš den bez aut, tak by mě zajímalo, jaký je ten den, když se připravuje soutěž Barum Rally, co všechno máte na svých bedrech a co za ten jeden jediný den, jestli to takhle můžete vystřihnout z toho celého dění, musíte zvládnout.
1: Je to strašně moc, ten tým není velký.
0: Takže se musíte ohánět pořádně.
1: Musíme se ohánět, aby jsme prostě byli pořád v obraze, aby nám to navazovalo jedno za druhým, protože jsou tam určité termíny, co musíte splnit a tak dále, že to není tak jednoduchý všechno udělat.
0: A když máte potom takový náročný den za sebou, jak to vypadá doma, když přijdete a všechno z vás spadne, jestli to vůbec může spadnout, protože v hlavě vám asi rotují další myšlenky na to, co bude další den, ale jenom tak pro představu.
1: Snažím se úplně vypnout, někdy to nejde, protože se zase vidíme s manželkou a některé ty věci konzultujeme i doma. Případně se objeví některý z vnuků, jo, a tyto věci se konzultují a máme spoustu těch mladých, těch brigádníků, kteří se u nás učí někdy i ty základy, jak se postavit k vrtačce, jak se postavit v pile, jak se postavit tady.
0: Tak i ty
1: praktické věci. Protože my spoustu věcí děláme sami a musím vždycky každý rok doučit některé, které jsou nový.
0: Tak máte zkušenosti a hlavně, že vás to baví, to je důležité. Ale já na vás musím prozradit ještě jednu věc, možná, že to není ani tak velké tajemství, že lidé, kteří se točí kolem Barumky a znají vás, tak už vědí, že vy nejenom, že máte rád rychlá auta a hlučné motory, ale vy jste také obdivovatel veteránů a pořádáte soutěže, přehlídky a v tom vás taky manželka podporuje?
1: No, v tom taky podporuje, protože část těch akcí jsme jezdili spolu, dneska už tady nejezdíme, ale jezdili jsme na ty setkání a u těch veteránistů bývá, že by měli být i v tom dobovém oblečení.
0: A máte takové dobové oblečení. A do jaké etapy nebo do kterého století se potřebujete obléknout, abyste zapadli do vašeho veterána?
1: Mám Fiata 509, je to z roku 1925.
0: Tak to už je stařeček.
1: Je to po otci, takže vlastně jsem to svým způsobem zdědil a dál to auto ochraňuju.
0: Jezdím. A ten kostým?
1: My jsme něco půjčovali, manželka hlavně, já tady mám nějaký sako, mám nějaký
0: široké
1: takový...
0: Široké kalhoty, že?
1: No, tak klobouk a všechny ty věci, které k tomu patří, do těch někdy předválečných dob.
0: My se bavíme zatím pořád o vašich povinnostech, co všechno děláte a já si myslím, že za ty roky máte také spoustu zážitků. Jeden maličký, třeba i čerstvý, úsměvný zážitek, co jste prožil díky Barumce.
1: Tak ono těch zážitků je spousta během roku a bavíme se tím, že někdo někde zabloudí nebo se spozdí, nestíhá čas je. To jsou takový ty běžný zážitky z toho větí. A zážitku je taková spousta, že jako teď z toho vyrvat jeden zážitek,
0: to
1: asi
0: věřím.
1: Je problém.
0: To je na dlouhé povídání, možná, že by stálo za to sepsat si to a vydat potom nějakou knihu úsměvných zážitků z Barum Rally.
1: Tak zážitku ne, vydáváme knížky, ty jsme vydali knížku o Barumreli, měla by to být trilogie. V prvním díle je to všechno o jezdcích, o lidech. Jsou to ty příběhy těch jak světových jezdců, kteří se tady účastnili, tak je to o těch činovnících a je tam i o mně.
0: No a to je dobře, protože vy jste strávil s Barumkou kus života. Miloslav Regner ze Zlína, bývalý dlouholetý ředitel automobilového závodu Barumček Rally Zlín, je hostem Naplno s Věrou Hotařovou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Předseda organizačního výboru Barumček Rally Zlín Miloslav Regner, někdejší dlouholetý ředitel nejpopulárnějšího automobilového závodu u nás, nositel ceny města Zlína, je hostem naplno s Věrou Hotařovou. S Barumkou žije přes 50 let a pořád o ní mluví s nadšením, což nám dává teď najevo každou jeho odpovědí. Půl století v jednom kole, pane Regnere, a pořád mezi auty a lidmi. Nepřemýšlíte o tom, že nastane doba, kdy řeknete končím?
1: Ta doba asi nastane, ale já pracuji v kolektivu většinou mladých lidí a vůbec si neuvědomuji, že mám ty roky a oni jsou třeba o 25, 30 let nebo i víc mladší, Některé až o 50, takže si to člověk neuvědomuje.
0: No a kdyby přece jenom to došlo do takové situace, že si řeknete, tak už odejdu, máte plán, co byste pak dělal, kdybyste skončil s Barumkou?
1: No tak kdyby skončil s Barumkou jako takovou, to asi nepřipouštím, protože mám tu nastupující generaci, která spoustu věcí se mnou konzultuje a věřím, že i dál budu pro ně prospěšný. A baví mě, když vidím, že je spoustu mladých lidí, kteří mají o něco zájem, i když je to třeba automobilový sport, někdo na to může nadávat, ale je to zájem, je to koníček, který když správně provozuje, když to správně dělá, tak je to nějaká činnost a nemá možnost přemýšlet o všech těch věcech, které dneska se dějí a jsou někdy v tom chování některých lidí nepřípustné.
0: Když se dnes ve svých 76 letech ohlédnete zpátky, co pro vás znamená jenom to vědomí, že máte za sebou tu rodinu, která vás takhle drží?
1: Nad tím nemám čas přemýšlet. Ani tímhle směrem nepřemýšlím.
0: Bude to už jako samozřejmost, že to tak funguje leta?
1: Že to tak funguje, že je potřeba něco do toho vymyslet. Mám radost toho, když ti mladší něco vymyslí, má to hlavu a patu, poradíme se o tom a pak do toho jdeme. Někdy si spálíme ruce, někdy je to dobrý, takže je to všechno, ten život a to, co to přináší a ta práce hlavně s těmi mladými lidmi mě naplňuje.
0: Máte dceru, máte syna a máte taky 4 vnoučata. A už jste naznačil, že už se točí kolem aut. Rád byste viděl v některém z těch vašich vnuků, nebo máte i vnučku, prostě obecně vnoučat nějakého potenciálního závodníka nebo pokračovatele v tom připravování té Barum Rally?
1: Já spíš myslím, že dobrý je, když to zkusí, má o tom přehled, co to přináší nebo nepřináší, nebo jak se to má udělat, má vlastní zkušenost a potom, když to přenese do toho pořadatelství, ale do té práce, tak je schopen spoustu věcí vymyslet, jít dneska s tou technikou dopředu, protože co si budeme vykládat, všechny ty věci dneska toho technického charakteru, asi ti starší lidé nemají šanci úplně všechny pochopit.
0: Takže jim fandíte. Takže fandí. A budete je v tom podporovat.
1: A určitě budu podporovat, aby rozumně do toho sportu šli.
0: Vy osobně máte ještě nějaký motoristický nebo i jiný nesplněný sen?
1: A ty ambice, že bych se svezl v závodním autě za volantem, to jsem si zkusil v mládí. Sen, aby se stal tím aktivním, už asi ne.
0: No ale jiný, jo. To nemusí být zrovna jenom to, že se posadíte ano. Do vozu závodního, ale třeba něco, na co jste ještě nedosáhl, jenom potom tak pošilháváte.
1: No, je spousta takových věcí, ale myslím si, že největší radost dělá to, že můžu toho být a že přece jenom ještě něčím jsem schopen něco říct.
0: Tomu věřím. Na závěr bych ještě ráda, jestli byste prozradil, jak dobíjíte baterky. Už jsem řekla, že máte 76 let, ale z vás vyzařuje neuvěřitelná energie a taková pohoda. Vy se pořád usmíváte, vy jste pořád v dobré náladě.
1: Já si myslím, že to je základ. Netvářit se jako kakabus, snažit se, aby se něco dělo. A když tohle běží a když vidím ten zájem, tak to mě dobíjí. ví a vůbec si neuvědomuju, jak mě jsem tam předhazováno zpomalit. Snažím se zpomalit, že? Ale to nejde udělat násilím.
0: Tak já vám do dalších let přeji pevné zdraví, pořád tedy stejnou energii a děkuji, že jste přijal mé pozvání. Naschledanou.
1: Já taky děkuji. Naschledanou, pěkný den.
0: Hostem Naplno s Věrou Hotařovou byl Miloslav Regner ze Zlína, dlouholetý ředitel a nyní předseda organizačního výboru Barum Czech Rally Zlín. S Barumkou žije už přes 50 let. No a vám, milí posluchači, děkuji za pozornost, přeji vám klidný zbytek dne a držte se ve správném pruhu. Naslyšenou příště se těší Věra Hotařová.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Kapela Čechomor se rozněžnila ve vysílání Českého rozhlasu Zlín 7 minutek před 16. hodinou, tedy v samém závěru dnešního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, na které navážou opět aktuální zprávy a hned po nich další humoriáda. Dnes vám v ní bude scénky z rozhlasového archivu nabízet kromě moderátora Patrika Rozehnala také Petr Jan Čařík. A samozřejmě důležitým článkem v celém výběru budete i vy, pakliže se budete chtít aktivně zúčastnit. O nebo jen tak poslouchejte a bavte se s humoriádou. A věříme, že vás pobaví i poučí zítřejší dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. To bude úterní, takže vás čeká tradiční sportovní host. Tím zítřejším bude trenér prvoligových florbalistů Panthers Otrokovice Jaromír Malina. Tedy zítra si užijí florbaloví fanoušci, ale určitě všichni, kteří mají rádi písničky, které nestárnou a pohodu. Tu bude šířit i zítra pod 14. hodině také Pavel Vacek, který se s vámi pro dnešek loučí a předává slovo Petru Uhříkovi, aby tomu dnešnímu dobrému odpoledni dal takovou hezkou sladkou tečku.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Nepravidelně a nárazově nás v muzice zajímá taky slovo poprvé. Půjdeme do roku 78, kdy si v premiéře užila velké slávy taky zpěvačka Kate Bush, v té době jí bylo přesně 20. Na 4 týdny dosáhla vrcholu britského singlového žebříčku, čímž se stala první domácí ženou, která se vyšplhala na číslo 1 s úplně vlastní písničkou. Současně dosáhla vrcholu prodejů v Austrálii, Irsku, Itálii, Novém Zélandu a Portugalsku. A co je taky neúplně běžné, Katie naspívala v jediném záběru. Hudební kritici označili obrazový doprovod jako milník v historii hudebních videí před érou MTV. Je to na dnešní dobu skutečně hodně zvláštní snímek, odehrává se venku v zamlžených větrných vřesovištích v travnaté oblasti Salisbury Plain, skotské borovice v pozadí, zatažený den a k tomu krásné, kontrastní, splývavé červené šaty na zpěvačce předvádějící taneční kreace. Debutový singl, o kterém celou dobu mluvím, byl certifikovaný jako zlato britským fonografickým průmyslem, což znamená prodeje přes 500 000. Kate Bush mám rád. Je to dost jiná zpěvačka, než bývá v oblasti hitparád běžné. Ten rozdíl hned uslyšíte.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Místní část Valašského meziříčí Hrachovec u Valašského meziříčí má novou zvoničku. Lidé mají dnes poslední možnost hlasovat o nejoblíbenějších hercích a inscenacích Městského divadla Zlín za uplynulou sezonu. Vláda neprojednala nový návrh státní kulturní politiky. V noci očekáváme v regionu převážně zataženo a teploty nejníže kolem 13 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Před kulturním domem v Hrachovci u Valašského meziříčí stojí nová zvonička. Hrachovec si dostal jako dárek k 650. výročí první písemné zmínky o obci. Doplňuje tamní odpočinkový prostor.
3: Původní projekt rozdělila radnice do dvou etap. První etapě vznikl odpočinkový prostor, ale to se pak město po konzultaci s osadním výborem rozhodlo vybudovat původně plánovanou zvoničku. Ta nabízí mimo jiné kryté posezení a zútulňuje prostor před kulturním domem. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Ještě dnes mohou lidé na webových stránkách Městského divadla Zlín hlasovat v anketě Aplaus a vybrat tak nejoblíbenější herečku, herce a inscenaci uplynulé sezony. Ohlasy se uchází například Nora, Hrátky s čertem nebo Kryl a další. Výsledky divadlo vyhlásí v sobotu 5. září při slavnostním zahájení 81. sezony. Vláda neprobrala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument šéfa rezortu kultury Otto Klempíře z motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát v příštích 4 letech zabývat.
4: Klempířův návrh kritizovali už dříve.

0: pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
1: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
0: Resort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
2: České volejbalistky čeká osmifinálový zápas na domácím mistrovství Evropy v Brně. V 19 hodin se postaví Švédkám, které ve skupině G v Göteborgu skončily třetí. Do Brna tedy museli cestovat a zvykat si na novou halu, což by podle české kapitánky Michály Mlejnkové mohlo hrát národnímu týmu do karet.
3: Určitě to bude velká výhoda, vlastně nemusíme nikam cestovat, oni budou mít cestovní den, takže si myslím, že z toho taky člověk bude trošku unavený, ale furt budou mít asi dva tréninky, můžou se na to tady aklimatizovat, ale domácí prostředí. A bude to hezký zápas, si myslím, pro fanoušky. Počasí.
2: Večera v noci čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost, lokálně se mohou objevit srážky a nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 16 a 13 v údolích až kolem 12 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici v Provodově na Zlínsku je hlášena dopravní nehoda a ze zpráv bylo vše.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal, a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
6: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne, že bych šel do školy teda.
5: Nepůjdeš.
6: No, a já vím, ty se na mě díváš, takže bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde. No. A je to strašně
5: a
6: veliká
5: škoda. A nemůžu za to ale ve škole?
6: No.
5: Že jim to tak zkazej.
6: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
5: Ano.
6: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté
5: třídě. Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
6: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
5: třeba,
6: vím.
5: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
6: Tak se budu těšit.
5: A třeba
6: těšit.
5: Nám zavolá někdo i z učitelů, kdo se taky těší.
4: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Moriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku.
0: Dobře. A trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale jo? To není špatný nápad. Jdem do toho.
2: On měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na té místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí a nějak jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel. Koukal na něj takhle. Usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap? Tak ho zastavil. Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtěl hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zelenoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku, natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, s tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to? Já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká v zákristii, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíše, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu větu na bubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano, ano, ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí,
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda. Vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až určitě ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 01 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák, vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den, co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pochody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i u vody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svět známě přesvědčil, proslavu je vyškolil. Slepičin z Kopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba?
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, dají vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, no, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskýmu.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct, na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo leto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme. Je tam vždycky, je to krásný. Musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano. Jo, no. Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom, tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadlo do sebe. Asi
7: tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte po tom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni novní zpozit.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme Petra Jančaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No,
1: je to ještě lepší, dobře.
2: To by šlo.
1: Politické hrašení Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme se. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Zdravím diváky politického hrašení, že?
5: Ano, my vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Ano, dobrý večer.
4: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, my se vynasnažíme. Ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme na obrazovce. Dobrý večer,
4: já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíme na váš úspěch. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: Čím si připíjte vy?
4: No tak já si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat.
4: Ale
5: tady
4: to má to jedno, pane Šimek. Nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Chci vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let natvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda a vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude,
1: ano.
2: Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád na celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě, a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel, potom třeba potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště,
1: v kolik, a ještě kterým vagónem.
2: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
2: práci? Já nemám v hlavě nic.
1: Tak pro mě Uršova Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš?
2: Jako, ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
2: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
2: A proto jsem tady.
1: Ano. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dnes je s námi v Humoriádě Petr Jančařík, vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltu, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, a pochopitelně Bubu, ale že ze sebe ty politice nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň. Střídáme
5: telefon. Můžu od Lidských hor ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zokavi, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Kácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní krávy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovím proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílková už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
1: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Kdyby si omdel, aby tě mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase tak tolik jich není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to, to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se spál, nebo?
4: No, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky je.
1: To je to přece, podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne jako, že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: Ano, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Moriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrounek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Mě by, škoda, že už rádio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, nevím, si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych dal toho koně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900 náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano, přesně.
5: Konečně. No a řidič na tohleto obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Ano, ano, výborně, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je myslím v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No, dobře. No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu, tak já přece musím jet rychle. Aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mě body, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo.
7: To můžou vědět.
6: To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo. No víte se, my jim to samozřejmě potom řekneme. Potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Jo, takhle, on jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo.
6: No. Rozumíš tomu?
7: Jo. No.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Hlejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Hlejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo. Napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nemohl bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Mě to chutná.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka Humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou Humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším s Petrem Jančaríkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Národní ústav duševního zdraví otevře v Klecanech u Prahy stacionář pro dospívající mládež. Vedení Kladna chce sloučit 3 mateřské a 1 základní školu. A počasí zítra zpočátku skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hradská ulice pod městskými lázněmi ve Zlíně je po rekonstrukci ode dneška znovu průjezdná. Ve Vsetíně dnes otevřou naučnou stezku připomínající vynálezce Josefa Sousedíka. Letošní léto je na silnicích nejtragičtější za posledních 5 let. Při autonehodách během něj zemřelo skoro 100 lidí. V noci očekáváme v regionu převážně zataženou oblohu a teploty nejníže klesnou na 13 stupňů. Matěj Neradilek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte. Řidiči ve Zlíně ode dneška znovu projedou Hradskou ulicí, ale i opravenou křižovatkou pod městskými lázněmi. Město během rekonstrukce změnilo její uspořádání a ve směru od Kudlova vznikl nový odbočovací pruh. Součástí úprav jsou také nová parkovací místa a chodníky. Změny mají zlepšit i bezpečnost pěších. Pokračuje zlínský radní pro dopravu Václav Kovář z Hnutí ANO.
2: Vznikl zde nový přechod pro chodce, který je zároveň vyvýšený a tak zpomalí ta vozidla, která do ulice Hradská najíždí, kdy nově z ulice Hradská vznikla i zóna s maximální povolenou rychlostí 30 km/h.
0: Za rekonstrukci křižovatky město zaplatilo přes 7 milionů korun. Ve Vsetíně dnes v 17 hodin 45 minut otevřou naučnou stezku o vynálezci Josefu Sousedíkovi. Ta vede přímo ulicemi města a má celkem 7 zastavení. U každého si lidé mohou načíst kód do mobilního telefonu, plnit kvízy a sbírat body. Zájemci se dozví víc o vlivu vynálezce v oboru elektrických strojů na rozvoj Vsetína, jak říká předseda spolku Josef Sousedík, genius Valašska Dalibor Maruna.
3: Dozvědí se to, že v době, kdy byl starostou od roku 1927 do roku 1928, tak se to město dramaticky a jednou provždy proměnilo. Bylo zde postaveno spoustu institucí, budova gymnázia, Sokolovna, záložna, budova pošty.
0: Na jednom ze stanovišť mohou lidé taky slyšet Sousedíkův hlas. Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 98 lidí. Jde tak o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je pak v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého letošního roku. K dnešku totiž policie eviduje za tento měsíc celkem 56 obětí. Meziročně je to o 3 více. Od ledna doposud zemřelo na českých silnicích 270.

0: 56 lidí. V Nepálu se po tragických povodních podařilo zachránit přes 320 cizinců, uvedlo to tamní ministerstvo zahraničí. V nepálské a čínské úřady v Tibetu už evidují 920 obětí, pohřešuje se asi 5000 lidí. Práce i zásobování humanitární pomocí ale komplikuje zničená infrastruktura. Nepál do pomoci ve velkém zapojuje letectvo.
1: Nepálská armáda se snaží tím vzdušným mostem dostat co nejvíce materiálu do těch postižených okresů, ale je to vlastně čím dál tím obtížnější. Stále větší problémy jsou také s nedostatkem pohonných hmot, protože velké zásobovací cisterny z Kathmandu směrem na sever nevyjedou, takže spousta techniky, která by byla potřeba, tak vlastně stojí a čeká na to, až se po jednotlivých barelech, po jednotlivých sudech dostanou pohonné hmoty nahoru k té nepálsko-čínské hranici. Ze severního Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
2: Počasí.
0: Večera v noci bude ve Zlínském kraji zpočátku zvětšená oblačnost a lokálně se mohou objevit i přehánky nebo slabší déšť. V průběhu noci pak postupně může být polojasno až jasno. Povane slabý západní až jihozápadní vítr a nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 16 a 13 stupni, v údolích pak lokálně kolem 12 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici u Velkého Ořechova na Zlínsku ve směru do Doubrav havarovala dvě osobní vozidla. Ve Zlíně v ulici Štefánikova se střetlo nákladní a osobní auto. A obdobná nehoda je taky v Kroměříži v ulici Havlíčkova, kde se rovněž srazilo nákladní s osobním automobilem. Ze zpráv bylo vše a teď už v našem vysílání Den v kraji.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Je pondělí 31. srpna, 17 hodin a 5 minut. Po víkendové pauze je tady opět hodina vysílání Českého rozhlasu Zlín naplněná informacemi a zajímavostmi z našeho kraje tak, jak je zachytili naši redaktoři. A průvodkyní vám teď bude Kristýna Fuchsová. Poslední prázdninový den vás vezmeme například do Vsetína na nové autobusové nádraží. S jeho otevřením se zároveň změnily jízdní řády. Podrobnosti uslyšíte před čtvrt na šest. Témat bude samozřejmě mnohem víc a doprovodí je i nestárnoucí muzika. Teď to bude Pavel Bobek. Příjemný poslech přeje Kristýna Fuchsová.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Souhrn aktuálních zpráv z našeho regionu má teď Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Před kulturním domem v Rachovci u Valašského Meziříčí stojí nová zvonička. Hrachovec ji dostal jako dárek k 650. výročí první písemné zmínky o obci. Rekonstrukce ulice Za rámí v centru Zlína končí. Dělníci teď dodělávají poslední práce a podle radnice by se měla ulice otevřít nejpozději do konce tohoto týdne. Největší změnou pak bude její zobousměrnění. Řidiči do Za rámí nově vjedou také z Dlouhé ulice, a to při příjezdu od podjezdu. Jak bude provoz v místě fungovat, nám popisuje zlínský radní pro dopravu Václav Kovář z hnutí ANO.
3: Co se týče větí z ulice Za rámí na ulici Dlouhou, tak tam zůstává stejný princip, jako byl doposud, to znamená, je možné pouze odbočení doprava ve směru ke kostelu.
2: Akvapark v Uherském Hradišti je ode dneška na týden zavřený. Důvodem je pravidelná odstávka, při které pracovníci provedou údržbu na bazénech, tobohánech, na všech technologiích, ve strojovně a zkrátka v celém akvaparku. Ten se znovu otevře v pondělí 7. září. Zlínská hromadná doprava začne od zítřka jezdit podle nových jízdních řádů. Největší změnou je zavedení linky 15, která pojede mezi Lesní čtvrtí a Mlacovou. 31, která na Mlacovou jezdila doposud, bude zkrácená z Jaroslavic na Točnu Antonínova. Na trase na Lesní čtvrť mezi Slovenskou a Lazy navíc cestující využijí novou zastávku s názvem Pod Vodojemem, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Zdeněk Dvořák.
4: Důvodem zřízení nové zastávky s názvem Pod Vodojemem je přání cestujících. Jejím zřízením totiž zkracujeme docházkové vzdálenosti.
2: Sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti čeká modernizace za 90 milionů korun. Polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Při opravě cest, parkovacích stání, chodníků, ale i veřejných prostranství mají dělníci klást důraz na lepší hospodaření s dešťovou vodou. Ta se totiž díky vodopropustným povrchům vsákne přímo v místě a neodteče pryč. Víc o tom si řekneme ve zprávách v 18 hodin. A ještě dnes mohou lidé na webových stránkách Městského divadla Zlín hlasovat v anketě Aplaus. Vybrat tak mohou lidé nejoblíbenější herečku, herce i inscenaci uplynulé sezony. Výsledky divadlo vyhlásí v sobotu 5. září při slavnostním zahájení 81. sezony. To už bylo z dnešního zpravodajského souhrnu toho nejzajímavějšího dění v našem kraji všechno.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: vámi je Český rozhlas a Zlín. Ve Vsetíně funguje nové autobusové nádraží. Cestující díky jeho propojení s železniční stanicí můžou pohodlně a rychle přestoupit z vlaku na autobus. S otevřením nádraží se včera zároveň změnily jízdní řády, které město dlouho připravovalo.
1: Já jsem se dívala na ten prospekt, teď jsem si to trošku prošla, tak asi se zorientuju.
2: Vůbec se mě to nelíbí, protože ty změny jsou na houby.
3: Tak vypadá to dobře, otázka,
4: no,
3: jak to bude.
4: Že jsou zmatky v jízdních řádech. No.
5: Že si lidi stěžují, že to nenavazuje na sebe. Řidiči nadávají taky. Že se máme obrátit na městský úřad, no. Že se to vyřeší. Tak nevím.
6: Říkají místní lidé, kteří čekají na odjezdy autobusů v první den spuštění provozu nového nádraží. Radnice na nových jízdních řádech pracovala od loňského roku. Které linky se mění nejvíc, vysvětluje vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje Dalibor Sedláček.
7: Velká změna nastává u jízdních řádů městské hromadné dopravy. Jsou vedené nové linky a nová autobusová stání. Největší změna je mezi Jasenicemi a Trávníky, která byla nově obnovena, a další velkou změnou je nová autobusová linka, která vede přes Sichrov.
6: My jsme teď s lidoveckým místostarostou Vsetína Jiřím Růžičkou na jednom z perónů. Přestože stojíme na perónu vlakového nádraží, tak se díváme tady na druhou stranu na ceduli, kdy nám jedou autobusy.
8: Nový koncept vlakového nádraží a autobusového nádraží jsme postavili na tom, že je minimální vzdálenost přestupu mezi vlakem a autobusem. Říká se tomu přestupní vzdálenost hrana-hrana, tedy hrana nástupiště vlakového s hranou nástupiště autobusového, a tady toto nástupiště je sdílené jak pro vlaky z jedné strany, tak autobusy z druhé strany.
6: Jak je to konkrétně rozdělené? My teď stojíme v místě, kde je příměstská doprava. Když bychom se ale dostali na druhou stranu, tak je tam MHD.
8: V rámci snahy o minimalizaci přestupních časů a vzdáleností jsme se snažili, tak jak nás pustila dispozice území, abychom přiblížili zastávky jak příměstské dopravy, tak městské hromadné dopravy, tak také vlaku co nejblíže k sobě.
9: Jo, takže to je jednička, a tady právě je jakože ta informace, že ti lidi to, jak uvidí tady na té elektronické informační tabuli, tak si to budou moct přečíst na těch klasických vylepených jízdních řádech, tak budou mít souhrnný přehled na těch třech velkých informačních tabulích.
6: Místní si tak budou muset zvyknout, že se na rozdíl od klasického nádraží musí více dívat nahoru, hledat označníky, nástupišť a taky digitální tabule. Na jedné z nich teď hledají svůj spoj cestující Markéta a Zdeněk.
10: Prostě je velká změna, no, pro nás.
11: Pro ty seniory to bude těžší, ale oni se časem na to zvyknou.
6: V prvních dnech by měli na nádraží lidem pomáhat asistenti. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: prognóza. Podle Státního zdravotního ústavu počty nakažených toto léto překonaly loňský rekord a stále rostou. Jakým onemocněním vlastně je lymská borelióza? Jak se před ní chránit, jak rozpoznat příznaky, jak je léčit? V poradně pro zdraví přivítám lékařku infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Radku Jančovou. Naslyšenou se těším 2. září. Vaše Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem,

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát.

budou kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas.

0: Bylo 17:30, dozněla píseň kapely Taxmeni a posloucháte Český rozhlas Zlín. Lázně Luhačovice už ve čtvrtek ožijí Dny slovenské kultury. Jaký program letošní ročník nabízí a jakou má festival historii, to Aně Randárové ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přiblížila kulturní manažerka lázní Marie Jálová.
1: Dny slovenské kultury mají v Luhačovicích už opravdu krásnou tradici. Letos se uskuteční jejich 14. ročník, no a za tu dobu se stal festival pevnou a opravdu oblíbenou součástí kulturního programu našeho lázeňského města. Jeho smyslem je především připomínat a dále rozvíjet velmi blízké československé vztahy, které mají právě v Luhačovicích už dlouhou historii. Už v minulosti se tady setkávaly významné osobnosti z Česka a Slovenska a Luhačovice byly místem důležitých kulturních a společenských setkání. My právě na tuto tradici se snažíme navazovat i dnes. Každý rok chceme našim návštěvníkům představit slovenskou kulturu v její různorodosti. Myslím, že je krásné, že přestože už nejsme jeden stát, ta vzájemná blízkost Čechů a Slováků je pořád velmi silná. A Dny slovenské kultury jsou podle mě příjemnou příležitostí si tuto blízkost připomenout a zároveň si užít několik dní plných slovenské kultury a umění.
2: Co návštěvníkům letošní ročník nabídne? Pojďme si teď představit program jednotlivých dnů.
1: Program letošních dnů slovenské kultury jsme poskládali trochu jako takové putování slovenskou kulturou a zároveň historií Luhačovic. Začínáme ve čtvrtek večerními prohlídkami slunečních lázní, které jsou sami o sobě krásným místem a večer mají úplně jinou atmosféru a užít si je zase trochu z jiné perspektivy. Pátek nás čeká komentovaná prohlídka lázní s názvem Po stopách Dušana Jurkoviče. Dušan Jurkovič je s Luhačovicemi neodmyslitelně spojený a jeho architektura dala městu jeho charakteristickou podobu. Prohlídka tak právě krásně propojí české a slovenské kulturní dědictví. No a v páteční večer tradičně patří divadlo. Uvedeme slovenské představení Vyučování Donny Margarity s Olgou Belešovou v hlavní roli. Je to velmi zajímavá a osobitá inscenace, takže věřím, že si ji diváci užijí. A celý festival zakončíme v neděli na Lázeňské kolonádě. Zahraje nám CAK Orchestr z Bratislavy, takže že to bude taková příjemná pohodová tečka za celými Dny slovenské kultury. Hudba, kolonáda, lázeňská atmosféra, co víc si na závěr přát.
2: Pro zájemce je tedy připravena řada zajímavých akcí, kde najdou všechny potřebné informace k festivalu.
1: Všechny informace k jednotlivým akcím najdou posluchači na webových stránkách Lázní Luhačovice v kalendáři akcí. A u těch prohlídek a divadelního představení bych určitě doporučovala vstupenky rezervovat předem, a to buď telefonicky nebo e-mailem, v informačním centru na kolonádě, protože tradičně o ně bývá opravdu velký zájem. Už se budeme na všechny v Luhačovicích moc těšit a věříme, že si Dny slovenské kultury s námi užijí.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Vysílání Českého rozhlasu Zlín nás teď zavede na Valašsko. Před 16 lety vzniklo ve Vlachovicích na Valašsko-Kloboucku občanské sdružení Dokopy. Parta nadšenců měla jasnou vizi. Vrátit se k tradici sušení ovoce ve starých sušírnách. Svého času totiž Vlachovice patřily k významným exportérům křížal do celé Evropy. Ve Vlachovicích natáčela Silvie Pospíšilová.
1: Ještě před 60 lety bylo ve Vlachovicích a Vrběticích minimálně 25 sušíren ovoce. Posledních 8 je dnes rozeseto po tamních vysokých stráních. Díky majitelům a spolku Dokopy se již ve 4 z nich suší. Jaké byly začátky spolku Dokopy? Vzpomíná jedna z jeho členek, Veronika Bláhová Matoušů.
2: Partia kamarádů chtěli dát dokopy zvyky a tradice tady na Vlachovsku.
1: Nejdřív museli odstranit z původního venkovního areálu, který léta chátral, černou skládku. Celý prostor zrekonstruovali a ten se stal místem setkávání se. Následně se pustili do oprav schátralých sušíren.
2: Z těch 8, 6 je ve Vlachovicích a 2 jsou ve Vrběticích. Fungují 4. Jedna ve Vrběticích, kde strýc suší ještě starým způsobem, kdy zamazává ty otvory pro lesy blatem. A ve Vlachovicích fungují 3. Nejstarší je Míčová sušírna, ta je určitě přes 200 roků stará, ale v té se už nesuší, ta je tady na stržák v takovém sadu starém.
1: V té nejnovější si lidé mohou nechat usušit ovoce i na zakázku. A jak proces sušení vůbec vypadá?
2: Když chce na frgáli, tak suší jasa, když jsou malé hrušky, tak klidně a je v celku. Náš tatínek vždycky říkal, že ten jadřinec je tam pro chuť. Záleží na tom, jestli na půlky, jablíčka většinou na čtvrtky. Tady tu lesu, to je asi 25 kilo ovoce, takže máme tady 16 lesí, je hodně ovoce. Jablíčka jsou sušené tak za 2 dny, trnky ty se tak suší až 4 až 5 dní a opravdu se musí přebírat. Les se dá vytáhnout, naskládá se tam ovoce, když je čerstvé, tak se zatopí víc, aby se to ovoce zatáhlo a potom, až už větší vlhkost z toho ovoce vyjde, tak se potom topí tak zhruba na 50 a potom už se chodí, přebírá.
1: Popisuje náročný proces. Seznámit se s kouzlem starých sušíren může každý, kdo se do Vlachovic vydá.
2: Největší akce, kterou Dokopy pořádá, je putování po sušárnách. Ta bývá první týden v září. Akce je velice pěkná, chodí čím dál víc lidí. A na každé sušírně je buď ten majitel, anebo nějaká partia lidí. Muzikanti jezdí a vozama a když třeba vidí a lidi, jich pobereme po cestě. A tady na Dokopy sušírně bývá zázemí, že bývá tady pivo, bývá něco uvařené. Rakova sušírna vzadu, tím bývá vždycky výborné bramboráky, muzika tam hraje, bývá to velice pěkná akce.
1: Dodává Veronika Bláhová Matoušů. Zdá se, že tradice ve Vlachovicích hned tak nezaniknou. Členové Dokopy si totiž vychovávají další generaci, kterou učí respektu k umu našich předků. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: A letos se putování po sušírnách uskuteční ve Vlachovicích v sobotu 5. září od 10 do 18 hodin.
3: Den v kraji.

trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam. A já na všech s vámi stál.

0: Dospíval Valdemar Matuška. Řeč teď bude ale o jiném umělci. Fotograf Jindřich Štrajt ze Sovince dokumentuje život českých vesnic. Vyhledává ale také různá sociální témata. Kromě fotografie je vsetínský rodák také pedagog a 5. září oslaví 80 let. O svém životě si před časem povídal s redaktorkou Petrou Kopáskovou.
1: Otec bydlel v Krhové a maminka v Praze. A my jsme krátce po tom narození chvilku bydleli v Krhové, ale potom v zápěti rodiče odešli do Stříteže nad Bečvou, protože otec tam učil. No a tam jsme bydleli do mých 10 let. Když mi bylo 10 let, tak otec měl politické problémy, takže jsme museli jít buď do továrny nebo do pohraničí. A otec zvolil to pohraničí. No a tak potom jsem vystudoval gymnázium, no a pedagogickou fakultu v Olomouci. Jsem šel učit. Učil jsem v Sovinci, to byla taková malá jednotřídní škola, kde jsem byl vlastně ředitelem školy a tam jsem pokračoval ve fotografování a začal jsem se věnovat vlastně tomu tématu vesnice. Až do doby, než mě přerušili, tak potom jsem jako nesměl učit.
2: Proč jste nemohl učit?
1: Já jsem byl odsouzen za hanobení republika prezidenta a byl jsem chvilku ve vězení a tak jsem pracoval na státním statku až do sametové revoluce. A potom jsem začal učit na filmové akademii v Praze, na vysoké škole v Bratislavě a na Slezské univerzitě v Opavě. No a tam učím dodnes.
2: No a jak jste se dostal k fotografii, kdy jste poprvé chytil fotoaparát do ruky?
1: To bylo dost pozdě. Já jsem začal fotografovat až na vysoké škole. I když otec jako sám fotografoval jako amatér, ale nikdy mě k tomu nevedl.
2: No a co byla ta inspirace? Potkal jste někoho?
1: Můj profesor, který mě učil hraní na housle, tak měl zálibu v tom, že kupoval a prodával fotoaparáty. A tak mi nabídl jeden fotoaparát a já jsem přišel domů a říkal jsem tatínkovi, že teda má možnost koupit fotoaparát, že bude stát 400. Otec řekl památnou větu, dostaneš 400, ale musíš mi slibit, že 10 let nebudeš kouřit. Mě to urazilo, protože já se nikdy v životě nekouřil. Intenzivně se začal fotografovat. Potom, když jsem začal učit, tak bylo takové vakuum trošku, protože jsem měl jiné starosti, takže to fotografování bylo takové jako spíše sezónnější, ale objevil jsem si to téma vesnice a tom jsem vlastně pokračoval pořád.
2: Pamatujete si úplně první fotku, kterou jste vyfotila, jestli byla dobrá vůbec?
1: První zmáčknutí, teda takové koncepční, bylo to, že jsem měl ten nový fotoaparát a udělal jsem záběr na strom nějaký. Ale je zachovaná jedna fotografie, když mi bylo tak asi 8 let. My jsme chodili s rodinou, s rodiči na takové procházky. A otec vždycky bral sebou fotoaparát a já jsem teď prohlížel ty negativy jeho a zjistil jsem, že na té jedné fotografii nejsem já, ale celá ta skupina, která tam šla, to znamená, že jsem asi já vyfotografoval.
2: Tak to byla možná první fotka.
1: Ano.
2: Vy jste se narodil ve Zlínském kraji. Vracíte se někdy do Zlínského kraje a fotografujete nějaké vesnice tady?
1: Do Zlínského kraje se hodně často vracím, zvláště do Vsetína, protože tam jsem udělal takový velký cyklus fotografií o jedné škole Integra. Ta škola. Je to promíchané zdravé děti s tělesně postiženými. Tak tam jsem udělal jako velký cyklus. A už několik let jsem prezidentem fotografické soutěže na Vsetíně.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Blíží se 18. hodina a s ní i konec pořadu Den ve Zlínském kraji. V celou jej totiž vystřídá Matěj Neradilek s aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín. Právě je dokončuje, už teď vám ale prozradím, že uslyšíte například o dětském dopravním hřišti v Luhačovicích, které doplní nové semafory a světelná signalizace na železničním přejezdu. A dozvíte se taky, že Uherské Hradiště za 90 milionů korun opraví sídliště Štěpnice. Od mikrofonu se dnes loučí Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný čas třeba u poslechu našeho vysílání. Naslyšenou.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dětské dopravní hřiště v Luhačovicích doplní nové semafory a světelná signalizace na železničním přejezdu. Uherské Hradiště za 9 milionů korun opraví sídliště Štěpnice. Nástroj umělé inteligence ChatGPT bude v Evropské unii podléhat přísnějším pravidlům, oznámila to Evropská komise. V noci na zítřek očekáváme v kraji převážně zataženo a teploty nejníže kolem 13 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Naradilek. Hezké pondělí. Nové vybavení přibude na dopravním hřišti v areálu sportovního centra Radostova v Luhačovicích na Zlínsku. Na modernizaci přispěje Zlínský kraj téměř 600 tisíci korunami. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
2: Dopravní hřiště v areálu Radostova slouží především dětem a mládeži k praktické dopravní výchově, využívat ho ale může také široká veřejnost. Zlínský kraj modernizaci dopravních hřišť podporuje a za posledních 8 let přispěl na vznik nebo obnovu celkem 10 z nich.
0: Sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti čeká modernizace za 90 milionů korun. Při opravě cest, parkovacích stání nebo třeba chodníků či veřejných prostranství mají dělníci klást důraz na lepší hospodaření s dešťovou vodou.
3: Poblíž mateřské školy přibude vodní prvek se 6 tryskami. Nová místa pro odpočinek a setkávání obyvatel vzniknou také mezi bytovými domy. Výrazně se promění i zeleň, kdy bude vysazeno přes 30 nových stromů a spousta keřů. Práce začnou v polovině září, skončit by měly v létě příštího roku. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Vláda chce příští rok vydat na obranu 2% HDP, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. A to při představování rozpočtu pro příští rok. Podle ní tak na obranu půjde celkem 195 miliard korun. Celý rozpočet ministryně ještě představuje na úřad vlády. Podrobnosti přidáme v dalších zprávách. Nástroj umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled, oznámila to Evropská komise.
4: Přísnější pravidla budou nově platit také pro internetové diskuzní fórum Reddit a platformu Roblox, na níž mohou uživatelé hrát a vytvářet vlastní hry a virtuální světy. Všechny tři platformy musí nově důsledněji bojovat proti šíření nelegálního obsahu či ohrožování základních práv, jako je svoboda projevu. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty. Přísná unijní pravidla na základě nařízení o digitálních službách už platí celkem pro 28 platform, včetně společností Apple, Google či Amazon. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Večera v noci očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku zvětšenou oblačnost, lokálně se mohou vyskytovat přehánky nebo slabý déšť, nejnižší teploty 16 až 13, v údolí kolem 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.

0: Českého rozhlasu Zlín.
1: V Kroměříži v ulici Havlíčkova se srazilo nákladní s osobním autem. Na dálnici D49 na 5. kilometru ve směru na Holešov a Fryšták je odstavená dodávka s defektem. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. Druhá část dnešní Moravy krásné země začala a začala polkou Antonína Perničky Potěšíš písničko. Hrála Hanačka z Břestu. No tak to je jasné, že písnička písničky vždy potěší, stejně tak jako vaše milá laskavá slova, na která už možná vaši blízcí čekají. No ale někteří posluchači pak čekají na ty jejich písničky ze srdce. Dnes se dočkala paní Lída ze Šlapanic, bude písnička Na moravské dyji a konečně se dočkal i pan Joška z Hovoran. Tak dnes vám, pane Joško, zaspívá Vojtěch Račický Lidovou Sedí sokol na Javory. No a pokud nevíte, dnes mají u nás svátek Pavlíny a Bely, na Slovensku pak Nory, blahopřeji. No a ještě připomínám telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už moravské lidové.

0: Za doprovodu kapely Petra Olivy nám tyto moravské lidové zaspívali Jožka Šmoukař s Jiřím Helánem. No a mám tady první telefonát, je z Čech pod Kosířem a je to paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Zdravím celý kolektiv Rádia Brno, hlavně ty, kteří připravují denně krásný pořad Blahopřání s písničkou. Denodenně poslouchám i dvakrát. Měla bych já jedno přání, totiž vlastně prosbu. Můj manžel Josef Polách bude mít 12. září 95 roků. Chtěla bych mu poslat písničku a speciálně je to píseň, kterou jste vysílali letos tak koncem června a je to píseň Měj rád Valašsko krásné.
0: No jo, jo, jo, Měj rád Valašsko krásné, no, manžel, Valašsko.
1: Manžel totiž pochází z Valašska, ale rukou osudu se z Valašských hor dostal až k nám na Hanou, když mu zemřela maminka a on se svým otcem a mladším bratrem dostali do Čech pod Kosířem. Bylo to na konci války a manželovi bylo tehdy 14 roků.
0: Mm-hmm. A vy jste se seznámili tam, paní Marie?
1: Ano, ano, vysvětlím vám to. K nám na Hanou přišli, protože jejich tatínek se zde potom oženil.
0: Aha. Takže jo, tak paní Marie,
1: mu nahradil hanácký Mont Blanc, náš Kosíř, a bydleli v naší ulici, tak jsme se seznámili a po jeho vojně jsme se 10. srpna 1957 vzali.
0: Ano,
1: je
0: tak
1: to letos 69 roků.
0: Paní Marie, historie té vaší rodiny je skutečně velmi zajímavá, co si budeme namlouvat. A kdy pan Josef Polák 95 roků, kdy je bude mít?
1: 12. září.
0: 12. září. No, paní Marie, jestli zahrají tu písničku přímo toho 12. září, to vám skutečně neslibuji, protože tuším ani nevysílám. Bude to písnička ze srdce někdy kolem toho data. A určitě řekněte mi, co tak přejete svému manželovi. Krásný věk, takže hodně zdraví, to je jasné, že, paní Marie?
1: Ano, ano.
0: Aby to zdravíčko...
1: Trochu to zdraví, ale... Má ještě dost elánu na to, aby se zajímal o svoje včeličky, tomu už pomáhá zeď samozřejmě, no a zahrádku a tak dále. Máme 3 děti, jako 2 dcery a jednoho syna.
0: No, jak už jsem říkala, paní Marie, ta historie té vaší rodiny je skutečně velmi zajímavá, ale já už tady mám odložený jeden telefonát, tak aby ten volající dlouho nečekal. Ano. Takže
1: nedomluvení na to
0: podstatné jste
1: zhruba.
0: Řekla. No zhruba, ano, já si to tam napíši. Pan Josef Polák z Čech pod Kosířem, ano?
1: Ano.
0: Tak jo,
1: ano.
0: Výborně. Tak já vám přeji ještě mnoho společných let, paní Marie. Užívejte si každé společné chvilky. Naschledanou.
1: Děkuji vám moc krát.
0: Není zač. Naschledanou. Naschledanou. A kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tady Alena Zevlína.
0: Mm-hmm.
2: Já bych sem chtěla nechat zahrát pro svoji maminku, jelikož si zlomila nožku, tak aby se brzo uzdravila. A miluje písničku Morava krásná zem, jestli by to bylo možné.
0: No, tak paní Aleno, Moravu krásnou zem tady nemám pro dnešek vybranou. Maminka se jmenuje jak? To je podstatné.
2: Maminka se jmenuje Anna, její teďko v červenci bylo 86 let a my jsme se nastěhovali do Hevlína na začátku dubna. Bohužel stalo se, co se stalo, zlomila si nožku, takže chci popřát hodně zdravíčka, aby to brzo pěkně chodilo.
0: Ano, aby už zase potom mohla skákat přes ty kaluže, že paní Aleno, jak
2: tak,
0: se říká. Dobrý, tak. Já tady mám nachystanou písničku, já si myslím, že se vaší milé mamince Aně, Aničce, bude líbit. Jmenuje se Večerní dědinu, takže se projdeme Večerní dědinu společně.
2: Super, ano? Super, děkuju moc a přeju hezký večer.
0: Vám také, vy také. Naschledanou. A mám tady přání pro pana Jana Prokeše z Moravského Písku. Milý tatínku, dnes se dožíváš krásných 90 let. Do dalších let ti přejeme pevné zdraví, klid v duši, lásku v srdci, laskavá srdce v úkol a ještě spoustu vyluštěných křížovek. Máme tě moc rádi. Dcera Jana s manželem Martinem a teď už večerní dědinu.
3: Český rozhlas z

0: Tak to byla krásná písnička Vladimíra Fefra v podání Tu Faranky, Večerní dědinu. No a já už zdravím paní Hořákovou. Dobrý večer. Tak, slyšíme se, paní Hořáková? Tak já tady vidím, že paní Hořáková by stále měla být na telefonu, ale mám obavu, že se neslyšíme. No, tak
1: já vás slyším pěkně.
0: No výborně, tak já vás teď také slyším pěkně. Jo. Tak co máte na srdci?
1: Já vás zdravím v rozhlase a všechny posluchače. Chtěla bych dát zahrát folklorní muzice Grajcár do Dolních Bojanovic. V sobotu měli koncert, měli velkou účast a doufám, že se to všem líbilo. Grajcaru a všem patří veliké poděkování účastnice koncertu.
0: No super, paní Hořáková, víte, že nám Grajcar bude hrát během Moravy krásné země? No fakt, bude zpívat Vojtěch Račický a bude to písnička ze srdce pro pana Jošku z Hovoran. Sedí Sokol na Javory a právě Vojtěcha Račického bude doprovázet vámi zmíněná cymbálová muzika Grajcar. Tak no, to je tak dobré, to... že jo? To je dobrá náhoda. Tak už dopředu jim patří velké poděkování muzikantům od paní Hořákové.
1: Měli tam velikou účast, krásné to bylo.
0: Tak jste měli zážitek, krásný. Tak jo, tak paní Hořáková, doufám, že si ten zážitek zopakujete za pár chvilek, protože...
1: Oni měli 25 roků výročí.
0: Takže blahopřejeme a popřejeme... Ještě mnoho let, že?
1: Ano,
0: dobré
1: ano.
0: Muziky.
1: Jednou
0: tak jo, tak jo, paní Hořáková. Nashledanou, není zač, nashledanou. Tak a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes 31. má narozeniny pan František Rouča z Horní Libochové. Takže milý pane Františku, nebo Franto, já nevím, jak vám říkají, samozřejmě my rozhlasáci vám blahopřejeme. Děkujeme vám za to, že si nás ladíte, že nás posloucháte, moc si toho vážíme. No a přejeme vám samozřejmě do let příštích, aby zdraví nezlobilo, abyste se měl prostě dobře, abyste si užíval ještě každého dne života, abyste byl spokojený, radost, aby vás také neminula. Mějte se moc hezky a připijeme alespoň takto na dálku na vaše zdraví. A k pěkným slovům, jak paní Hořákové, tak třeba těm mým, nebo rozhlasáků, abych to... Tak to zhrnula, tak patří i písnička a bude jich přímo několik a je to směs podání Podhoranky.

vrca dívča okolo mňa. Vrca dívča okolo mňa. Udělej kolečko, moja galánečko, budeš moja, budeš

Tak Morava krásná zem pokračuje samozřejmě. Zahráli jsme pěkné písničky v podání Podhoranky. Byla to směska, určitě vás Podhoranka dobře naladila. Ovšem teď už je na řadě první písnička ze srdce. Tak já doufám, že poslouchá paní Lída ze Šlapanic, protože ona mě říkala, že následující písničku si oblíbila, byla to oblíbená její maminky, na kterou paní Lída během této písničky bude vzpomínat. No a ta písnička Na moravské dyi nám vlastně připomíná obrovskou tragédii, která se stala na této řece 26. května 1936. Takže paní Lído, já vás zdravím a teď už Jižani.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No ale teď už opět Morava krásná, zem s Jiřinou Ostrou. Připomínám telefonní číslo 726465200. Před maličkou chvilkou jsme si poslechli písničku Ze srdce paní Lídy ze Šlapanic. Říkala mě, že to byla oblíbená písnička její maminky. Tak paní Lído, já věřím, že jste poslouchala, že jste si vzpomněla při této písničce na moravské dýi na svoji maminku. No a hned navážeme další písničkou Ze srdce. Takže tentokrát už zdravím pana Jošku z Hovorán. Ten si musel na tuto písničku trošičku počkat, protože já jsem hledala právě toho Severina, zpěváka, ale bohužel nenašla jsem žádnou písničku. Nenašla jsem písničku Sedí sokol na Javory v jeho podání. Tak jsme se s panem Joškou z Hovorán domluvili, že netrvá tedy na Severinovi a že to může být jiný zpěvák, který mu tuto písničku zaspívá. Tak pane Joško, teď bude pro vás zpívat Vojtěch Račický.
0: Český rozhlas Zlín.

0: No krásně zaspíval Vojta Račický Jožkovi z Hovorán lidovou Sedí sokol na Javory. No a doprovodila ho právě cymbálová muzika Grajcar, jak už jsme o této cymbálové muzice mluvili s paní Hořákovou, která této muzice děkovala. No ale já ještě jednou přeji krásný večer panu Jožkovi z Hovoran. Ale teď, abych nezapomněla, mám tady vzpomínku. 31. srpna 1959 se narodil v Jihlavě pan Miroslav Svoboda. Miloval chatu, kterou postavil, pak přišla zákeřná nemoc a musel bohužel odejít tam, odkud už není návratu. Vychoval dceru a syna Mirečka a byl na té chatě až do listopadu, trávil tam pěkné chvíle svého života. Zemřel v mladém věku. Miloval vnoučata, některá z nich už bohužel nepoznal. Maminka mu zemřela v pouhých 65 letech, tatínek pak teprve ve 47 letech. No a vzpomíná teta Jitka, nebo vzpomíná jí, teta Jitka, bratranec Luboš, dcera, syn, vnoučata a Honzík. Tak to byla vzpomínka a já tady mám pro vás, pro všechny, směs pěkných písniček podání Vacenoviáku. A já bych tu směs písniček také chtěla věnovat všem těm dětem, které jdou zítra do školy, popřeji jim šťastné vykročení. No a také všem pánům, učitelům a paním učitelkám přeji pevné nervy, mnoho trpělivosti, však byly také děti, tak si určitě vzpomenou, jaké to bylo. A ještě tu písničku, nebo respektive ty písničky, posílám, jak už jsem v poledne říkala, všem těm babičkám, dědečkům, tetám, strýcům, kteří o prázdninách hlídali právě ty nejmenší a odlehčili tak rodičům. Takže Vinohrady moje a Vacenoviáci.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak no, je konec také této pěkné směsi v podání Vacenoviáku. A Broněk Uher píše, dnes má narozeniny kamarádka a zpěvačka paní Daniela Magálová z Brna. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí rodinní příslušníci a muzikanti Dolněmčanky a samozřejmě, že kamarád Broněk. No a Broněk ještě blahopřeje k svátku kamarádce paní učitelce Pavlíně Bobčíkové z Dolního Němčí. I jí přeje jen to nejlepší zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání a blahopřeje s celou její rodinou. A ještě tady vidím studiový mail. Zdravím vás, paní Ostrá, i všechny vaše kolegy. Zahrajte prosím pěknou písničku jen tak pro radost a s přáním brzkého uzdravení manželům Naděnce a Mirkovi Jakubíčkovým z Mistřína a poděkování jejich dcerám Evičce a Renatce, které o ně s láskou pečují. Ševelovi. No, písnička to bude krásná, nakonec jmenuje se Říše kouzelná.

Tak vínečka číž jsme pozvedli z Bojany, kteří zahráli tuto pěknou písničku Jaroslava Brhela a Vladimíra Salčáka. A ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí ve spolupráci s obcí Dolní Němčí pořádají vaření trnek, kdy v sobotu 5. září, kde Muzeum na Mlýně Dolní Němčí. Program je od 14 hodin a musím říct, že je skutečně opravdu bohatý. Samozřejmě budou účinkovat mužské pěvecké sbory a také ženské pěvecké sbory a hrát bude cymbálová muzika Ohnica. Nám teď ještě zahraje Vlčnověnka.

To byla Vlčnovianka. V jejím podání zazněla písnička Zdeňka a Miroslavy Gurských O našej zemi. No je 18 hodin 55, 56 minut, přátelé, takže Morava, krásná zem, končí. Následují zprávy a na pěknu notečku a bude vyhrávání z Hluku, Krumvíře a Lipova. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, slovem provází Markéta Ševčíková. Přeji vám pěkný večer, klidnou noc a školákům pak úspěšný nový školní rok, který už zítra začíná. Tak šťastné vykročení do školy přeje Jiřina Ostrá. A na závěr hraje Voršičanka, stejně jako v poledne uzavírá Moravu krásnou zem, tentokrát líbeznou Antonína Koníčka.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Obžalovaný muž z loňského zapálení baru na autobusovém nádraží ve Zlíně trpí podle znalců těžkou disociální poruchou osobnosti. Vsetín má nové autobusové nádraží a je přímo propojené s vlakovým terminálem. Stát má v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně Schillerová. Zítra nás v regionu čeká převážně slunečný den, jen občas více mraků a na teploměru naměříme až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem u mikrofonu. Dobrý večer. 30-letý Daniel Kratochvíl, který je obžalovaný z loňského zapálení baru na autobusovém nádraží ve Zlíně, trpí podle znalců těžkou disociální poruchou osobnosti. U soudu dnes zároveň zpochybnili jeho tvrzení, že si kvůli lékům a drogám celý den, kdy k požáru došlo, nepamatuje. Úplnou ztrátu paměti považují za málo pravděpodobnou. Kratochvíl jejich závěry odmítl a znalecké posudky chce napadnout. Za pokus o vraždu a další trestné činy mu nyní hrozí až 20-letý pobyt za mřížemi nebo dokonce i výjimečný trest. Hlavní líčení bude pokračovat na konci září. Ve Vsetíně od včerejška funguje nové autobusové nádraží, které stojí hned vedle vlakového terminálu. Cestující tak mohou pohodlně přestupovat z vlaku na autobus. S otevřením se zároveň změnily i jízdní řády, ale taky uspořádání městské hromadné dopravy. Nový systém MHD radnice připravovala od loňska.
2: Nejvíce se mění linky MHD, popisuje vedoucí odboru majetku Dalibor Sedláček.
3: Největší změna je pro občany v rámci linky mezi Jasenicemi a Trávníky, která byla nově obnovena, a další velkou změnou je nová autobusová linka, která vede přes Sichrov.
2: Podle lidoveckého místostarosty Jiřího Růžičky jsou některá stanoviště pro vlaky a autobusy společné.
4: Říká se tomu přestupní vzdálenost hrana, tedy hrana nástupiště vlakového s hranou nástupiště autobusového, a tady toto nástupiště je sdílené.
2: V prvních dnech lidem na nádraží pomáhají asistenti. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: V prvních zářijových dnech, tedy po zbytek tohoto týdne, má pršet jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oproti minulému týdnu se pak mírně ochladí a denní teploty se mají v Česku pohybovat kolem 23 stupňů. Oteplit se má pak až závěrem týdne, kdy v pátek teploty vystoupají v průměru k 27 stupňům Celsia. Návrh státního rozpočtu pro příští rok počítá s největším navýšením u ministerstev obrany a průmyslu. Oba rezorty mají ze státní kasy získat skoro o čtvrtinu víc peněz než v roce letošním. Návrh hospodaření dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Celkový schodek státního rozpočtu má podle dokumentu vzrůst na 389 miliard korun, což je skoro o 80 miliard víc než v letošním roce. By zároveň o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO přibližuje, na co chce jeho rezort peníze použít.
5: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jinými slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
0: Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až oblačno. První školní den bude ráno i večer ve znamení skoro jasné oblohy. Povane slabý, přes den přechodně mírný vítr západních směrů a nejvyšší teploty naměříme tady u nás ve Zlínském kraji v rozpětí 23 až 26 stupňů Celsia.

0: více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D55 na 52. kilometru ve směru na Hodonín je hlášena plastová konev v levém jízdním pruhu. Takové byly zprávy a teď už pokračuje naše vysílání. Je s vámi stále Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný podvečer všem pravidelným a třeba i náhodným posluchačům pořadu Na pěknou notečku. U denní porce lidové muziky vás zdraví Markéta Ševčíková. Do následující půlhodinky vybral autor pořadu Jaroslav Kneisl velmi zajímavou hudbu a čekají nás tři kapely z nepříliš vzdálených, ale přitom velmi rozdílných etnografických regionů jihovýchodní Moravy. Začneme na pomezí Uherskohradišťska a Uherskobrodska ve městě Hluk, kde se mimo jiné koná každé tři roky slavná jízda králů a také je zde doma cymbálová muzika Ženičky. Poslechněme si v podání této výhradně ženské kapely dva snímky z jejich druhého nosiče, který natočili s ženským pěveckým sborem Klebetnice a ten je rovněž z Hluku. Kapelu primuje Kateřina Říhová a sluší se dodat, že pod většinou hudebních úprav je podepsána cymbalistka a také akordeonistka Marcela Trtková. No a když už jsme u těch jmen, tak první táhlou nám předspívá houslová trcáška Anna Surá.

Dozněly písničky v podání cymbálové muziky Ženičky a sboru Klebetnice. Dalším regionem, ze kterého si dnes něco poslechneme, bude Hanácké Slovácko a kapelou bude cymbálová muzika Vonica z Krumvíře. Nabízíme dvě nahrávky, které od sebe dělí 17 let. První nám zaspívá umělecký vedoucí muziky a hlasově nezaměnitelný zpěvák jasného tenoru Jan Zaviačič, kterého citlivě a vnímavě doprovodí cymbalista Martin Zeman. Další snímek bude poté z Nosiče, který vyšel v roce 2017 a zpívat budou hned dva z primášů kapely František Koráb a hostující Jan Coufal.

Přesně takto znějí mocné hlasy i instrumenty z hanáckého Slovácka, konkrétně v cymbálové muzice Vonica z Krumvíře. Poslední oblastí jihovýchodní Moravy, kterou dnes hudebně navštívíme, bude Hornácko. Skrze muziku a sbor to bude konkrétně jedna z hornáckých obcí a jmenuje se Lipov. Tato hornácká dědina s 1500 obyvateli je, dle intenzity zdejšího sborového i souborového dění, výrazně zpěvnou obcí. Je zde doma také hornácká cymbálová muzika Petra Galečky. Muzikanti této kapely se potkávají a společně tvoří už od roku 1993. Poslechněme si, jak doprovodili v roce 1997 chlapecký sbor muziky Lipovjánku. Mnoho z tehdy intenzitou výrazných zpěváků působí ve folkloru i dnes, po téměř 30 letech.

Sedlácká dohra nám uzavřela pásmo vyspívané chlapeckým sborem muziky Lipovjánku. Horňácké Chlapce v roce 1997 doprovodila horňácká cymbálová muzika Petra Galečky. Stejně tak, jako doprovodila mužský sbor z Lipova v roce 2003, který nás dovede až k 7:30. Ovšem nevěšte hlavu. Další díl pořadu Na pěknou notečku je tu zase zítra po 19. hodině. Případně si můžete všechny díly pořadu pustit zpětně na našem webu nebo prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. Dnešní díl pro vás s radostí připravil Jaroslav Kneisl a provedla vás Markéta Ševčíková. Tak snad jsme vám byli hudebně pochuti. Přejeme ze studia Českého rozhlasu krásný zbytek večera a těšíme se u lidové muziky zase příště.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zprávy.
1: České ministerstvo financí představilo rozpočet pro příští rok. Opozice vysoký schodek kritizuje. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který dnes šéfka resortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Například podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
2: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozici vzkázala, že v rozpočtu napravuje problémy, které způsobila minulá vláda. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zaměstnankyní muzea zůstává, chce se ale více věnovat práci historičky a kurátorky.
3: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží, a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby vzkvétalo.
1: Od začátku září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová. Potvrdilo to i Ministerstvo kultury. Waldorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu téměř za 28 milionů korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na celkových 75 míst. Poprvé po 15 letech tak školka mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, potvrzuje ředitelka Petra Šorfová.
4: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě.
0: Počasí.
1: V noci na úterý čekáme v České republice polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno a ujediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, v části Moravy a Slezska až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, přehánky pouze ujediněle, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor teď na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U sjezdu na Lysou nad Labem na kilometru 18,5 leží mezi pruhy roztrhaná pneumatika od kamionu. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech. Pozvání.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takovýchto situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty fotografie, takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr fotografie, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý, a hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půjdem se bez záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovala takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom četl a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na takový ty... Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no, tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach. Říkal jsem, please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku...
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: To
1: musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, té dobré fotky, sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem, jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se, rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor Osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopisy
2: za ní
1: už umřel, už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou dobu.
2: A časopis bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. Na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýchhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. Mm. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavu může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že to snesete víc?
2: A musel mě zmínit, to o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A on jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako...
1: Zadarmo tady.
2: Zadarmo, nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobějí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat? Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
2: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že je to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Vláda na svém dnešním zasedání neprojednala nový návrh státní kulturní politiky. Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od

0: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
1: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se i naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
0: Resort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i Ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září a v případě potřeby ještě na začátku nového týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK Oty Pospíšila se jedná o mimořádné opatření, které souvisí se začátkem nového školního roku.
3: Tam jde o to, že v první zářivý týden je vysledováno, že než se stálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na připlnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
2: Záchranáři v Českých horách letos v létě vyjížděli k více než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Nejméně zásahu měli v Orlických horách, naopak nejvíce to bylo v Jeseníkách, kde ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl druhý týden v srpnu. Proč? Upřesnil Tomáš Fabián z Horské služby Jeseníky.
4: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor. Souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů. Sport.
2: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně dnes večer v osmifinále podlehly Švédkám hladce 0-3. Fotbalista Matěj Šín má nové angažmá. Kapitán české reprezentace do 21 let bude do konce aktuální sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Kluby o tom informují na svých webech. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno, přehánky ojedinělé, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, na Moravě a ve Slezsku až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ojedinělé přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až kolem 26.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy za sjezdem na Sadskou čekejte omezení mezi kilometry 19,5 a 18. Pracují silničáři v pravém pruhu. Zatím je to bez většího zdržení. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Ton ohnout nebo zlomit. Heslo Michaela Toneta, pod kterým začal v druhé polovině 19. století vznikat ohýbaný nábytek.
1: Co vám říká značka Ton, T-O-N?
2: No to byly židle.
3: To jsou židle a nábytek nějaký?
4: Ohýbaný nábytek, no, teď znám.
5: To byla moje maturitní otázka na umělecko-průmyslové škole.
2: Tak určitě je to nějaký ohýbaný nábytek nebo něco takového a Ton asi jméno, nevím teďka.
6: To vím, že vyrábí krásné židle i stoly dřevěné a je to z krouceného dřeva.
1: Jak dlouho letou mají tradici, víte?
7: To bude možná století.
8: Já nevím, třeba 20 let, 25, on to utíká.
9: 80 roků.
10: Předválečný počítám, v první republiky asi to je.
1: Máte vy třeba doma Tonet?
11: Už ne, ale měli jsme právě židly a takový křeslo jako.
12: Mám od nich židle na chalupě 4, pak jsem měla houpací křeslo od nich, mám věšák, mám hodně věcí od Tonu.
0: Tonetka, slavná židle z ohýbaného dřeva, nadčasová klasika. Obdivovali ji slavní architekti Le Corbusier nebo Adolf Loos, Lev Nikolajevič Tolstoj, Toulouse-Lautrec, Picasso, Renoir nebo Salvator Dalí se na ní dokonce nechali vypodobnit. Tonetky se staly důležitými filmovými rekvizitami. Miloval je Charlie Chaplin i Laurel s Hardym.
13: Michal Tonet byl vizionář, geniální objevitel a byl to ten, kdo vynalezl ne ohýbání, ale průmysl. Průmysl ohýbaného nábytku.
14: Byl to geniální obchodník a geniální vynálezce.
15: Židle vyrobené lidmi. Ručně vyráběné po generaci, pro generaci.
0: Zakladatel firmy Michael Tonet pocházel z městečka Bopard, nedaleko Koblence. Byl synem koželuha a narodil se 2. července roku 1796. Vyučil se stolařem, založil si dílnu a začal dělat pokusy s ohýbáním nábytku. Dýhy nejprve povařil v tekutém klihu a pak je ohnul podle předem připravené formy, dokonce až o 180 stupňů. Vyráběl tak židle, křesla, stolky či čela lůžek. A všechno pěkně ručně, tohle totiž strojem dělat nejde. Ohýbaný nábytek představil Tonet poprvé veřejnosti roku 1841 na průmyslové výstavě v Koblenci. Měl velké štěstí, že výstavu navštívil i rakouský kancléř Metternich. Ten mladému stolaři doporučil, aby přesídlil do Vídně a založil si tam vlastní firmu. Zájem o jeho výrobky byl obrovský, jenže jako nerakušan měl ve Vídni problémy. Tak přišel na výborný nápad. Rozhodl se přesídlit na Moravu, konkrétně do Koryčan. To se psal rok 1857. Svou druhou moravskou továrnu Michael Tonet založil o 4 roky později, v roce 1861, v Bystřici pod Hostýnem, kde sídlí dodnes.
14: Když se podíváte okolo, máme tady kolegy v různých barvách trička. Ti modrý jsou výrobní, pak v červený jsou právě kontroloři kvality, v oranžových tričkách chodí mistři daného oddělení, daného úseku, a v zelených chodí technologové.
15: Vysvětluje při prohlídce tisková mluvčí firmy Ton Anna Handlová.
14: Nacházíme se ve skladu hranolků, je to první krok ve výrobě, který tady máme. Hranolky tady máme převážně z České a Slovenské republiky a od loňského roku na ně máme také certifikát PEFC, což je důkaz toho, že to dřevo pochází z udržitelných zdrojů. Jsou to vlastně už předpřipravené kusy dřeva do specifických tvarů, délky. Ty nejkratší mají zhruba 0,5 metru a ty nejdelší až 3 metry. Máme tady v Tonu celkem 4 typy dřeva. Nejčastěji je to buk, který se používá nejvíce pro technologii ručního ohýbání, má pro ní nejlepší vlastnosti. Dále je to dub, americký ořech a jasan. Po opracování hranolky dále postupují výrobním procesem do napařování. Máme tady napařovací pece, ve kterých zůstávají podle svého průměru několik hodin.
16: My to dřevo zahřejeme, dodáme mu určitou vlhkost a změkne vlastně ten lignin, ta složka v tom dřevě a díky tomu se to dřevo stane ohýbatelným.
15: Dodává vrchní mistr Pavel Hlava.
16: Takže nacházíme se na ohýbárně, vlastně používáme tři technologie ohýbání. Je to ruční ohýbání, strojní ohýbání a ohýbání na vysoké frekvenci. Před chvílí jsme stáli u strojního ohýbání, v podstatě ta technologie je stejná, ten materiál se musí napařit, paříme pařící kádí při nějaké teplotě zhruba 105 stupňů Celsia. Délka toho paření závisí na náročnosti ohybu a hlavně na průřezu toho materiálu. Obecně by se dalo říct centimetr hodina. Takže ty nábytkové hranolky, které máme nachystané na to ohýbání, musíme napařit a pak následně dochází k tomu ohýbání. Bude to strojní ohýbání, což je ohýbání pouze ve dvou rovinách, které provádíme strojově, anebo to původní ruční ohýbání je ohýbání ve více rovinách, takže se v podstatě od počátku tady provádí ručně. Ten materiál, který tady konkrétně, tenhle vzor 0,14 opěradlo, se paří přibližně ty 3 hodiny. Vytáhne se pařící kádě, je zapotřebí označit střed té tyče, které bude ohýbat, aby se přiložil na střed té tvárnice. Potom se vlastně přisvěrkuje ta ocelová pásnice, se kterou se to opěradlo ohýbá souběžně a dochází k tomu samotnému ohýbání. Je to hotový tvar toho opěradla, celý ten koš, do kterého skládáme ty hotové ohyby, včetně té tvárnice, musíme dát do sušáku, kde ho následně sušíme, přibližně 24 hodin. Pak ten materiál se dá sundat, ten ohyb, a ten ohyb dál putuje do klimatizovaného skladu surových ohybů. Musíme ho klimatizovat, musíme ho nechat vysušit na požadovanou 8% vlhkost a dát tomu ohybu prostor, aby se tam srovnaly ty tlaky, které vznikají při tom ohýbání a aby se ten ohyb stabilizoval.
14: Tak já si beru zástěru, teda spíše jsem vázaná do zástěry. A čeká mě první manuální práce se dřevem v životě. Kromě vyřezávání lodiček, teda když jsem byla malá.
16: Já vám dám rukavice, protože, jak jsem říkal, to dřevo paříme při teplotě 105 stupňů Celsia, takže je to opravdu horké. Budete vlastně dělat tu práci toho pracovníka, který je blíže k vám.
7: Teďka dejte tu ruku tady. Dejte sem, no,
14: tak,
7: tady.
14: No, tak, jo, takhle. A zarazit.
7: Blíž k tomu, blíž sem. Tak to přidržíte. Teďka
16: přiložím tam takhle. Přichytnou tu pásnici.
14: Teď přichytnu pásnici dohromady. Jej, do toho, to těžký.
16: Podržte.
7: To je hned.
14: Já mám malou ruku.
7: Já taky. Tak, dobrý.
14: Tak a teď stojíme každý z jedné strany, držíme.
16: Tak zároveň vlastně nadzvednete, jo?
14: Jejda, a musím se dostat do těch drášek.
7: Ano, okay, ano. Tak pojďte ještě kousek. Dobrý, já už to přebeju tady.
14: Pachaj vám, neublížím.
7: Jsme zvyklí.
14: No, to ne.
7: Jo, dobrý, stačí, výborný.
14: Dík. Já vás teda obdivuju. Teď půjdeme dál přes aklimatizační místnost a přes strojní opracování. Tak tady je úplně jiná teplota. No. Tady teď si připadám jak někde na jihu, u rovníku. Je to tak, tady je zase teplota kolem tuším 30 stupňů a to dřevo je tady zafixované ve speciálních stojanech. Tady vidíte třeba vždycky datum a kolik kusů toho typu ohybu jsme tady kdy naskladnili, aby kolegové potom věděli, že už ho můžou odebrat a posunout dál do výrobního procesu.
12: A v té aklimatizační místnosti zůstává dřevo jak dlouho?
14: Je to zhruba 3 týdny.
0: Továrna v Bystřici pod Hostýnem se stala hlavním centrem celé pozdější firmy. Bystřici si Michal Tonet nezvolil náhodou. Město bylo obklopeno bukovými lesy, které nabízely nejen dostatek materiálu pro výrobní proces, ale ušetřilo to i výdaje na transport či pracovní sílu. Výrobu nábytku rozdělil do několika po sobě jdoucích operací, takže každý zaměstnanec nemusel umět všechno. To byl na svou dobu velmi novátorský nápad. Výroba se tak zrychlila a zlevnila. Do té doby neobvyklý systém průmyslové organizace práce i unikátní technologie pomohly židlím z Bystřice k nižší ceně a k expanzi do celého světa.
14: Teď jsme přišli na strojní opracování, používáme k tomu buď CNC stroje, anebo stále některé typy třeba ještě opracovávají ručně. Děláme tady ať už zabroušení tvaru nebo nějaké ořezávání, tak třeba i spoje pro šrouby a podobně.
9: Takže to je obrovská hala, kde se na každých místech nachází jiný druh nábytku a jiné části nábytku.
14: Ano, tady ještě v této místnosti je ta židle rozdělena na díly. V další části výrobního procesu už tu židličku uvidíme víceméně pospojovanou. Je tady vidět i třeba rozdíly mezi už tou barevností toho dřeva. Poznáte třeba, který ten díl je z dubu a který je třeba z dubu.
9: Teď jsme došli na úsek moření. Máme tady kádě. Je to taková vana, ve které je barva. Odstín je napsaný nahoře nad tou kádí a ten princip moření je velice jednoduchý. Tady vidíme kolegu, který právě ponoří dílec do vody, nechá ji pak okapat a přebytečná barva steče. Třeba tady kousek, když se podíváme na druhou stranu té haly, tak tady vidíte kompletaci už židlí pomocí lepidel. Tady na těch stolech si případně zaměstnanci už ty židle právě lepí, svorkama je utahují, aby ten produkt držel pohromadě. Na tomto stroji potom zkracujeme nohy případně, že třeba když posíláme židle do Japonska a Japonci milují tady ty ručně ohýbané židle, tak je potřeba jim je udělat trošku kratší. Takže tady na tomto stroji potom zkracujeme nožky. Nacházíme se před lakovací linkou. Židle se tady uloží na pás. Kolega potom každou židli zvlášť ručně nalakuje a ona projede tunelem, kde je první vysušení. Tam pak čekají kolegyně, které povrch obrousí a aplikuje se druhá vrstva laku. Zase je vysušení. No a pak už židle putuje případně na čalounění nebo zabalení. Židle v tonu prochází také pestování. Máme na to speciální stroj, který simuluje sedání, zapírání rukou na područkách, je to zhruba 500 000 cyklů a my si tady třeba děláme ještě nějaké testy navíc, že kolegové různě zhazují židle a podobně, takže ta židlička opravdu můžeme říct, že je kvalitní a dáváme vlastně záruku 5 let.
17: A poté, co teda je vyrobená, otestována, co se ještě stane předtím, než putuje k zákazníkovi?
14: Židle se zabalí a potom poputuje tady opět zavěšená dál do skladu a odtud putuje teda do více než 60 zemí po světě.
0: Michal Tonet s manželkou Anou Marií přivedl na svět 14 dětí, z nichž jen 5 synů se dožilo dospělosti. Nejprogresivnější z nich byl August, který přebral otcovo žezlo. Rodinná firma pod názvem Gebrüder Tonet, bratři Tonetové, fungovala až do roku 1924. Tehdy, pod vlivem situace po první světové válce, došlo k fúzi tří původně konkurenčních firem Kohn, Mundus a Tonet do koncernu Tonet Mundus.
18: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Národní listy 5. června 1924. Fúze Tonet, akciová společnost Mundus. Včera konala se v Praze valná hromada společnosti Mundus, Jakub a Josef Kohn, spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. A v Brně valná hromada společnosti Tonet, akciová společnost. V těchto valných hromadách byla jednomyslně schválena fúze obou společností a znění firmy společnosti československé Mundus, která nyní bude mít kapitál 20 milionů korun, změněno na Tonet Mundus. Spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. Sídlo této společnosti zůstane v Brně.
2: Za druhé světové války byla továrna vedena říšským správcem a v říjnu 1945 na základě Benešových dekretů došlo ke znárodnění. Vznikla firma, která dostala název Tonet, národní podnik. V září roku 1953 byla firma přejmenována na TON, což je zkratka slov továrna na ohýbaný nábytek. K bystřickému závodu bylo přidruženo ještě několik menších provozů. O 9 let později vzniká také nové firemní logo. K 1. lednu 1994 se datuje zrod současné akciové společnosti TON. Současné logo je inspirováno nejslavnějším Tonetovým výrobkem – židlí číslo 14. Jak vlastně věhlasná 14ka vypadá?
3: Prozradí auditor kvality Radmil Tomčík.
4: Židle číslo 14 se skládá ta základní verze celkem ze 6 samostatných dílů. Opěradlo tvoří samostatný opěradlový ohyb, k tomu je opěradlová vložka, sedadlo, dvě přední nohy a sedadlový nožní spoj. Už od začátku to byla židle kavárenská. Je to nejrozšířenější židle vůbec. Odhaduje se, že do současné chvíle bylo všemi různými výrobci vyrobeno na 80 milionů kusů. A vyrábí se tady u nás v Bystřici pod Hostýnem od roku 1861 nepřetržitě až do současné doby.
2: Deset let po otevření se v továrně na ohýbaný nábytek Michaela Toneta vyrábělo 300 tisíc kusů nábytku za rok. V roce 1912 to už bylo 445 tisíc kusů, o které se staralo téměř 2000 zaměstnanců. A rodina Tonetů zase o ně. V Bystřici pod Hostýnem zřídili odborné školy pro zpracování dřeva, mateřské školy, tovární kapelu, podpořili výstavbu železnice, vybudovali dělnické domy nebo třeba i kasino. A jen tak mimochodem, ta budova dodnes v Bystřici pod Hostýnem stojí jako jedna z mála stavebních památek na Michaela Toneta.
3: Tak my se nacházíme ve vile Michaela Toneta. Jak to tady dříve vypadalo?
4: Tak možná bych začal tím, že vila byla postavena roku 1873 jako výsledek velkého požáru, kde zhořel i jejich původní obytné místnosti, kde bydleli. A ta vila vlastně posléze sloužila jako soukromé prostory, soukromé byty rodiny Tonetů. Než se sem přestěhovali, tak celá ta rodina žila v tom prvním výrobním bloku, který byl postaven toho roku 1861. V jednom patře měli pracovny a v ostatních patrech měli soukromé byty. Takže teď stojíme na balkóně vily Tonet a díváme se směrem do parku, kde v zadní části byl ve své době altán, kde rodina Tonetů pořádala nedělní posezení a nedělní dýchánky.
2: Měl ke svým zaměstnancům velmi osvícený přístup. V této souvislosti se často mluví o Tomáši Baťovi, ale na Michaela Toneta se neprávem zapomíná. Tonetové dali pro perspektivní zaměstnance zbudovat dělnické domy. Zaplatili stavbu lokální železnice, která jim zjednodušila přepravu materiálu i zboží, ale zároveň sloužila i městu. Stejně jako vodovod nebo kanalizace. Postavili nemocnici, zavedli závodní nemocenskou pokladnu, kampeličku, podpůrný fond pro dělníky, vdovy a sirotky, zřídili vlastní tovární školu a dětskou zahrádku s vyučovací řečí českou. Něco na způsob dnešních mateřských školek. Měli i podnikovou kapelu a taky vlastní požární sbor. Do továren na nábytek totiž rádi lítali červení kohouti. A kdybyste hledali první zelené, pak to byla právě rodina Tonetů. Stanovila přísná pravidla, jimiž se řídila těžba dřeva a jeho svoz, a dokonce i pravidla ochrany ptactva v lesích, kde buky kácely. A proč to všechno dělali?
3: Protože moje heslo znělo: spokojený dělník lépe a s chutí pracuje.
4: Z dalších zajímavostí bystřického Tonetova života je například to, že roku 1892 Rakousko-Uhersko udělalo měnovou reformu a místo zlatých byla měna koruny. A protože bylo nedostatek nových peněz, tak někteří podnikatelé vydávali svoje vlastní peníze. Takhle to dělal i Tonet, takže máme v muzeu nebo v depozitáři mince, které jsou označeny například pětkou a kolem pětky je slovo Gebrüder Tonet.
2: Ale možná nebylo všechno jenom samá idyla. Všem se patrně pan Tonet nezavděčil, což dokládá následující novinový článek.
1: Z dobového tisku. Hlas lidu. Časopis hájící zájmy dělnického lidu. 20. ledna 1900. Píše. Z Bystřice pod Hostýnem. U nás panují zvláštní poměry. Našemu městu, jakož i obcím okolním, vládne továrník Tonet, jenž vykonává nad dělnictvem u něho zaměstnaným pravou hrůzovládu. Nespokojí se pán ten, že vykořisťuje dělníkovi síly pracovní, on chce vládnout i nad jeho myšlením. Zodpovědnou nepřítelkou jest správa továrny každého občanského a třídního uvědomování dělnictva. A dělník, který by chtěl odebírat i časopisy, a dokonce časopisy sociálně demokratické, může být jist, že z továrny bude vyobcován. Za takových okolností není pak ovšem dělník považován za člověka, nýbrž za věc, s kterou už dle vůle pánů lze nakládati. A jakého stupně zhovadilosti pak surovec, jenž podobnému neuvědomělému lidu vládne, může dosáhnouti, o tom podává pochmurnou zprávu bývalý ředitel továrny Tonetovi v Bystřici, jenž sprznil přes 100 dívek a žen v továrně té pracující. Avšak dotyčný pan ředitel nebyl pouze prznitelem žen a dívek, on také v továrně organizoval špiclovství. A pod dojmem špiclovství toho trpí dělnictvo zde dodnes. Jeden druhému prostě nedůvěřuje. Mnoho jednotlivců odebírá zde sice dělnické časopisy, ale tak, že jeden o druhém neví a jeden před druhým je úzkostlivě ukrývá. A vzájemná tato nedůvěra hubí tu celé naše hnutí. Jest věru na čase, aby vzájemná tato nedůvěra byla jedenkrát odstraněna a aby dělnictvo ze sebe střáslo okovy a žilo život mužů volných. Pak bude teprve respektováno od svých prácedárců a zjevy, jak nahoře naznačeno, budou u něho nemožnými. Zařízení skupiny dřevodělníků by tu bylo velice na místě a svaz měl by si místa toho povšimnouti a o zařízení spolku toho se postarati.
2: Bohužel nevíme, kdo je autorem tohoto literárního skvostu, ani jestli mělo jeho publikování nějakou dohru. Pisatel se totiž odvážně podepsal jen jako jeden soused. Jednou ze specialit Tonetových závodů byl nejen nábytek, ale i ve své době proslavené tenisové rakety.
3: Raketa je domácím výrobkem, s kterým hraje cizina.
2: A jaké výrobky firmy Ton můžeme najít v prodejnách dnes?
5: Jsou to samozřejmě ty klasické známé ručně ohýbané židle, ale firma se dnes snaží to řemeslo ručního ohýbání propojovat s novým designem, s nápady designéru. Teď zrovna stojíme u křesla Split. Je to opravdu specialita, kterou Ton umí vyrobit jako jediný na světě. Když se podíváte na tu nohu, každá je ohnutá ručně do jiného směru. A to opravdu nikdo jiný na světě nedokáže. A dalo to roky technologům zabrat, než přišli na to, jak se to udělá z toho masivního dřeva. Pak tady máme i nějaké nové designové produkty. Já bych určitě mezi nimi vyzvedla tady křeslo a židli Merano. To křeslo bylo jedním z prvních designových produktů, které firma Ton vyrobila. Je podle návrhu designéra Alexandra Gufflera a firma za ní získala několik designových ocenění, například Red Dot či Good Design. Firma kromě židlí, jak asi všichni mají tuto značku asociovanou, vyrábí třeba také lavice, můžeme tady vidět i věšák a určitě jednou ze zajímavostí naší produktové řady jsou třeba i sáňky.
2: Díky technologii výroby byly a jsou výrobky Tonetovy firmy velmi pevné a odolné. Jednou prý Tonet z rozčilení prohodil židli oknem a nic se jí nestalo. Dokonce se tradovalo, že během světové výstavy v Paříži házel židle z Eiffelovy věže, aby demonstroval jejich nezničitelnost. Ať už je to pravda či ne, Tonetka v Paříži získala zlatou medaili.
5: My jsme teda z Eiffelovy věže židle neházeli, ale házeli jsme z Vily Tonet, kde je showroom značky, z balkónu a vydržela to.
2: V prosinci roku 2013 firma Ton z Bystřice pod Hostýnem o značku svých slavných židlí Tonet přišla. Nebyla schopna prokázat, že pro židle z ohýbaného dřeva používá jméno po někdejším zakladateli firmy Michaelu Tonetovi. Úřad průmyslového vlastnictví shledal používání ochranné známky Tonet jako neoprávněné. A tak má tuto značku v současné době chráněnu pouze stejnojmenná nábytkářská a designová společnost z Frankenbergu v Německu. S proslulým a magickým slovem Tonet bystřickou firmu spojuje stejná technologie i zakladatel výroby. Nic nemůže zrušit fakt, že se v Bystřici vyrábí ohýbaný nábytek nejdéle na světě.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Tříletá podmínka a pokuta 500 000 korun pro Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo jsou pravomocné, rozhodl o tom vrchní soud. Ostravskému dopravnímu podniku hrozí, že přijde o velkou dotaci na výstavbu nové tramvajové tratě. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl tak její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a z poškození zájmů Evropské unie.
3: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
4: Jménem klientky.

0: Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
1: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
2: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
3: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
2: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nemocnice České Budějovice od zítřka zvýší kapacitu parkoviště pro pacienty a návštěvníky. Dvoupodlažní parkoviště P2 poskytne místo až pro 200 vozidel. Největší investicí celého projektu byl ale nový výtah pro bezbariérový přístup do horního patra. Podle generálního ředitele Nemocnice České Budějovice Michala Šnorka vyšel téměř na 3 miliony korun.
4: Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti. Sport.
0: České tenistky Karolína Muchová i Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na letošním US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postupuje do dalšího kola po výhře nad francouzskou Jacquemotovou 2x6-2. Naopak už dohrála nasazená 28 Sára Bejlek. Ta podlehla Španělce Bukšaové 1-2 na sety. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a na severozápadě republiky oblačno a ojediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, hlavně na Moravě a ve Slezsku může být až kolem 17. A zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, přehánky ojediněle zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 směr Ústí nad Labem Praha pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na kilometru 24,5 stojí porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila Hrabala.

0: je
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižnách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let. A Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižnách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několikatýdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stloustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem Šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižin zůstaly navždy v paměti. A teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil? A já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin? A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo. Vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je, ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky. Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník. V prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes, tady Francis slavnostně stál, a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla a Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým. A pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc a Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál ji flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned napoprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou zhora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je zhora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc, nezbylo už po ní nic,

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství, tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka. Pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu, občane, tudyma, prosím, do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsného pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra. To jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
Tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u rajských nahá břicha.

už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín, kdo si skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kubky sena. Každých 14 dní ty staré kubky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kubky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kubky staré.

nechme už teď Hrabalova Pikulíka, Jana Dítě, jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu ten poslední srpnový, tedy večer. Stále ještě platí datum 31.8.2026. Za hodinku se to ale změní. To už bude nový měsíc, to už začne měsíc září a v něm vám popřeju hodně zdraví a krásné babí léto. No, podle předpovědi počasí to vypadá, že se ještě hodně ohřejeme. Ale meteorologie není tématem noční linky, která právě začíná. Od mikrofonu se vám z brněnského rozhlasového studia hlásí Borek Kapitančik a přeju nerušený poslech všude tam, kde posloucháte. Troufnu si tipnout, že to budou v převážné většině domovy. Vaše domovy, kam teď prostřednictvím rozhlasových vln vstupuju na Prahu noční linky. Někteří z vás jsou ale možná teprve na cestě domů, anebo do práce, anebo v pracovním procesu. V tom případě přeju i šťastnou cestu a ať se vám povede všechno, co máte před sebou. Vy, kteří ale už jen oddechujete a posloucháte, co řeknou ti ostatní, vy ať se usadíte pohodlně, ať máte nerušený poslech a ať dobře slyšíte všechny příběhy na téma záměna. Řekl bych, že výjimky se jistě najdou, ale skoro každý z nás si v životě někoho s někým spletl, někoho s někým zaměnil. Většinou je za takovou záměnou fyzická podoba, potažmo podobnost v obličeji. Důvodem záměny ale může být i podobně znějící hlas, podobný styl chůze a kdo ví, třeba i vůně.

0: Dobrý večer a krásnou poslední hodinu posledního srpnového dne roku 26 vám přeju. Posloucháte Noční linku. Dnešním tématem je záměna. To, že jste si někdy někoho s někým spletli. Ale to byl jen začátek. Jak ten příběh pokračoval dál, tak tohle bych rád slyšel od naší první posluchačky, která čeká na telefonu 731 800 900 a je to paní Ludmila. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, já vás zdravím, všechny nespatce a ty, co nemůžou spat, tak jak já. Je nás starší, je nás určitě hodně, protože to říkají všichni, že ty starší prostě v noci nemůžou spávat, ale potom to dohání přes den, víte?
0: No tak aspoň máme posluchače noční linky a posluchačky. Paní Ludmilo, kdy jste si koho právě s kým spletla a co to způsobilo?
1: No, tak nespůsobilo to nám nic, já bych řekla, že je někdo slepej a slepete si, spletla jsem

0: blízne nakupovať s manželem v drogerii a znáte to, jak sú regály plno ľudí, že? Mm-hmm. Takže on sme sa proste oddelili od 100 metrov a v zhodou okolností tam byl pán, ktorý byl na ňo i podobný, měl tú samú bundu, jak manžel. Takže jak jsem se, jak se říká, dostala až k němu, tak šahám na rameno a říkám, prosím tě, on se otočil a já jsem se lekla.
1: Já jsem myslel, že půjdete ještě dál, že jste rovnou chtěla, dej sem peněženku, já nemám peníze.
0: Ne, to ne, no. Ale ne, ale on naopak, když se stalo manželovi něco podobného, byl v obchodním domě a já jsem nosila takový kostkovaný kostýnek, víte? A tak šel a jak stala řada, tak viděl paní, jo, ze zadu, ten samý kostým, jak já měla. A taky plácu pořádku, to víte, chlapi, no. A žena se otočila a říkali, že mysleli, že se ostudu propadne z toho pátou patra až dolů.
1: Vrátila mu to?
0: No ne, já myslím, že ne. Ani nevím, jestli spolu něco promluvili, nebo to nevím.
1: A to už manžel vím, nezmiňoval, že... chápu.
0: Ne, ne, to on se nepřizná. To chlapi jsou chlapi, no. Ale já jsem zjistila, že mám 4 dvojnice dokonale, ty jsou tak dokonale prysvěle, že jsem někdy, jako jela jsem do, já pocházím z Karolinky a jela jsem do Velkých Karlovic, nějaká paní se mnou seděla ve vlaku a pořád do mě učila. Aničko, já říkám, nezlobte se, ale já nejsem žádná Anička. Ale určitě, ty jsi z Velkých Karlovic a to a to. No ona prostě byla tak pevně přesvědčená, že mluví s nějakou Aničkou. Já říkám, já jsem Anička nikdy nebyla, nebudu. No takže a potom ještě jsem byla na Vsetíně, a to jsem údajně, měli jsme sraz, že to bylo nějaké rande na slepo, nebo tak to už se nepamatuju. Jenom vím, že jsem se s tím dotyčným potkala na mostě. No a taky mě prostě říkal jménem, na které já jsem neslyšela, že... No a taky byl tak dokonale přesvědčený. Já nosím brýle, dioptristě a tak... Všetko sedělo do detailu. No, tak nevím, to mě mrzí, že mám 4 dvojnice, to mám už zjištěné, a mrzí mě, že jsem se nepotkala já osobně ani jednu.
1: No tak co, ještě nebylo, tak se může klidně stát, paní Lumilo.
0: Já vím, Přemečku, to by byl pohled do zrcadla, že to je to samé.
1: Že byste byli jako dvojčata. Vlastně paterčata, no, pokud by byly všechny 4.
0: Když se podíváte do zrcadla, tak vidíte vlastně svoji tvář. No a tak když potkáte dvojníka, tak to je to samé, si myslím teda.
1: Paní Lužmilo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle krátký příběh na téma záměna. No a v noční lince pokračujeme směrem k dalšímu telefonátu, který budete určitě taky poslouchat. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Já se loučím s posluchačema a přeju to každému, aby to zažil. No je to zajímavé, opravdu.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Tak mějte se hezky, naslyšenou.
1: František na rozhlas.cz/Linka, tedy tuhle webovou stránku, kde máte připravený i formulářík, takové okénko, kam můžete vepsat svůj příběh na téma záměna pro dnešní večer. Tedy František napsal, já mám vlastně taky dvojníka. Na zábavě, na nějaké zábavě, hrál nějaký muzikant a můj kamarád mě říká, hele, tamhle hraje Franta na kytaru a vyfotil si ho. Tedy ne mě, ale těm, kteří tam s ním byli. Vyfotil si ho, fotku mi dovezl a ukázal a říkal, že jsem to byl já. No, musel jsem se tomu zasmát. Františku, děkuju. 731 800 900, tohle telefonní číslo vás spojí se studiem Noční linky ale můžete, jak už bylo naznačeno, i psát rozhlas.cz/linka. Tématem je záměna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tu pravidelná dávka vašich nočních příběhů v noční lince. Dnes na téma záměna. A teď možná zažijete deja vu. Ty moderní smýšlející znalí Matrixu řeknou, to je chyba v systému, chyba v Matrixu. Zase Ludmila, ale jiná. Je to jenom nositelka stejného jména, která teď volá na číslo 731 800 900. Paní Ludmila, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a ptám se, jak hluboko do historie půjdeme. Vy jste říkala, že ten příběh o záměně je staršího data.
1: No jo, to je přes 60 let.
0: Já vás poslouchám.
1: Já stará osoba, 85 let, tak to bylo kolem 20 něco.
0: Takže mladé děvče, 25 leté, a koho jste si s kým spletla, zaměnila?
1: Když jsem tady studovala střední školu, tak jsme dělali vedoucí pionýra v jedné škole a skupinový vedoucí byl mladý muž, který se jmenoval Roman. Jméno nebudu říkat, příjmení nebudu říkat. No a stalo se, že jsem stála na ponoční na zastávce tramvaje neboli šaliny brněnské a chtěla jsem být brzo na přehradě. Stojím, čekám, teď jede auto, zastaví, já vlezu do toho auta a říkám, je Romane, ahoj, co tady děláš? No a jedem a on mě pak řekne, ale já nejsem Román. No a tak jsme jeli, až jsme dojeli do Bytýšky. Dávala jsem si pozor, kam mě Borec veze, zastavil nad Rikem, to je továrna, na zdravotnický vaty a takovýhle. No naštěstí jsem vystoupila, no a pamatovala jsem si, no a šla jsem, jenom jsem měla hrůzu, že v Bytýšce potkám paní vrchní, a která řekne, Lido, co tady děláte?
0: A jak
1: no,
0: se...
1: šla jsem... A řekla jsem si, no, buď dojdu do Kuřimi nebo někam, však se dom dostanu na tu přehradu. A šla jsem, pak tam byla továrna Sphinx na nábytek a konec přehrady. Tak to jsem se zaradovala, přijela loď, sedla jsem na loď a místo toho, abych byla brzo na přehradě, tak jsem tam byla v poledne. Naštěstí teda ve vší počestnosti nic se mě nestalo.
0: Ludmilo, jak se tvářil ten řidič, ke kterému jste si bez okolků sedla k autu, do auta?
1: No já jsem na něj už pak nehleděla jako do ksichtu, ale...
0: No dobře, ale když jste si nasedla...
1: Tak jsem se podívala a říkala jsem si, no nazdar, co teď?
0: Zasmál se tomu?
1: Podařilo se mě vystoupit, nic se nestalo. Dostala jsem se zpátku na přehradu.
0: A zmínila jste se dotyčnému Romanovi o téhle záměně?
1: Ne. Já jsem byla už pak celá vycvakaná.
0: Rozumím.
1: Co mě čeká.
0: Možná byste ještě dnes dokázala popsat ten automobil, do kterého jste nasedla. Myslela si, že to je Roman. No, je to dávno, není to podstatné a já vám děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Posloucháte Noční linku a jejím tématem jsou záměny. Chvíle, kdy si někoho s někým spletete. Ale to většinou bývá začátek příběhu. Jak potom ten příběh pokračoval, to už nechám na vás. A na tom, co napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až na přelom 70. a 80. let minulého století si zašla noční linka pro tuhle písničku v podání Hany Zagorové. A teď na téma záměna promluví paní Soňa, která čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer, Soňo.
1: Dobrý večer, i já taky přeju pěkný večer, zdravím všechny. A řeknu jenom takový krátký příběh. Stalo se to v zimě. Manžel mě vezl prostě k lékaři. Čekali jsme tam strašně dlouho a mezi tím začalo hodně chumelit. Ale napadlo, než my jsme vyšli ven, tak možná 10 cm sněhu. A my jsme parkovali vedle jednoho auta, že manžel šel popředu, sedl do auta, já jsem se ještě zapínala bundu a to, a teď přijdu k autu a celé zachumelené. No, tak jsem začala rukou smetat ten sníh. Tak smetu ze zadu, z toho auta celý sníh, jdu z boku, ze strany spolujezdce a začnu to ometat a teď najednou zatroubí na mě auto a já, co se děje? Já jsem ometala prostě auto, to, co tam stálo vedle, a ne naše. Já jsem říkala, on je schopný jako manžel jet, aniž by si to ometl, že jo. A tak já jsem začala pěkně odzadu a on zatrobil a říkal, co blbneš, co to děláš.
0: A tak jsem si říkala, že tady je tolik zasněžených aut, že to všecko odmetu, ne?
1: No, kdybych tam bylo víc, tak asi začnu. Ale teprve, ale my jsme měli modré auto, já jsem ometala černé auto, ale prostě, no, vyšla jsem z ordinace, byla jsem na nějakém zákroku, asi ještě oblbnutá nebo co, a tak jsem to vzala hned z kraje. A to bylo auto toho lékaře, u kterého jsem byla.
0: No tak to vlastně byl úplatek, tak, nebo taková, takový dáreček úplatek po výkonu. Tak.
1: Ano, protože jak jsem šla příště na kontrolu, tak jsem mu vykládala o tom, že jsem mu vlastně ometla půlku auta. On se tak smál a říkal, no mně to bylo divné, jak to, že mám jenom půlku auta zasněženého a druhá půlka byla očištěna. Tak jsem se aspoň taky zasmála. No, to byl takový krátký příběh, nikoho jsem si jako nespletla, ale spletla jsem si auta.
0: No tak dopustila jako jste se začátečnické chyby při odmetání. Vždycky nejdřív SPZ-ku, tedy registrační značku, abych to říkal spisovně a tak, jak se to říkat má. A potom teprve ten zbytek. A to, že jste nerozeznala barvu, no tak já to chápu, když sněží, tak je takové šero a tak tmavě modrá a černá, to je skoro stejný.
1: No. To je skoro, ano, to je skoro stejný. A jinak taky jsem si jednou sedla do auta prostě k někomu cizímu.
0: Jo.
1: Tak jistě, že no, nesedla jsem si úplně, ale otevřela jsem dveře a nějaký pán na mě kouká, si říká, co to tady za ženskou leze, jo. A já ještě tak, je, a teď se zarazím, říkám, Ježišmarja, kde to sedím, nebo kde se to tu, ale zasmáli jsme se tomu taky.
0: Takže vy si pletete spíš automobily. Spletal jste si někdy, no tak manžela, to raději ne, ale někoho s někým, myslím člověka.
1: No, manžela jsem si spletla.
0: Taky.
1: A to bylo, taky jsem si spletla, ale to bylo, my jsme byli v Tatralandii, v těch lázních, že jo, teď jsme byli taky v zimě, teď v těch venkovních bazénech, všude pára a teď jsme se hledali, že jo. A teď to kouká z té vody a mně se ty hlavy zdaly všechny stejné, jo. Jak to tak jenom kouká, všechny ty pánské hlavy, takové nahoře nic, že, takové letiště. No a tak jsem taky přišla, je, ty jsi tady, no a samozřejmě, že to byl někdo jiný, jako to se nedalo zas tak rozeznat té páře, se mi to zdalo všechno stejné. Takže tak jsem si...
0: Tak máme podobné účesy, no, tak všichni.
1: tak nějak, jo, ale je fakt, že si jako pletu, já si fakt třeba, dcera na mě čekala v autě, jo, tak já jdu, vidím bílé auto, je, tak to je určitě ona, seděla tam nějaká paní, že, a už se zase ženu k autu, já se mě ty auta nějak přitahuju, nebo já nevím, co já mám s těma autama, tak jsem se zase k ní blížila už k autu a najednou zjistím, Ježíš Maria, teď to zase není ona, a tak hledám další a Ona seděla v autě a říká, co jsi zase dělala? Já říkám, no chtěla jsem asi do jiného auta nastoupit. Tak nikdy nevíte, že jo, nastoupíte třeba, no jdete za lepší, já nevím. Ty auta si fakt hodně pletu, hodně si to...
0: Ano, ano, to já mám jednoho známého, který říká, já si ty auta taky pletu, protože všechny vypadají ty moderní auta jako elektrický holicí strojek. No,
1: no tak třeba, ale jedno bylo, potom jsme si s manželem koupili jako nové auto, bylo to taková, já nevím, taková nějaká zlatavá barva nebo tak, to auto se nedalo splést, to se nedalo přehlídnout, protože nikdo jiný takové neměl, že byla to taková zvláštní barva, takže to jsem byla spokojena. To už jsem věděla, že už nikomu jinému nesednu, ani nebudu ometat, protože to bylo úplně nepřehlednutelné auto, takže možná, že to koupil kvůli tomu, abych nesedala a neometala.
0: Já to zrovna chtěl říct, ano, že zřejmě při výběru nového vozu hrálo roli to, abyste si už raději žádné auto s nic, to vaše s něčím nějakým jiným nepletla.
1: Taky si myslím, že jo, dobrý, jo.
0: Paní Soně, děkuji vám pěkně a přeju hezkou noc.
1: Taky, dobrou noc.
0: Záměna, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A konec konců bez vašich příběhů by nebyla noční linkou. Takže vás vyzývám k tomu, abyste během písničky Poutníků, bude tady panenka, zatelefonovali na číslo, které uslyšíte. Ale můžete i psát a Bohumír už téhle možnosti využil, stejně jako to činí docela pravidelně. Zdraví všechny posluchače noční linky a píše, v naší a v blízké rodině takových záměn máme dostatek. Naše jednobuněčná dvojčata, jsou to synové, tak ta si pletu dodnes. A když chodili do školy, tak se schválně přesadili, skrz vyvolání. Učitelé z nich samozřejmě byli zmateni. No a zrovna včera k nám přijel syn a přišel mi říct ahoj. A já se ptám, který ty seš? Ten druhý, odpoví. No musel jsem se otočit a u vnuku je to za zády zrovna tak. No a známí a příbuzní se stále ptají, který ty vlastně seš?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé, a dalšího posluchače, který volá na číslo 731 800 900, se budu ptát vlastně úplně stejně jako těch předchozích dam, které se dovolali. Jaká to byla záměna? Byl-li to člověk, nikoli auto, tak zatím byla fyzická podoba, nebo styl chůze, nebo snad vůně? Adame, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, máme kamaráda. A on si zaměnil svoji ženu se svojí sestřičkou, která ho měla mu dát injekci do zadku.
0: Jak se to stalo? Byly si tak podobné?
1: Jo, přesně.
0: No ale počkejte, já vás přerušil. Zkuste to hezky od začátku jako příběh. Já rád poslouchám příběhy.
1: No, šel na preventivní prohlídku a měl dostat, myslím, že tetanovku nebo proti něčemu prostě, no, měl dostat prostě nějaké očkování. No a najednou z něčeho nic, prostě si spletl svou ženu s tou sestřičkou. A on prostě řekl, ona se jmenovala jinak, mě jmenovala se asi Tereza, a to je jedno, jak se jmenovala. No a namísto svojí ženy řekl jméno tady tý. No.
0: Takže sestřičce řekl jménem manželky? A přece musel ano, vědět, že manželka tak. Není sestřička.
1: Ano.
0: Jak se to... V tom bude něco zašitého ještě víc a vy to nechcete přiznat. Jak to bylo?
2: No, on jakoby den předtím už v té nemocnice jakoby byl, protože tam měl zrovna maminku, která tam měla nějaký komplikace s dechem a byla tam hospitalizována. A byl tam zrovna s tou jeho manželkou a nějak si toho všimli a říkali si, tyjo, tati je podobná. A potom se to takhle stalo. Manželka mu chtěla dát košem za tohle.
0: No to se nedivím. No. To se nedivím.
2: Já
0: to, kor, jestli byla žárlivá, nebo jestli ještě pořád je žárlivá.
2: Pořád je.
0: Jo? Mám takový pocit, jo. Že ještě pořád mluvíme o provaze v domě oběšencovi, ale chápu. Adame, zdravím do Kostelce nad Černými lesy a děkuji za telefonát. Naslyšenou.
2: Taky děkujeme.
0: Záměna. Záměna bývá na začátku toho příběhu, který z vás má mým v Noční lince s datem zatím ještě 31. srpna. A ještě i v té první hodině 1. září má mít budu. Takže volejte, číslo je 731 800 900 a nebo pište o záměně, která měla za následek buď něco humorného, anebo třeba i něco vážného. V tom předchozím případě ty konce mohly být hodně vážné.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma záměna. Jak už jsem říkal, každý z nás si někdy v životě někoho s někým spletl, ale zatím všechny případy, které jsme tady měli, všechny příběhy, které jste zatelefonovali na číslo 731 800 900, vycházely z té vizuální záměny, ať už to byly lidé, anebo třeba automobily, jako v případě paní Soni, která odmetala vedlejší automobil zasněžený. A všechno nasvědčuje tomu, že ani tentokrát se nevzdálíme od té vizuální záměny. Paní Marie, která volá z Vyškova, už něco naznačila. Takže já vás vítám ve vysílání Noční linky, paní Marie, přeju dobrý večer a poslouchám.
1: Taky přeju pěkný večer všem, kteří ponocují. Mně to nedalo, já už jsem usínala, ale když jsem slyšela, že se hovoří o záměně, tak já jsem prožila takovou záměnu, na kterou nikdy v životě, co budu žít, už jsem velmi stará osoba, nikdy nezapomenu a je úsměvná. Byla jsem na léčení, to před 15 lety jsem byla na léčení v Hodonině. No a jela jsem autem, tak jsme tam bydleli a v Dolních Bojanovicích byly slavnosti, folklorní slavnosti a já, jelikož mám hudbu ráda, tady ten folklor, no tak jsme se tři domluvili, že tam pojedeme. Tak jsme jeli. Jeli jsme na návrběž do Bojanovic. Tak jsem tam zaparkovala a šli jsme, kráčeli jsme po cestě, tam stojí stůl, že v Bojanovicích tam je kasa. Ale já tak jsem, šli jsme pěkně po té cestě k tomu stolu a cítila jsem, že za mnou, jako tak jsem nějak, když jsem se ohlídla, viděla jsem, že za náma do 13 muži, jeden takový menší trošičku, tak menší, jeden vysoký, ten jeden měl tak přes 50, další měl tak 40 a ten tak z 25 mladší. Ale neprohlížela jsem si nic. Přišli jsme ke stolku, oni tam stoupili za nás. A já jsem jako řídila, ta je mladší, říká, já to zaplatím, když ty řídíš. A ta třetí byla tak nějak stará, jak já, tehdy už 75 nebo 73. Tak říká, tak stála jenom. A ti tři mužové stáli za nama, jo. A já tak se ohlídnu, ten mrknu a ten jeden nejstarší, menší se mě zdal strašně povědomý. A já, jelikož jsem dost taková rychlá, trochu zbrkla, tak já jsem, on mě, jak když podával ruku a já jsem vyhrkla, že vy jste prodával hrnce u Ceptru. A on mě říká, jméno ministra.
0: Takže vy jste si...
1: Já to jméno nebudu říkat.
0: No, raději ne. Raději ho neříkejte. Vy jste si ministra spletla s prodejcem hrnců, jo?
1: No, vy, že byste prodal, mě ho nemzletělo, já jsem nebyla. Já jsem celý život učila, ale v důchodě jsem mě nalákali na prodej, nebo tehdy to byly zdravotní přístroje, a Ceptr měl nádobí, měl vaxy a já nevím. Já jsem dělala zdravotní přístroje. A pak ještě jsem dělala finanční poradenství, ale to bylo už v důchodě. To už jako... A teď on se mě zdal tak šileně povědomé. Jo, a já jsem nevěděla, kam ho zařadit. A v té rychlosti jsem na něho vyhrkala, že by se prodával hrnce u Ceptru.
0: Paní Marie, ale tohle, co říkáte, teď způsobí u našich posluchačů a posluchaček hodiny a hodiny přemýšlení, kterého ministra vy jste si vlastně spletla. Ale neříkejte to jméno, pro jistotu to raději neříkejte.
1: Nemůžu to říct. Ten další říká, že je starosta obce a ten třetí, ten nejmladší, že je kameraman. Ta moje druhá, já jsem mu znala, jak starý boty a vůbec nevím, ale jenom, že to litváří, jo. To, kdyby chtěl udělat, tak to neprovedete, to by nedokázal jste, jo. A takže ta starce byla tak stará, jak já říkám, pane, já vás vůbec neznám, ta to ještě dovršila taky. A ta mladší nevím, ta co ta nejmladší, ta nevím, co už ani řekla. Takže byli to ministr, starosta, kameraman.
0: Ani jeden prodejce hrnců. No, paní Marie, opět je to vizuální záměna, ale nic si z toho nedělejte. Já tedy už konečně vím, jaké to je i z té druhé strany. Jednou se mi stalo něco podobného, tuším, že to bylo u Řezníka. Já jsem vás někde slyšel, tak jsem si říkal, no tak asi chce říct, že to bylo v rádiu. Neříkal jsem ale nic, že vyhlásíte odjezdy vlaku na brněnském nádraží.
1: No ano, ano, tak ne. Teď teda já se neviděl, jestli hanbou propadnu do země. Teď my jsme šli na ty lavky, jak tam sednou. Teď oni na nás volají, děvčata, pojďte za náma, jo. My jsme si sedli tam za ně. Říkáme, ne, my vás budeme tady, my si sedneme jenom sem. Teď najednou ten jeden se, jako ten minister vstal a někam šel. Starosta na nás volá, děvčata, jde vám pro hrnce. Teď to, my jsme se tak strašně chechtali, přitom mě byla hamba, že jsem nevěděla teda, kam, kde bych se schovala, ale a v noci teď telefonáty, jak celou cestu, my jsme se tolik nasmáli, a telefonáty, prosím vás, nejel tam ten a ten minister, není tam s hrncama. A to už byl takové, to potom tě hlázní, když se dověděl, to bylo tolik smíchu, že my jsme se, no to už jsme se prosmáli snad až do konce celého léčení.
0: No není se čemu dělat.
1: Tak to neprovedete, to, co se stalo.
0: Život píše příběhy. Paní Marie, já vám za ten váš děkuju a přeju vám krásné září. Za malou chvilku začíná nový měsíc. Myslím si, že to přání je na místě. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky. Mějte se hezky a všichni posluchači. Hodně zdraví. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Záměna. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte svůj příběh, který začal záměnou, tím, že jste si někoho s někým spletli? Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tahle seniorita se jmenuje Jarka. Já ji vítám ve vysílání Noční linky Českého rozhlasu a ptám se, jestli si někdo spletl ji s někým, anebo jestli ona si někoho s někým zaměnila. Dobrý večer, Jarko.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny. Tak, mám dva příběhy.
0: Jsem s nimi.
1: Jeden je teda úplně, to jsou bakaláři. Já tomu říkám vždycky, když se nám něco takhle přihodí v rodině, tak tomu říkáme bakaláři.
0: Býval takový cyklus, kdo ví, jestli si ještě vzpomenou ti, co poslouchají, ti mladší zejména.
1: No. Tak nejsem ještě zas tak stará, ale na tohle to si pamatuju, rádi jsme to sledovali. Ale abych tématu. Tak, byla jsem nakupovat v marketu, zaparkovala jsem auto, udělala jsem nákup, jela jsem s košíkem a jelikož o dvě nebo o tři místa stálo to stejné auto, co moje, tak jsem zajela teda k němu. Shodou okolností to auto bylo odemčené, takže já jsem ze spoda otevřela zadní dveře, vysunula jsem to a začala jsem tam dávat nákup.
0: Už jste někomu nakoupila prostě, no?
1: Už jsem prostě někomu nakoupila. Shodou okolností teda tak pán šel chvíli po mně a říká, Ježíš Maria, co jste mi to sem dala? A já povídám, no já jsem si udělala nákup a teď jsem se rozhlídla a říkám, Ježíš Maria, teď já mám auto tadyhle o nějakých pár metrů dál, tak se nezlobte, tak jsem si nandala nákup zpátky do košíku a odjela jsem si ke svýmu autu. Takže to bylo fakt, to nepochopíte tohle, to říkám, to jsou bakaláři.
0: Ale já to pochopím, mně se to stalo tak, ne mně, ale mé bývalé manželce se to párkrát stalo taky, ona si vůbec pletla hodně věcí. Ale to nechme bokem, důležitý je váš příběh.
1: Tak, takže to je jeden příběh, skončilo to dobře, nákup jsem si dala do svýho. Teďka. Druhý příběh mám takovej, že mě zastavil pán a to jsme bydleli na vesnici a on na mě zezadu. Paní starostko, já bych potřeboval vyřešit tohleto a tohleto a ty jsem se otočila a on na mě furt spouštěl tohleto, já bych potřeboval tadyhle, až se bude kopat tohleto, až se bude kopat tohleto, abyste to udělali takhle a takhle. Tak já jsem na něj zůstala s otevřenou pusou koukat, říkám, ale já tady nejsem starostka. On se zarazil a povídal, aha, tak nejste. Tak já jsem si vás splet, tak promiňte.
0: Ale to je zvláštní, že si vás spletl, jak jste sama říkala, nejdřív zezadu. On poznal, on zezadu rozezná, nebo nerozezná vlastně, zaměnil si starostku a pokračoval v tom potom, když jste se otočila.
1: No, protože mám dvojnici.
0: No, ale že zezadu?
1: No, my jsme asi stejní, já nevím.
0: Asi.
1: No, asi. To nepochopíte, no. Ale to jsou taky takový bakaláři.
0: Když se vrátím k tomu prvnímu příběhu, kdy jste zaměnila zaparkované auto, neříkám, že je to škoda, ale kdybychom to vzali úplně do důsledku, kdyby ten pán nepřišel včas a vy si sedla za volant, říkala jste, že to byl stejný typ vozidla,
1: no,
0: kdybyste asi tak poznala, že to není vaše auto, možná podle potahu.
1: Vevnitř bych to poznala, jo. To určitě. A navíc, jako to auto je na kartu, takže bych ani, si myslím, že bych nenastartovala.
0: No tak to jo. Já jsem se chtěl začít zabývat myšlenkou, kolik to mělo najeto, že byste třeba na tom vydělala, kdybyste odjela tím, co má méně najeto.
1: Jo, takhle to myslím.
0: Jarko, já vám moc krát děkuju. Krásné dva příběhy.
1: To chci ještě říct, že teda strašně jsem se pobavila, jak říkala paní, jak s těma autama měla ty problémy.
0: Ale já odmetala nevím. Sníh, no.
1: No, teda to jsem se nasmála. Moc hezký. Tak jí pozdravuju.
0: Zdravíme paní Soňu, ale vám, Jarko, samozřejmě taky patří dík. A písnička, která za chvilku posune noční linku do nového dne. Naslyšenou.
1: Ano. Mějte se hezky. Všechny zdravím.
0: Díky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před minutou to nebyly zvonky, to byly zvony, které oznámily nový den. Teď už máme 1. září 2026, ale noční linka Českého rozhlasu na téma záměna pokračuje. Ve stejném rytmu, ve stejném tématu, ale s novým posluchačem, který uvede ten svůj příběh na téma, jak jsem si někoho s někým spletl. Nebo si někdo o to spletl vás s někým? Dobrý večer.
1: Ne, já jsem si spletl někoho.
0: Tak povídejte.
1: Tak já jsem sloužil ještě za socialismu na vojně.
0: Promiňte, já vás musím vám vstoupit do vašeho hovoru. Nechal jste puštěný rozhlasový přijímač a teď vás to mate. Takže já vám dám chviličku, abyste ho vypnul,
1: protože
0: on ten dozvuk je velmi matoucí. Tak, poslouchám, sloužil jste na vojně?
1: Sloužil jsem na vojně za socialismu a šel jsem z jedné dědiny, kam jsem nesl nějaké úřední psaní a šel jsem pomalu na rotu. A to bylo to daleko a do kopce na Chodské Lhotě. A teď mě zastavilo auto a nějaký civil mě říká, já vás svezu, jestli chcete. Tak já říkám, dobře, já jedu na ratu. A on říká, dobře, já tam jedu.

0: minut se otevřela kancelář a v kanceláři stál ten pán na sobě důstojnickou uniformu a hodnost majora.
1: To
0: a to byl, náš politruk.
1: Tak to muselo bolet.
0: No, já jsem sice stuhl, ale byl jsem takový dost od rány, jako, tak šel jsem za ním, tam seděl velitel naší roty, ten mě chtěl dát do basy, ale ten politruk to byl, ukázalo se potom, byl jsem tam skoro 2 roky, byl to férový člověk, rozesmál se na to, co jsem mu řekl, podal mě ruku a řekl, že můžu jít. Tak to se mě ulevilo, ale můžu vám říct, že jak jsem jej častoval, jakýma slovama, růza.
1: Já si dokážu představit, no.
0: Takže to byla moje záměna.
1: No čistě technicky to byla záměna. Vy jste si civilní osobu zaměnil, nebo...
0: Přesně tak.
1: Prostě nevěděl, ale neznal jste prostě všechny své nadřízené. To, když přijde
0: Jasně.
1: mladý voják na rotu, no tak ani nemůže znát všechny politruky a výkonné praporčíky a Přesně zástupce tak. pro věci, já nevím jaké. To tak ale... jste se prostě dostal...
0: Ale on v jeho moci bylo to, aby mě zavřeli.
1: No to... To ano, vzpomínám si.
0: Sabinova.
1: No.
0: Klidně rok.
1: Přesně. A tak to ještě to navíc mohl říct, že to prozrazujete civilním osobám, jména všech velících důstojníků.
0: Jo, to mohl, ano.
1: No.
0: Samozřejmě.
1: Přesně. To by byl průšvih na kontráše přímo.
0: No určitě, no. Jasné, z divize by přijeli konec.
1: Ano, vzpomínám si na majora Kozla, jak řádil ve stodu. No nic, to byla zase moje vzpomínka. Oto, já vám děkuju, jsem rád, že jste to přežil ve zdraví. A ty 2 roky už potom žádná další komplikace?
0: Ne, už nic, všechno v pohodě.
1: Už jste si dával pozor.
0: Už jsem si dával pozor.
1: Děkuji vám za telefonát.
0: Všechny vás zdravím a dobrou noc přeju.
1: Děkuju a krásné září přeju. Naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Každý se občas splete, každý se občas někoho s někým zamění. No a právě o tom si můžeme povídat ještě celých 55 minut ve zbytku noční linky na téma záměna. Ať už je to záměna z té vizuální stránky, což je nejčastější, ale může to být i podobně znějící hlas, to už jsem taky zmínil, styl chůze, a nebo třeba jste někoho s někým zaměnili podle vůně. I takové případy se stávají. Telefon do studia je 731 800 900 a vaše příběhy můžete i psát, pokud třeba nebudete mít to štěstí a nedovoláte se. Adresa, tedy webová adresa, je rozhlas.cz/linka. Zkuste to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Je tu noční linka Českého rozhlasu. Vlastně úplně na začátku měsíce září, tedy ta úplně první v září, i když jsme začínali ještě 31. srpna. A jejím tématem je záměna. To, že si někdy někoho s někým spletete, to určitě zná skoro každý z nás. I Láďa ze Zlonína, který teď telefonuje na číslo 731 800 900. Láďo, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, Bosku.
0: Děkuji.
1: No, žena, já to vemu zkrátka, žena pocházela ze 6 sourozenců a měli děti, a my jsme měli 3 děti a navzájem jsme se o víkendy navštěvovali, jo. No a přijeli jsme na té do Roudnice, ta jedna švagrová bydlela v takovém nízkém paneláku, jako to dřív bývalo, ty 4-patrový bez výtahu. No a děti utekly, žena taky do patra nahoru a mě nechali s taškama a báglem, jsem se táhnul po schodišti jako soumár a jdu a nepočítal jsem ty patra. Jdu a vidím otevřený dveře. Tak jsem tam vlez, všechno jsem tam vyložil a říkám, vy máte nový koberec před síni. Šel jsem dál a říkám, v kuchyni taky to máte nový. A teď vyšla paní takhle z pozorohu a já jí říkám, vy jste tady na návštěvě. A ona mi říká, ne, já jsem tady doma. Vy jste tady na návštěvě. A já jsem si spolet patro akorát, no. Když jsem viděl otevřený dveře, tak jsem tam vlez, že jo?
0: No samozřejmě, to je zcela běžné, ale já si vzpomínám a bydlel jsem vlastně v podobné kostce. 16 bytů, 4 patra, bez výtahu a bylo to, no to byl takzvaný podnikový byt a vlastně podnikový dům a tam se žilo tak nějak kolektivně. Tam se žilo kolektivně, tam byly neustále otevřené dveře, minimálně jedny na jednom, v tom patře. Většinou jich bylo víc.
1: To byl taky podnikový, ale tam byly jenom dvě partaje na patře, jako jo.
0: Jo.
1: No a za chvíli přišel manžel a on šel do popelnice vysypat odpadky, jo. Tak nechal si pootevřený dveře, no. Tak se to vysvětlilo krátce a snadno, že jsme tak, oni věděli, že jdeme k těm sousedům opatrovejš, že
0: jasně,
1: jo?
0: No. Jasně, a to je hezký. Vy máte nový koberec,
1: no.
0: A vy jste tady na návštěvě. Láďo, krásný příběh, sice krátký, ale moc hezký příběh o záměně.
1: No, tak to víte, no. Dobrý, tak všem posluchačům i vám, bylo to takový krátký, no, tak to jsme byli mladí, to už je 40-50 let, no, ještě děti byly malí, teď už jim je skoro 50, no.
0: No, ale vzpomínáte na to dodnes.
1: A jo, tak my jsme se navštěvovali navzájem ty její sourozenci, no.
0: Ono to mělo výhodu, že všechny ty byty byly stejné, mám tím na mysli situačně, jo, prostorově a podobně. Takže jste věděl, kdybyste třeba s těmi taškami vyšel až do 4. patra a potřeboval tak jako pan Dušek v Pelíšcích rychle na onu místnost, tak víte, kam máte jít, protože jak říkám, všechny ty byty byly stejné.
1: No, bylo to situačně, jasně, no.
0: Láďo, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal, no a hezkou noc, no, a opatrujte se všichni.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo také dobré ráno, nebo možná dobrou noc, nevím zrovna, v jaké fázi biorytmu se nacházíte. No, teď máme něco málo po čtvrt na jednu a připraven je další příběh na téma záměna, což je téma Noční linky. A já vlastně musím říct, že s velkou úctou musím poděkovat vám všem, kteří máte tu odvahu, chuť, čas a uděláte to, že tedy zavoláte na 731 800 900, bez vašich příběhů by Noční linka nebyla Noční linkou. Takže to je poděkování i vám, paní Emo. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. V první řadě zdravím všechny posluchače, protože čuju večer z práce, protože jsem servírka, tak usínám u vašeho rádia. Chtěla bych pozdravit paní Skrnová, která je z Valach jako já. Já jsem měla takové, bylo téma, tak jsem se k vám dovolala, pak ona volala a říkala, že je taky z Valach, tak bohužel jsem zapomněla příjmení, tak se velice omlouvám, ale paní Skrnová říkala, že poslouchala linku od začátku do konce, takže ji zdravím z Valach ze Vsetina. Momentálně bydlím v Javorníku, v Jeseníku a ta záměna, jako super téma. Já jsem se po rozvodu ze Zlatých hor přestěhovala do Mikulovic, a chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, toho tajsky si mě se dobře navařila, napekla. A měla, už jsem to myslím říkala, měla jsem pokažené auto, ona říkala, jo, můj manžel je autoservisák, má v Německu firmu, patek přijede, on ti sobotu auto spraví, říkám, super. Tak mi zavolala, že už přijela, že se sejdeme v Mikulovici tam a tam hospice. A přiznám se, že se mi tam tak nechtělo jít, strašně asi nové mi říkali, mamko, seš buď v práci, nebo doma, běž mezi lidi. Tak jsem šla, seznámila mě se svým manželem Jaruška, který hned řekl, jo, zítra mi dovez auto, ať ho opravím, to není problém. A říká, jo, a mimochodem, to je můj tatínek. On byl vdovec, já jsem byla rozvedená, seznámila mě s tatínkem a všichni říkali, že když jsme si podali ruce, dali jsme si pusu na tykání, takže věděli, že je to tutovka. No, tak jsme spolu s Františkem jako chodili, takhle, jo, a jela jsem do Jeseníku na nákup a šla jsem z obchodu s Penny a teď jsem viděla mého přítele ze ženskou, takovou malou, prsatou, nachmelení, jak děla byli. Já jsem byla vytočená, no úplně, přijela jsem do Mikulovic, to Jeseníku, zlá, naštvaná. A František přišel asi tak za 2 hodiny. A já mu říkám, jako co to mělo znamenat? Jako ty s nějakou malou prsatou, ožralou babou jdeš po Jeseníku. A on se 2 hodiny smál. A pak mi říká, to je moje dvojče, no budeš je brácha.
1: Jo, oni vám zatajili, že váš přítel má dvojče, jo?
2: On mi řekl, že má brachu, ale neřekl mi, že jsou jedno budeště dvojčata.
1: Jo. No tak pokud to není výmluva, která by byla geniální, tak to musela být záměna jako no. A necítila jste z něho žádný alkohol, jo?
2: Ne, vůbec právě.
1: No.
2: Ale já jsem byla nepříčetná, zlá, naštvaná, prostě všechno. A on mi řekl, že má bratra, ale nepřiznal, nebo neřekl mi, že má jedno budeště dvojče.
1: Jo.
2: A opravdu, když je postavíte vedle sebe, kdybych nevěděla, tak je nerozeznám.
1: No, tak...
2: No, tak to byl pro mě šok, pak jsme se tomu 2 dny ještě smáli. A ve finále Ondra s Růženkou přijeli, tak mi je František představil, tak už jsem věděla, že to je opravdu jedno budeště dvojče.
1: Chtělo by to udělat si na nějakém intimním místě značku, abyste vždycky měla jistotu.
2: Je, Ondra nosí brýle, já nosil brýle, bohužel před 2 rokama umřel na nemoc srdce, takže už to. Ale prostě ten moment, jak jsem ho viděla na tu dálku s tou ženskou, tak jsem dostala, já jsem taková impulzivní, já jsem byla naštvaná, stekla. Já jsem možná, jestli
1: nikoliv... No nedivím se, že jste byla naštvaná, to v žádném případě se nedivím, to... Člověk ani nemusí být příliš žárlivý, ale když to tak popisujete, jak jste říkala, že byla jaksi vyvinutá, no tak to naštve, že jo?
2: No byl to šok pro mě. On mi řekl, že má bratra, ale já jsem nevěděla, že jsou jedno budeční dvojčata. Opravdu přes kopírak. A když jsem to vykládala moji zesnul letkyní, tak ta se 2 hodiny smála a měla malém infarkt. Říkal, že tak to ne. Říkám, jo, opravdu, Hermínko, babičko, maminko, asi mi říkala různě, protože to byla úplně úžasná tchyně. To bych přála každému takovou tchyni. A ta to měla takovou srandu, já říkám, ale v ten moment já jsem impulzivní člověk, jo. V ten moment jsem byla naštvaná a jak dělám, jak jsem dělala Jeseník Mikulovice třeba půl hodiny, tak jsem byla za 10 minut doma s autem, stekla, naštvaná. Prostě pak přišel František a ty se tomu ještě smál.
1: No tak to vás musel ještě popíchnout. No Emo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle příběh na téma záměna a přeju vám krásný nový měsíc. Naslyšenou.
2: No všem posluchačům taky i vám a těším se, až bude Honza.
1: Mějte se hezky.
2: Že on má svatek na mé narozeniny, tak jsme to spolu tak jako přes telefon slavili.
1: Jo, takhle. No, tak stačí krůček a je to. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to záměny, o kterých mluvíme. Respektive záměna je na počátku každého z vašich příběhů a řekl bych, že každý z nás si někdy někoho s někým spletl. A teď nám o tom přichází říct Olin. Takže Olin, ptám se, jestli si tebe někdo s někým spletl, anebo naopak, jestli ty jsi s někoho s někým spletl. Dobrý večer.
1: Ano, zdravím všechny, kteří poslouchají i tebe. Oboje dvoje. Takže první začnu. Byl jsem u kamaráda v Blansku a protože jsem v těch končinách byl poprvé v životě, tak když jsem odjížděl od něho, to už bylo potmě v noci, říkal, půjdeš tam a tam, přijdeš tam, odbočíš vlevo, vpravo, protože jak, když vám někdo vysvětluje a on to ví, a vy nevíte vůbec nic, tak je to takový jednoduché.
0: To znám, no, taky. Já bych dojel do Bratislavy, no, asi.
1: Jasně tak. Takže já jsem jel a teď jsem opravdu nevěděl, kde jsem, tak jsem zase zastavil. Šel tam nějaký pán a já jsem spustil okýnko a teď na něho volám. Prosím vás pěkně, potřeboval bych se dostat směrem někde na Výškov nebo tam na tu stranu, jedu nahoru na Severní Moravu. A on, ten pán se zastavil a říká, co blbeš ty debile, co mě vykáš? A ty nevíš, jak se jede do Výškova, jo? Já říkám, cože? Promiňte. A on přišel ke mně blíž a říká, ježišma, já jsem se vás spletl. Máte stejné auto jako můj kamarád. A ten hlas, co jste, já jsem vás neviděl, potměnil samozřejmě. A ten hlas, takže jsem mi omluvil, potom mi poradil teda. Takže to byla i tebe jedna věc. Druhá věc, byl jsem v Jizerských horách na nějaké rekreaci, nebo co to bylo, a jezdil jsem tam na kole po těch stezkách a teď jedu a vedle mě, nebo dojel mě nějaký pán a já říkám, je, ty jsi z Kopřivnice, že jo? Ten určitě jsem tě tam viděl. On říkal, ne, nejsem z Kopřivnice. Říkal, tak kluci, tak kde tě mám zařadit? On říkal, no tak je možné, že jste mě viděl třeba v televizi. A říkal, vy jste nějaký herec? On říkal, no, zase vedle. A nakonec při takové té domluvě, tak to byl profesor Pavko, ten významný operatér, který byl tam taky v Jizerkách, tak potom jsme se teda tomu zasmáli, jsem si mu taky omluvil a jakou se měli potom jsme se jako rozdělili, jsme se pozdravili a bylo to. A třetí příběh?
0: Veřejně známá osoba, promiň Oline, že ti do toho skáču, veřejně známá osoba s tím tak trošku musí počítat, že si občas někdo s někým, ne splatil, ale nedokáže zařadit úplně přesně a lavíruje, jestli on nezná odtud nebo odtud, no.
1: On to taky bral, on říkal, že se opletou lidi jako často. No a poslední příběh, to bylo za takové té vzdálené době, to bylo kolem roku 85, 6, 7, nevím, jak se jezdívalo do autokempu jako rodinné dovolené s velkým stanem, takový ten velký ložnicovej a kuchyňovej. Mm-hmm. Tak a bylo to v době, kdy byla taková tam, ne moda, ale prostě skoro všichni chlapi nosili ty trička těch námořníků modro-bílé a červené trenérky. A moje kamarádka Boženka, která byla s manželem taky v nějakém tom kempu, šla nakoupit do bufetu a teď šla zpátky a vidí, že u jejich stanu se je zohnutý nějaký pán nebo někdo prostě v tom tričku a v červených trenérkách. A jak se blížila blíž, tak viděla, jak mu v těch trenérkách v nohovičce bimba pytlík.
0: To, co tam bimbat má, ano.
1: To, co tam bimbat má. A teď přišla potichu ze zadu a se zvoláním. Budliky, nesu ti rohlíky, teď za ten pytlík chytila. A teď ten pán se prudce zvedl, otočil se a ona zjistila, že to je úplně někdo jiný, který u toho jejich stanu hledal nějaký ten míšek na badminton nebo něco takového. Takže ten pán otočil se, Boženka ta zrudla samozřejmě.
0: A pustila?
1: Určitě pustila, přitom jak on se zvedl, tak ho pustila a začala něco blekotat a omlouvat se a říkal, vůbec se mě nemluvejte, podívejte se, kolik nás tady v těch uniformách je, takže zasmali budlíky, nesu ti rohlíky a bylo to vyřešené.
0: No tak teď nevím, jestli je to záměna podle fyzické podoby, nebo je pohmatu, nevím, no. Ale Oline, děkuju, chápu a rozumím, děkuju.
1: Ano, takže nebudu zdržovat, opatruj si, měj se krásně, zdravím tě, opatruj se, ahoj.
0: Díky a krásné září přeju. To samozřejmě vám všem, kteří posloucháte. Nejen telefonáty na čísle 731 800 900, ale ještě necelých 25 minut máte na to, abyste svůj příběh na téma záměna třeba i napsali na web rozhlas.cz/linka. Do toho okénka, co najdete úplně dole.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, přeju a dávám slovo dalšímu posluchači. Tady je Borek a na druhé straně telefonu 731 800 900 František. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chci vás pozdravit všem posluchačem Noční linky. Jsou pravidelným posluchačem Noční linky, už volám delší dobu a podařilo se mi to. Je mi 77 let, tady Holešovsko, a řeknu vám případ, který se mi stal, a bylo to v západním Německu už asi před 28 lety. Jedu s majitelkou autem do stavebnin, do velikého nákupního střediska. Nakoupíme zboží, postavíme napřed auto na parkovišti, jdeme, nakoupíme plný vozík, přijdeme k autu, majitelka odemkne auto, veškerý stavební materiál i s nářadím uložíme do auta a chystáme se, že odejdeme. Že budeme brát další nákup a budeme dobírat ten zbytek. V tom přichází nějaký pán a říká, co tady děláte, vy, toto je moje auto. Paní se podívá, ne, já jsem mu odemkla, my jsme už tam dali zboží. Ano, to bylo v pořádku. Ano, my jsme to tam dali, naše auto stalo o pár aut dál, bylo to Ford Escort, stejné barvy, všechno v pořádku, ale jak to mohlo dopadnout? My odejdeme, půjdeme ke svému autu, zboží v autě žádné a najedno, kde jsme, co jsme, tak ten majitel by přijel na policii, hledal by naše auto, no to mohlo dopadnout velice špatně.
0: No to jo.
1: No bohužel dopadlo to, dá se říct dobře, že ten pán přišel včas, my jsme přeložili zboží a mohli jsme jít dom, totiž já jsem tam jel na černo. A pracoval jsem a to by nemohlo dopadnout určitě zajímavě.
0: To jo. A jak to, že to šlo odemknout
1: opravdu,
0: tím naším klíčem?
1: Opravdu, odevřelo se to naším klíčem, odemkli jsme cizí auto, naskládáme zboží a že budeme kupovat další. Ten pán přišel, no a prakticky jsme otevřeli jeho auto.
0: No, tak to jste měli štěstí hned několikanásobně.
1: Veliký štěstí, protože to mohlo dopadnout velice špatně a těžko bych se tam ještě někdy dostal. Je to sice už dávno, ale rád na to vzpomínám a jak se říká, že není možné otevřít cizí auto, mně se to venku podařilo, ale tam to mohlo být s velice špatným koncem.
0: Františku, ano?
1: A potom jsem tam jezdil ještě dalších 20 let, takže to už jsem měl další štěstí, že všechno bylo v pořádku.
0: A už se nikdy nepodařilo otevřít vaším klíčem žádné cizí auto?
1: Ne, to už se mi nepodařilo. To se mi nepodařilo, ale myslím si, že kdyby to šlo na policii, víme, jaký by byly dozvuky.
0: Tak, tak. Františku, děkuji vám za váš příběh.
1: Potom jsem měl ještě jednu takovou případu, jestli se to dá říct, že je to záměna nebo není, tak já jsem pracoval v Praze a měl jsem jít do Holešova do kasáren a jako řemeslník jsem měl plný auto naložený svojho nářadí, jako obkladeckýho. Přijedu do kasáren v Holešově, přijedu k bráně, přijedu závorám, zasalutuju a hlásím dozorčímu, jedu z Prahy na Vysokou. Ten zasalutoval, otevřel bránu, bez řeči mě pustil dál, bez nějaké kontroly. Já pracuji do půl jedné, v tom přijde šéf stavební údržby a ten, který to tam měl na starosti, ten mě spucoval, okamžitě na bránu, auto mě obrátili z hůru nohama, včetně koberečku, včetně všeho. No tak jak jsem si mohl dovolit vjet do kasáren civilním autem? No bohužel, podařilo se to.
0: No tak když vás pustil deveťák, tedy pomocník deveťák.
1: Ano, ano, chudák deveťák, ten asi dopadl špatně.
0: Jo, jo, to možná byli i ostrý.
1: Ano, tak se nezlobte, že jsem to přidával.
0: Ne, v pořádku, já jsem počítal s jedním příběhem, dostal jsem dva, hurá.
1: Tak děkuji vám, přeju všem pěkný večer a pěkný poslouchání, máte vždy zajímavé pořady, rád je poslouchám.
0: Děkuji za sebe i za kolegy a kolegyně. Mějte se hezky, Františku, dobrou noc.
1: Děkuji, krásnou dobrou noc a další, doufám, že se ještě někdy dovolám.
0: Věřím tomu, naslyšenou. Znáte to, tlučte a bude vám otevřeno. Někdy to štěstí prostě musíte vychytat. I když je pravda, že těch, kteří říkají, už jsem se nedovolal 2 roky, no, 2 měsíce, 2 roky, 3 roky, začíná přibývat až moc. Právě proto říkám, že je i záložní možnost, kromě telefonu, který za malou chvilku uslyšíte, je zde možnost i napsat svůj příběh na rozhlas.cz/linka, tedy na webovou stránku s touto adresou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a pro jistotu ještě jednou. Tématem noční linky a vašich příběhů je záměna.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Řekl bych, že Tomáše Kluse jste poznali. A naschvál, poznáte i tuhle dámu? Já už s ní párkrát v noční lince mluvil. Vicky, dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer vám všem. A sice budu mít dva příběhy, ale hodně to zkrátím. A sice, když bylo výročí jako úmrtí někoho z naší rodiny, tak vždycky jsme šli na hřbitov, dělala jsem v Moravské ústředně, no a hřbitov byl kousek ústřední. Takže jsme jako se domluvili s manželem a ještě podotýkám, měli jsme nové auto, 120 modrozelenou, takovou krásnou barvu. No a já jsem to neměla zažitý, to číslo vůbec ne. No a prostě on byl dochvílne, tak vždycky, když jsme se domluvili třeba na půl čtvrtou, tak tam byl, nebo na třetí a tak. No a tak v pořádku, vyšla jsem ven, rozhlídnu si, vidím modrozelenou škodovku, šup do auta, sedám a říkám, tak to platí, jak jsme se domluvili doma, koupil si květiny a svíčky a to všechno a najednou vedle mě tak nesměle se ozvalo. A jedeme na hřbitov, ještě jsem řekla. A vedle mě se ozvalo nesměle. No, paní, já bych radši jel někam jinam, ale náš by to, že bych s váma musel. No a já se otočím. Jak rychle jsem vystředila z toho auta, do dneška nevím. Prostě to bylo strašně pro mě šok. Vyvrávala jsem, sedla jsem si tam na chodník úplně, tam na to parkoviště před ústředno a prostě jsem byla v šoku. A za chvilku přijel manžel, a tak já sedám, on říká, to běž špatně, já povídám, no, a jo. A on povídá, a co se ti stalo, tak nepojedem nikam. A já říkám, a on ještě říká, a co pusa, nic, protože my vždycky, když jsme se potkali, jako když třeba z práce jsem šla, nebo, tak jsme si vždycky dali pusu a teď já říkám,
1: radši,
2: a teď se na něho
1: ale musím si tě nejdřív ošahat, abych tě poznala.
2: A teď já jsem se otočila na něho a povídám, nebudeš věřit, co se mně stalo. On říká, prosím tě, jedem, to je vždycky na dlouhý, protože já v omáčku kolem všeho. A on říká, nebudem se bavit, a to mě řekneš až potom. No a teď já jsem nemohla prostě to si nechat v sobě a tak jsem mu to začala vykládat a začala jsem se strašně smát. A on říká, čemu se prosím tě směš? Víš, co se ti mohlo stát? Já vám to nevím, no ale prostě já jsem se smysl neudržela, no ale on byl zaražený jak právě, jak se říká a prostě byl z toho celé špatné.
1: No měl no o vás starost, druhý. No tak si sednete k cizímu chlapovi do auta, ale to já přesně vidím, jo, jak se ani nepodíváte, kdo řídí a
2: ne,
1: už,
2: ano,
1: jak,
2: ano.
1: Jak bych to řekl slušně, a už nikdy jedete ten slovní vodopád prostě a teprve
2: ano.
1: Potom jenom se zastavíte.
2: Ano, jenomže toto se nikdo se stalo jednou, no prostě, jo, jsem si pak zakladávala pozor, ano. Kam sedám. A ten druhý, já jsem měřím 175 cm, teď už ne, teď už jsou stařenka, takže už jsou menší a menší, ale tenkrát v té době jsme jezdili partia na 250 na motorkách s chlapcama, co jsme chodili a tak jsme se domluvili jednou na výlet a řekám, pojedem a já povídám, no tak řekněte vy, protože já jsem tady okolí velice dobře znala kolem Brna a když něco jsou milovnice přírody a zvířat, tak jsem vždycky navrhovala, no je vždycky, ale hodně jsem navrhovala výlety já. A tak jsem říkala, tak jedno může taky někdo druhé. No takže pojedem do Černé Hory. Jenomže já jsem si neuvědomila, že oni byli skoro všichni, ty kamošky, co byly moje, tak byli jásu na víno a oni byli pivařky. No a tak do Černé Hory, tam do pivnice, šup a kde si, co si. A na mě fot. Víky, ty si nedáš nic a já povdám, no tak tady v pivnici víno si dává, to je trapas, ani nevím, jestli tam bylo teda. A povídám, no nic, tak já udělám následující, tak abych mi byla za nějakou takovou vošušlu, tak říkám nic, já si teda dám taky. A jde si 12. A já říkám, no ale to je dost silný. No tak si dej 18. Já jsem nepřemýšlela, no tak 18. Černohoru, výborně, tak jsem si dala. Jenomže ještě musím podotknout, že jsem moc nejedla předtím. Protože jsem si říkal, když se někdy zastavíme, tak si dáme nějakou maličkost a tak. No a tak to ještě nám nepřinesli. No a 18. Ono bylo teplo, tak já jsem se napila, kde si, co si, vypila jsem to. No potom jsem ještě si dala menší, jako to byla velká 18, pak jsem si dala menší. Aha. A ve finále teda, že pojedem domů. Ještě jsme se tam tak porozlili a že pojedem domů. A teď můj říká, že pre, ježiš, mě dochází jako benzín, tak jeďte dopředu a my pojedeme za váma, já natankuju a pojedeme. No tak natankoval a já, jak jsem byla vysoká, tak jsem nohama dosáhla, jako, že jsem nemusela hned na ty stupačky a dosáhla jsem hned na zem, jako jo. No a teď on jak byl asi, aby mu nepojeli daleko, tak kopl do vrtule, bzuk a byl pryč. A já rozkročená teda tam, teď lidi se na mě kolem dívali, co dělám.
1: Vy jste zůstala stát, on vám vlastně, no, on vám ujel.
2: No, ano. A teď mě byla hamba, já jsem tam stala, já jsem nebyla v stavu se vůbec pohnout. A to a teď říkám, ale co teď budu dělat? Tady kde si, co si u sebe, možná občanku jsem měla, ani nevím, ale peníze určitě ne. No tak jsem říkala, no a to teď já tady a teď budu muset stopovat. No a teď si mě šrotovalo.
1: No ale to, tomu přece muselo dojít, že nemá za sebou spolujezdkyni.
2: No, ale on asi mrzkl to z té zatačky, jak vyjížděl z toho a ne. No, ale za chvílku byl zpátky. No, ale načučené jak hrom teda. No a víte, že jsme se teda potom krátce po tím rozešli?
1: No tak věřím.
2: Takže asi nebyl to životní partner, Horno.
1: No tak třeba mu nějak nevonilo to pivo, ty 18, vlastně vy jste měla jednu 18, no, nějak, no, jo, to potom ještě poloviční, no, vy jste vlastně vypila půl litru, no, rumu, de facto.
2: Asi, no, asi tak. Takže tady tyto jsem chtěla trošinku zpestřit taky ten pořad a všem přeju dobrou noc a Borku vám hodně zdraví, opatrujte se.
1: Děkuji vám moc krát, paní Vicky, a já vám přeju krásné září, ať si užijete každou hodinu toho měsíce, který před chvilkou začal.
2: No, je potřeba, protože mě našli dost jako těžkou nemoc a je to takový napováženo. No.
1: Držím
2: tak
1: pěsti.
2: To nevadí, no.
1: Víc udělat mějte nemůžu, se, ale držím pěsti, myslím na vás.
2: Ano.
1: Mějte
2: děkuji
1: se hezky. Dobrou noc.
2: Naschledanou, dobrou noc.
1: Bohužel, vážení přátelé, nadešel čas, kdy i já vám za pár chvil řeknu naschledanou a dobrou noc. Ale přece jenom ještě jeden příběh, který napsala Daniela na téma záměna na naši webovou stránku rozhlas.cz/linka. Cituju. Po revoluci si jedna dost úspěšná textařka založila firmu. Dodávala na firemní večírky, na svatby a podobně dvojníky známých osobností. Měla několik Havlů, Gariků, Masaryků, ale i slavné filmové hvězdy. Modely potkávala ve vlaku na nákupu. A firma měla velice silnou klientelu. Mít na svatbě Havla bylo módní. Bohužel paní podnikatelka zesnula, zesnula mladá a firma skončila. Ale pořád věřím, píše Daniela, že si takový záměr nenechají lidé vyfouknout. Zásada je v tom dívat se na spoluobčany a základní rysy v něm vidět. Vizážisté už zbytek udělají. Všem ratolestem přeju, aby vykročili do školy šťastnou nohou. Danielo, zdravím do Poděbrad, děkuju za vaše psaní, no a s vámi se budu muset rozloučit na příštích 14 dnů. Ale v neděli 13. se znovu uslyšíme, tedy pokud budete mít zájem. Za 22 hodin začíná další noční linka, kterou bude moderovat Jitka Lukešová. No a téma? Já myslím, že je naprosto jasné. Máme 1. září, tématem bude a zpátky do lavic. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeju vám dobrou noc.
3: Noční linka čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No a vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
1: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
2: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mě servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
1: Myslíte, že to je úmysl?
2: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
1: Aby na ty peníze jako nebylo fakt vidět.
2: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
1: Ale víte, že to funguje.
2: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho, že jak brambora kvete. A když se toho dočkají,

0: tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
1: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku jen na pováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdařbu jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perletěvý knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zídku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vetchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích, tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
2: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu Domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života těch tří dětí, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykáčka. Prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampě a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem svoje, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let, a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákovi, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal to. A tohle. No a tak já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso. A jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Té, pléno titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 8,90. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali taky mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobýt na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla až plíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous, I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem jí. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starého židnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešilelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička, útlá a hravá, protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle? Zeptala se vyčítavě Evelyn.
1: Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
0: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna.
1: Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sezí a popela.
0: Úžasl. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh my goodness!
1: odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Brkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.